0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: protože jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, jo, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás.
2: No, řekni toho Boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. No,
7: Za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti?
6: Tak to.
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Jo, počkejte, ale paní, hlejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
6: Obě jsou. Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych je. Naj.
9: No, tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku. To je taková krása.
9: Mami, prosím.
6: Jste ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
8: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
3: Ale
8: tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
6: No to, kde mám, podívejte se, bezdrev, že?
8: No, bezdrev. Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jakoj trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprv prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
7: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
7: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
7: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
7: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím, teda
5: já si to přece
7: ale mami, přece vím o kolik, snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale to se nehádejte.
7: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vy jsme ty dětičky. Protože na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
7: 4 hodiny, já vím, že to
9: bylo. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
7: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
9: Ale no tak řeknu jasně.
7: Nevykládejte mi nesmysly,
9: poraz.
7: Žádnou svatební cestu neměli, dokonce to.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen celé ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
11: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílel, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
11: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
11: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si
0: přijeli.
11: Musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
11: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
11: Ano.
0: Že jo, no.
11: A byla tam Naďa, jaký jsou
0: ty,
11: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
11: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
11: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
11: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Vlka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkou, Mými a Tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
4: Hezký, mladí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
3: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
3: Dobře,
4: děkujem, dobrý den.
3: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
6: dobrý
3: je?
6: Den.
4: Zdravíme, dobrý
6: tam
4: den.
6: Zdravím vás, oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
3: Dobře.
6: To bylo nějaký dětko.
3: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
7: Tady pejskař ze Dvora Králové.
4: Dobrý den.
7: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
3: Ano.
7: A dáme si Cizleroviny.
3: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
8: Jirka Kladno, dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Já bych prosil Homolkovi.
3: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
9: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přelel bych si Bčko, děkuji.
4: Děkujeme taky.
3: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
10: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den, a byla to taková krátká scéna, kdy ten starý Maďaron je bohatý.

0: byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo? A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožér je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl jako ten kůl. Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborami, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejmíň měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se Teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem přišel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej Jihočech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň se lek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na něj a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pána, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
1: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
2: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
1: Jsi hrál ano, prince.
2: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koně.
1: Punčošky.
2: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
1: Kdy dělali bušku?
2: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
1: Tak jako je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
2: Dělali, že jedou, no.
1: A takhle.
2: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně, haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
1: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou
2: na koně? Jako vemou, no každý na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
1: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
2: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak opačně?
1: Jako, no se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
2: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
1: vyšvihneš
2: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, ano.
1: A to dělal teda na něčí ruce. Jako
2: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásné zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela

0: jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni, a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
1: To je kompozice.
0: To je kompostzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladý, dneska ji lípnu na Instač, jo, jako vzpomínku
1: jako
0: na to.
1: Jako Pilarová na hnoji.
0: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti jako variantu?
0: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
1: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo,
3: děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No to je pravda, lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně, jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano, dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano, člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit,
8: jo?
7: No jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu A tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je víc prostořeký.
1: Nějaký ten regionální
3: ano,
1: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako, on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce, nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám, říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence, tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
1: A
3: jako...
1: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, já na zahradě
3: no,
1: v práci?
3: V kuchyni na zahradě.
1: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To, ne, to já si zase jako...
1: To já ale si zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
1: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky je, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 01 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

se zeptala, co bude dál. Co pod ní?

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, kteří grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Jo, pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám
1: ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svinicera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko.
7: No,
8: a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím.
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchylek oproti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na 3 patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no, to je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude lepší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on piano, vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s Koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: K brněnským seniorbusům letos přibudou 2 nová auta. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Fotbalisté Artisu Brno jasně prohráli i druhý barážový zápas. Do první ligy nepostoupí. A dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Seniorbusy v Brně letos rozšíří provoz. Dopravní podnik města Brna tuto službu poskytuje seniorům a lidem se zdravotním postižením přesně 10 let. Při té příležitosti zástupci podniku oznámili, že ke 4 vozům pořídí další 2 nové. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
2: Základní flotila jsou 4 elektrické vozy plus 2 vozy s rampou, tak aby se mohli naložit vozíčkáře. Aktuálně teď plánujeme nakoupit 2 větší dodávky právě s rampou, aby jsme mohli rozšířit tu nabídku pro seniory, kteří jsou teda jako na vozíčku.
0: Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daně z nemovitosti. Upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
3: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
0: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve 2 stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška a druhá do 30. listopadu. Den dětí ve Zlíně dnes zpestří oslava Hurvínkových narozenin. Pohádkové postavě ke stému výročí můžou lidé gratulovat na zlínském filmovém festivalu celé odpoledne. Součástí oslav budou živé scénky z Pejbla a Hurvínka i dílny pro děti. A od 19 hodin bude na náměstí Míru ve Zlíně talk show Patrioti v pohybu. Hostem bude Martin Trecha, který propůjčil legendárnímu Hurvínkovi svůj hlas.
1: Sport.
0: Fotbalový Artis Brno prohrál v odvetě baráže o účast v příští prvoligové sezóně na hřišti Slovácka 0-3. V součtu také brněnské mužstvo prohrálo dvojzápas 1-7 a zůstane v druhé lize. Podle trenéra Romana Nádvorníka baráž ukázala, že Artis ještě není na postup do nejvyšší soutěže připravený.
4: Některé věci prostě nepřeskočíte, můžete to poskládat, ale stejně to musí mít nějaký vývoj, musíte to mužstvo na to připravit. Samozřejmě může se to povíct, ale já tohle tomu moc nevěřím. Já si myslím, že tomu to musí pracovat, musí se poskládat a musíte pro to udělat jakoby na tom hřišti ještě víc.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přehánkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Vát bude mírný západní, postupně v severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášeno nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Začíná nový týden a začíná i nový měsíc. Dnes je totiž pondělí 1. června, ano, typický Mezinárodní den dětí. Přejeme vám, milí posluchači, ať je dnešek pro vás tím nejpříjemnějším. Rád vám k tomu budeme jak jinak písničky, které nestárnou. Spím v obilí, to hned na začátku hodiny bude Michal Tučný a jen co z obilí vstane, tak o javorech budou zpívat javory. Sourozenci Ulrichovi. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné pondělí, ať je co nejvíc modré a příjemné.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Dnes je pondělí 1. června 2026. Před 209 lety byly v rakouské monarchii zavedena povinnost nosit na budovy větších pošt zvenčí poštovní schránku. A o dalších 33 let později, v roce 1850, u nás byly vydány první poštovní známky. Dnešní datum a rok 1907 měl v rodném listě filozof a historik Jan Patočka, iniciátor a také první mluvčí Charty 77. Zemřel v roce 1977. Před 110 lety se v Tvrdonicích narodil Joška Severin, nejznámější a nejvýraznější zpěvák lidových písní z Podluží. V roce 1939 začal spolupracovat s naším brněnským rozhlasem a po vzniku Brolnu se stal jeho kmenovým zpěvákem. Dnes je to 101 let, co se ve Starém Podvorově na Slovácku narodil akademický malíř, sochař Petr Bortlík. Restauroval třeba portál kostela Porta Sely v Předklášteří, Mariánský sloup v Tišnově, Blučině nebo také Morový sloup v Líšni. Je autorem řady medailí a také pamětních plachet. Rovných 100 let dnes uplynulo od narození Marilyn Monroe. Natočila přes 30 filmů, z toho jeden zůstal nedokončen. V roce 1942 byl právě 1. června nacisty popraven spisovatel a dramatik Vladislav Vančura. A před 72 lety Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut. A v roce 1980 byl na území dnešní České republiky oficiálně ukončen provoz parních lokomotiv. Týkalo se to jejich pravidelného provozu. Příležitostně pak jezdili do roku 1983. A v roce 1980 byl na území dnešní České republiky také oficiálně ukončen právě tento provoz. V roce 2011 zemřel Max Wittmann, hudební skladatel, dlouholetý redaktor a vedoucí hudební redakce našeho brněnského rozhlasu, patřil k výrazným osobnostem hudební scény. A narozeniny ty dnes slaví třeba Karel Šíp, kterému je 81, herec a hudebník Richard Krajčo, tomu je 49, a do třetice Dan Hulka, kterému je 58. Blahopřejeme.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu v 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu relativně vysoké. Pohybují se v rozpětí mezi 15 a 16 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek. Očekáváme zataženo, na celém území přeháňky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Ráno budou srážky méně četné, k večeru pak budou ubývat. Nejvyšší teploty mezi 18 a 21 stupni, při delším slunečním svitu může být kolem 23 stupňů Celsia. Vítr mírný, postupně severozápadní až severní do 25 km za hodinu, během večera bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, dnes zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Krásné ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut. Jihomoravští policisté řešili v uplynulých dnech dva extrémní případy nezodpovědných řidiček. Jak píší na svém webu, první se odehrál v Brně, kde hlídka při běžné kontrole zastavila auto a za volantem seděla 50-letá žena. Jak se ukázalo, má už od roku 2018 zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechové zkoušce se odmítla podrobit a pokusila se z místa odejít na autobus. Nakonec skončila s pouty a souhlasila s dechovou zkouškou. Až na šestý pokus se povedla a hodnota byla téměř 2 promile. Ke druhé události. Vyjížděli policisté na Blanensku, kde 58-letá řidička nezvládla vůz, nabourala do zaparkovaného auta. Svědci na tísňovou linku nahlásili, že žena je zřejmě v šoku, protože neustále turuje motor a snaží se odjet. Nakonec silnici zablokovala. Hlídka na místě zjistila, že příčinou nebyl šok, ale alkohol. Žena krátce před 13. hodinou nadýchala 3,5 promile alkoholu. Obě ženy se nyní budou odpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. No a návykové látky hrály roli i v případu, který řešili brněnští strážníci v pátek odpoledne. Jak píše na svém webu, do Denisových sadů dorazili poté, co je kolem jdoucí na lince 156 upozornil na ženu, která se podivně choulila na chodníku. Strážníci v parku brzy našli a zjistili, že jde teprve o 14-letou slečnu, která si nedokázala vzpomenout na své jméno a při náhlých záchvatech hlasitě naříkala. Na ruku měla starší mělké řezné rány. Strážníci přivolali záchranku a snažili se zjistit, jestli pila alkohol, užila léky nebo drogy. Nakonec zvládla popsat, že jí cizí muži nabídli cigaretu s neznámou látkou a ona si ji od nich vzala. Strážníci případ předali státním policistům. Je 5 hodin a 24 minut, zprávy pro vás dnes chystá David Hasman. No a ty další tu budou už za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezký poslech a krásné pondělní ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Klienti České správy sociálního zabezpečení v Brně můžou od dneška využívat už jen jednu pobočku. Okresní správa sociálního zabezpečení pro Brno venkov se přestěhovala z Kounicovy ulice do budovy městské správy v ulici Veveří naproti krajskému úřadu. Ta je lépe uspůsobena pro kontakt úředníků s klienty. Je v ní například vyvolávací zařízení a čekárna. Sál kina v Blansku je od dneška zavřený kvůli rekonstrukci. Hlavní změnou bude úprava stupňovitového uspořádání sedaček v hledišti. Dělníci každý stupeň mírně prodlouží, aby lidé měli více prostoru na nohy. Přibudou také nové širší sedačky, místo modrých budou červené. Město nechá vyměnit koberce a obložení sálu kvůli akustice. Kapacita sálu se kvůli změnám ale zmenší. Na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku musí od dneška řidiči počítat s omezením. Silničáři tam postupně opraví zhruba 7-kilometrový úsek. Jako první pracují na mimoúrovňové křižovatce za sjezdem na Hulín. Řidiči se tak do města dostanou pouze exitem 30 u Otrokovic a po silnici 1/55 nebo z dálnice D1 exitem 260 u Kroměříže. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zataženost přehaňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici v obci Vavřinec na Blanensku opatrně. Havarovalo tam osobní vozidlo a skončilo mimo vozovku. Místem s opatrností projedete. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, které v polovině minulého století potkal podobný osud, byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavraždění komunisty. Tento týden mučedníky katolická církev blahořečí na slavnosti v Brně. Tamní diecéze k tomu připravila i výukové materiály. S těmi teď lektoři jezdí do škol přednášet dětem a právě tomu se věnuje první díl našeho seriálu.
1: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
2: To mám za semka,
3: povolání.
2: Povolání.
4: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
1: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou. Takže proč se o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi? Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo. Já to napíšu.
4: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
5: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
1: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
2: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
5: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
4: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
6: Máte vy nějaké svaté?
7: Svatý Václav.
6: Třeba svatý Václav. Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii? Česká.
8: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený, a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
4: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
8: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený, společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
4: Oba kníží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
8: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež, a doplatili na to.
4: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, přesně 6:45. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty dnes po ránu relativně vysoko, díky oblačnosti a dešti jsou i vyrovnané. Pohybují se mezi 15 a 16 stupni Celsia. Ovšem dnes už moc nepovyskočí. Očekáváme zataženo na celém území přehánky nebo dešť, ojediněle i bouřky. Ráno budou srážky méně četné. Nejvyšší teploty dnes mezi 18 a 21 stupni při delším slunečním svitu. Může být až 23 stupňů Celsia. Mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu, večer bude slábnout, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: hráli a zpívali vám činasky je 5 hodin a 49 minut a jsou tu žirafy. A ne, dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo totiž nabízí spoustu zajímavostí právě o žirafách. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno od dneška zpřísňuje pravidla pro parkování v modrých zónách. Uzavírka silnice omezí provoz na pomezí Kyjovska a Uhersko-Hradišťska. Kvůli stávce se na 2 hodiny zavřou některá centra poskytující pomoc v oblasti závislostí. A dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Brně od dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U vily Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a nejenom v noci. Stejně jako podél tržiště pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne. Nerezidenti budou muset každou neděli večer za parkování platit hodinovou sazbu. Doteď bylo parkování v tuto dobu zdarma. Hlavní silnice ze Syrovína na Kyjovsku do Újezdce na Uhersko-Hradišťsku od dneška obsadili stavaři. Vybudují tam opěrnou zeď. Pro řidiče je kvůli tomu úsek do září uzavřený. Objízdná trasa vede přes Žeravice, Ježov a Osvětimany.
2: Železobetonová zeď dlouhá 74 metrů má chránit silnici proti sesuvu. Stát má za zpevněnou krajnicí. Dělníci musí zasadit do země piloty, osadit bezpečnostní svodidlo a taky zajistit odvodnění. Práce vyjdou na více než 10 milionů korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti budou dnes dočasně zavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny totiž podle nich ohrožují fungující systém. 2hodinovou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje její ředitel Matěj Holan.
3: Pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
0: Zavírat ale nebudou všechny organizace pomáhajícím závislým.
1: Sport.
0: Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefil Ladra a Adam Hložek. Protože útočník Hoffenheimu přišel kvůli zranění takřka o celou sezonu, chybí mu herní praxe, pokračuje Hložek.
4: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
0: Už bez Buchy, Kobonga a Ladry odletěl národní tým do New Jersey, kde odehraje generálku na světový šampionát. Do turnaje vstoupí v noci na 12. června českého času utkáním proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přehánkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 104 ve směru na Brno. Srazilo se tam nákladní vozidlo s dodávkou. Vozidla jsou odstavena na krajnici, s opatrností projedete bez výraznějšího zdržení. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, jsou 4 minuty po 6. hodině, tady je Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste si nás naladili na začátku nejen nového týdne, ale také nového měsíce. Je pondělí 1. června, svůj svátek dnes bude slavit Laura a také Laura. No a je Mezinárodní den dětí, tak nezapomeňte na všechny své maličké, obejmout je a dát jim nějaký hezký dárek. My vám posíláme písničku, kterou zaspívá zhodou okolností také dnešní oslanec Dan Hůlka. Pirát dnes slaví 58 a Láskou svět spoutej, to bude první písnička, kterou v této hodině uslyšíte. Na řadu přijde už za chvíli také Ivone Přenosilová s písničkou Tak prázdná a ty další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme stejně tak, jako třeba aktuální předpověď počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani a hlavně krásný celý den, ať se vám daří.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Naladili jste si nás 1. června v pondělí a míříme teď do světa fotbalu. V baráži o účast v nejvyšší fotbalové soutěži dosud nikdy neuspěl tým, který se snažil postoupit z druhé ligy. Letošní souboje ale byly ještě jednoznačnější než v předchozích letech. Na suverénní Baník Ostrava navázalo i Slovácko, které v domácí odvetě porazilo Artis Brno 3-0 a celkově tohoto soupeře porazilo 7-1.
1: Když se sečtou výsledky všech 4 letošních barážových zápasů mezi fotbalisty Baníku Ostrava s Táborskem a Slovácka s Artisem Brno, prvoligové týmy dali dohromady 15 gólů a druholigové jediný. Příčiny historicky nejjasnější prolínací soutěže hledal trenér Slovácka Roman Skuhravý.
2: Myslím si, že to je tím, že letos se do baráže dostali 2 týmy, který umějí kontrolovat hru, a nedostali se tam týmy, který hrajou vlastně stejným způsobem jako druholigový mužstva, proto ten rozdíl byl tak obrovský.
1: Kouč Artisu Roman Nádvorník zažil baráž už po třetí a ta se Slováckem byla výrazně jiná než předchozí.
3: Se hrálo vlastně do poslední minuty, buď to o setrvání v lize nebo o sestup, takže asi to letos ukazovalo, korespondovalo poprvé, že rozdíl mezi těma manšaftama, který teda za mě Slovácko baráž rád nemělo a Baníka taky ne s tou svojí kvalitou, takže to byly manšafty spíš z toho středu té první ligy a že to bylo momentálně na nás moc.
1: Podle záložníka poraženého týmu Martina Pospíšila bylo Slovácko pro Artis nejtěžším možným soupeřem z těch, kteří před závěrem sezóny připadali v úvahu.
4: To Slovácko tím fotbalem jednoznačně nejdál z těch týmů, co tam byli. A líbí se mi na něm, že jako jeden z mála týmů ještě tady v tom českém rybníčku se snaží ten fotbal hrát fakt fotbalem, takže to bych chtěl ocenit tu jejich hru, že se na to i dobře dívá a dělají s tím výsledky, takže v tomhle jim fandím.
1: Jednoznačný vývoj baráže umožnil taky jeden dojemný moment. S kariérou se rozloučil dlouholetý hráč Slovácka Vlastimil Daníček. Střídal těsně poté, co dali domácí v 15. minutě úvodní gól. Původně měl hrát déle, zranil se ale při předzápasové rozcvičce.
5: Myslím, že mi padl svál opět. Už jsem to párkrát zažil, takže vím na 99,9%, že mi to padlo, ale já jsem do toho zápasu prostě musel jít, a i kdybych měla nohou padnout, nebo já nevím. A už my jsme na sebe kývili s trenérem, že půjdu dolů, ještě to bylo 0-0. A já můžu děkovat jenom pánu Bohu, prostě, že to takhle pěkně vyšlo, jsme dali na 1-0 a mohl jsem si s klukama ještě oslavit gól a pak tak odejít.
1: Vzkazoval Daníček, který možná u týmu zůstane i po konci kariéry. Od trenéra Skuhravého dostal nabídku dělat mu asistenta. Napevno se ale ještě nedomluvili. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je pondělní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy díky oblačnosti jsou dnes po ránu celkem vyrovnané a i vysoké. Pohybují se v rozpětí mezi 15 a 17 stupni Celsia. A předpověď počasí očekáváme zataženo, na celém území přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky, ale pozor, ráno můžou být srážky méně četné. K večeru pak bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia, takže teploty už moc nepovyskočí. Při delším slunečním svitu bude až 23 stupňů. Vítr mírný, západní, postupně severozápadní až severní do 25 km za hodinu a během večera bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, dnes zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno byl člen řeholní komunity Paulánů, farář z kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík. Kostel máme otevřený každý den od 7:30 až do 18 hodin. Některé dny je to i dřív. Přijímáme i poutníky, kteří potřebují ubytovat, říká. Jaká byla jeho cesta k teologii a k řeholnímu životu? Jak náročné je udržovat velký poutní areál a jaká je náplň jeho práce coby faráře? Poslechněte si celý rozhovor s otcem Karlem Hanslíkem, který je farářem v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Rozhovor s ním vedla Sandra Silná a kompletní stopáž najdete na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení úrazové nemocnice v Brně plánuje pořídit magnetickou rezonanci. Zatím chybí a lékaři proto musí posílat pacienty na jiná pracoviště. Technologie se používá při vyšetření poranění páteře, kloubů, vazů, svalů anebo třeba neurologických komplikací po úrazech. Přístroj má stát zhruba 40 milionů korun. Přesný termín jeho zprovoznění zatím není daný. Od dneška začínají v Ostopovicích u Brna příležitostně dohlížet na pořádek strážníci z nedalekých Modřic. Ostopovice vlastní městskou policii nemají. Hlídky mají kontrolovat dodržování obecních vyhlášek a správného parkování. Také se nejspíš zapojí do měření rychlosti aut. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dnes v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou slavnostně otevírá organizace Na počátku. První klienty začne přijímat od půlnoci. Služba vznikla v budově na místě azylového domu pro matky s dětmi. Organizace nejdříve zpřístupní jeden byt pro 4 děti, postupně kapacitu strojnásobí. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 43 ze Svitav do Brna už popojíždí ranní kolona před Lipůvkou. Zatím asi na 10 minut od Lažan. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut a tak jako každé pondělí ani dnes nevynecháme pravidelnou rubriku Erko, která se věnuje dění v Českém rozhlase Brno. No a dnes to bude Erko takové trošku speciální, živé, jsme teď ve spojení s vedoucí programu naší stanice Julií Kalodovou. Julie, dobré ráno.
1: Krásné ráno všem.
0: Kde pak jsem vás zastihl teďka po ránu?
1: Já jsem ještě doma, takže jsem v županu, musela jsem se schovat do pokojíčku, abyste neslyšeli mého papouška, psa, husy, slepice, kohouta.
0: A tak to by bylo taky pěkné, taková kulisa, to jsme ještě Ferku neměli. Tak vysílání v županu. Julie, včera proběhla třetí rozhlasová pouť ve Vranově u Brna. My jsme spolu byli ve spojení i během uplynulého týdne, když jste putovala. Jaké to bylo na místě?
1: Já se musím zpamatovat z těch všech zážitků, které jsem během té pouti nastřádala a hlavně včera se setkání se všemi posluchači, kteří přišli i s těmi statečnými, se kterými jsme se vydali z Lelekovic do Vranova. Zaspívali jsme si, bylo to opravdu dojemné a z toho setkání mimo jiné byl tam koncert, mše, spoustu povídání, objímání dokonce. Nezradilo nás počasí a ano. Vznikla z toho fotografie. My jsme se tam všichni semkli a hromadně vyfotografovali. A tu fotografii vyfotil světoznámý fotograf Roman Franz. To možná někteří ani netušili, kteří tam stáli. Bylo to takové trošku zdlouhavé, ale ta fotografie věřím, že bude krásná. Je to fotograf, který se specializuje na skupinové snímky. Fotil světoznámé hvězdy, prezidenta republiky a tak dále. No takže Roman teď tu fotku zpracuje a my všem posluchačům, kteří budou mít zájem, tak ji potom dáme, vytiskneme a bude u nás k vyzvednutí v rozhlase.
0: Krása. Když už máme Erko, tak kromě poutě ve Vranově, jaké novinky nás ve vysílání Českého rozhlasu Brno čekají v nejbližších dnech?
1: Novinka bude hned v sobotu, protože určitě spoustu posluchačů ví, že to je den blahořečení, veliká akce, která se koná na brněnském výstavišti. Bude to blahořečení dvou kněží Jana Buly, Václava Drboli a my budeme samozřejmě u toho. Posluchači celý týden mohou slyšet seriál našich kolegů ze zpravodajství a také přímo v sobotu mezi 14. a 15. hodinou budeme vysílat speciál Českého rozhlasu Brno a radiožurnálu Živě. Bude to moderovat Jan Pokorný a já se na to moc těším. Myslím, že u takové příležitosti nemůžeme chybět.
0: Poslouchali jste Živé Erko s Julií Kalodovou na vlnách Českého rozhlasu Brno. Navíc v županu s husami, s lepicemi a papouškem za zády, které jsme teda neslyšeli, což je možná trošku škoda. Tak možná příště bychom mohli vyzkoušet i tady s touto kulisou. Myslím si, že by to bylo pěkné oživení. Julie, mockrát díky, přejeme krásný celý týden.
1: Krásný den, příště s papouškem.
0: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krásné pondělní ráno, je 6:45 a minuta k tomu máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou stále relativně vyrovnané, pohybují se v rozpětí mezi 15 a 17 stupni Celsia. Takže díky oblačnosti v podstatě zůstaly v relativně velkých hodnotách. Jaké počasí dnes čekáme? Mělo by být zataženo, na celém území přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky, ale ráno ještě těch srážek bude méně. K večeru budou pak srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes jen mezi 18 a 21 stupni, takže už příliš nepovyrostou. Při dalším slunečním svitu může být až 23 stupňů, mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr, povane rychlostí do 25 km za hodinu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo 8 minut před pátou, zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Za 9 minut bude 7, posloucháte Český rozhlas Brno. Před 7 hodinou je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne 1. červnového. Hlavní silnice ze Syrovína na Kyjovsku do újezdce na Uhersko-Hradišťsku je ode dneška do září uzavřená. Dělníci tam staví opěrnou zeď, která má komunikaci chránit před sesuvem. V Brně ode dneška ve vybraných lokalitách mění systém parkování. Části Slovanského náměstí a ulice Černopolní se přesouvají ze zóny C do zóny B, což v praxi znamená, že na těchto místech bude nově regulace platit po celý pracovní den a v neděli od 17 do 24 hodin. Klienti České správy sociálního zabezpečení v Brně můžou od 1. června využívat pouze jedinou pobočku, a to v ulici Veveří. 1. červnový den také začíná konference mezi vizí a realitou a účastníci budou hledat odpovědi na otázku, jak plánovat a tvořit město pro všechny generace. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 8 minut. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Česká správa sociálního zabezpečení má v Brně ode dneška už jen jednu pobočku v ulici Veveří. Česko a Slovensko ode dneška propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním na Uherskohradisku a Novým Městem nad Váhom. Fotbalisté Artisu Brno neuspěli proti Slovácku ani v odvetě a zůstanou ve druhé lize. A dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Klienti České správy sociálního zabezpečení v Brně můžou od dneška využívat už jen jednu pobočku. Okresní správa sociálního zabezpečení pro Brno venkov se přestěhovala z Kounicovy ulice do budovy městské správy v ulici Veveří naproti krajskému úřadu. Ta je lépe uspůsobena pro kontakt úředníků s klienty. Je v ní například vyvolávací zařízení a čekárna, říká mluvčí organizace Sandra Volkánová.
4: Klientské služby budou poskytovány primárně v budově Veveří 5, která je k tomu uspůsobena. Zaměstnanci budou v budově v Kounicově ulici zajišťovat tzv. Back-office činnosti bez přímého pravidelného kontaktu s klienty. Stejně tak budou přízemí a první patro budovy nadále užívat zaměstnanci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.
2: Mezi Stráním na Uherskohradisku a Novým Mestom nad Váhom na Slovensku začne dnes jezdit nový autobusový spoj. Zlínský a Trenčanský kraj tak chtějí oživit veřejnou dopravu na československém pomezí. Podrobnosti přidává Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
5: Autobus ze Strání do Nového Města nad Váhou pojede 8x denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. V průběhu letošního roku chceme zprovoznit ještě autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem.
2: Jízdní řád linky najdou cestující na webu integrované dopravy Zlínského kraje. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
6: Já osobně jsem proti snížení hranice. Myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
2: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Sport. Fotbalisté Artisu Brno budou i v příští sezóně hrát druhou ligu. V baráži o účast příští prvoligové sezóně totiž brněnský tým prohrál se Slováckem v součtu obou zápasů 1-7. Druhý duel v Uherském Hradišti vyhráli domácí 3-0, když dali všechny góly v úvodní půlhodině. Příčiny jasného neúspěchu hledal záložník Artisu Martin Pospíšil.
7: Přes tu baráž je to takřka asi nemožné se tam prokousat do té ligy a vlastně jediná cesta je udělat to první místo. No, samozřejmě připravovali jsme se na to celý rok, ale celý rok jsme hráli jenom druhou ligu a ty týmy tam takovou kvalitu nemají, aby nás nachystali na ty týmy ligový a v tom dvojzápase to bylo jasně vidět.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Vát bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď aktuálně bez výrazných komplikací, nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný den vám všem, je 5 minut po 7 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu nový týden, pondělí a hned taky nový měsíc, 1. června. A po písničce Jednou ráno, kapely Buty a asi senzační odholek, je tu pro vás připravená soutěž, jak se u nás mluví tradičně, jako každý všední den po 7 hodině. Dnešní nářeční slovo bude z Brna, nebo z Brněnska, chcete-li. A pro výherce máme knihu, která se jmenuje Máš nárok na život. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Gazda. Připomenu jen známou linku sem k nám do studia 726465200. Můžete zavolat, tipnout si nebo vybrat některou z nabízených možností. Pochutnejte si na snídani, užijte si začátek nového týdne a nehleďte na to, že dnes bude přes den pršet. Den to bude určitě co nejpříjemnější. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 11 minut, pondělí 1. června. Máme pro vás další kolo soutěže Jak se u nás mluví a dnešní nářeční slůvko bude z Brna nebo z Brněnska, chcete-li. Myslím si, že to nebude problém. Tušíte, co to znamená, když se řekne foršus? Kdo nebo co je foršus? Zavolejte 726465200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co dnes vyberete. Tak pojďme zjistit, kdo nám dnes volá. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady se nikdo neozývá, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo tam je?
1: Dobrý den. Tady Dana.
0: Dano, krásné ráno vám přeji. Odkud prosím voláte?
1: Velké Opatovice.
0: Tak krásné ráno do Velkých Opatovic. Slovo foršus znáte?
1: No, to teda neznám. Jak jste řekl, že to bude jednoduchý, tak to teda nevím.
0: Tak nabídnu tři možnosti, ať se vám hezky vybírá. Foršus, co by to mohl být foršus? Je to slovo z Brna nebo z Brněnska? A Dano, může to být buď za A vstup do domu, nebo za B to může být záloha, anebo za C to může být pohlavek. Tak co to podle vás bude? Vstup do domu Ačko, záloha Bčko, pohlavek Cčko, foršus. Dano, co to je foršus, co myslíte?
1: Líbí se mně všechno, ale nevím, co teda mám dát, poradce nemám žádnýho.
0: Nemáte poradce dneska? Tak dneska to bude jenom vaše intuice, která vám napomíná.
1: Tak B je pro blbý, ale já dám A.
0: Dáte Ačko? No, škoda. Škoda, že jste nedala to Bčko. Bčko bylo správně.
1: Tak jo.
0: Byla to ta záloha. Nevadí, zkusíme příště. Dano, hezké ráno.
1: Děkuji,
0: do Velkých Opatovic.
1: Naschledanou.
0: 7 hodin a 13 minut. Soutěž Jak se u nás mluví s dalším zapeklitým slovem. To bude opět zítra po 7. hodině. Teď si dáme Tota Kutúňa, no a po písničce už na vás čeká počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7:17 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty v regionu. A v podstatě se moc nehýbou, pohybují se stále v rozpětí mezi 14 a 17 stupni Celsia. A předpověď počasí, ta slibuje dnes zataženo na celém území přehánky nebo déšť. Ojediněle i bouřky se mohou vyskytnout. Ráno můžou být srážky ještě méně četné, přibývat jich bude spíše přes den. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, při delším slunečním svitu může být až 23 stupňů. Vítr mírný, západní postupně, severozápadní až severní, do 25 km za hodinu, během večera bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
2: Úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Marie Rotrová zpívala o muži číslo jedna, je 7 hodin a 23 minut. Tady je Český rozhlas Brno a máme pro vás několik tipů na dnešek. Dnešek je Mezinárodním dnem dětí a proto většina akcí se pojí k tomuto datu a je zaměřená právě pro děti. Například speciální program pořádá Městské kulturní středisko ve Vracově na Kyjovsku. Den dětí v malém sále místního kulturáku začne v 10 hodin. Předpokládaný konec je v 17 a základem bude hravá výstava, na které jsou k vidění a hlavně k vyzkoušení nejrůznější hračky, hry, hlavolamy a stavebnice. Od 17. hodiny pak oslava dne patřícího dětem bude pokračovat promítáním animovaného filmu Mazlíčci v průšvihu v kinosále. Den dětí budou dnes připomínat také v akvaparku Kohoutovice v Brně. Tam začne ve 14 hodin a děti do 14 let budou mít včetně během akce základní dvouhodinový program zdarma. Čekat na ně budou pohádkové bytosti, zábavná stanoviště s úkoly, tematické aktivity i drobné občerstvení. A dnešek bude také pokračovat festival Concentus Moravie. Na zámku v Mikulově vystoupí od 7:30 večer Pavel Haas kvartet a hosté. Znít budou skladby Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse. Zprávy chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 66. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: V Brně od dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U Willy Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a nejenom v noci, stejně jako podél tržiště pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne. Nerezidenti budou muset každou neděli večer za parkování platit hodinovou sazbu. Doteď bylo parkování v tuto dobu zdarma. Sál kina v Blansku je od dneška zavřený kvůli rekonstrukci. Hlavní změnou bude úprava stupňovitového uspořádání sedaček v hledišti. Dělníci každý stupeň mírně prodlouží, aby lidé měli více prostoru na nohy. Přibydou nové širší sedačky, místo modrých budou červené. Město nechá vyměnit taky koberce a obložení sálu kvůli akustice. Kapacita sálu se kvůli změnám ale zmenší. Obyvatelé Prostějova se od dneška můžou registrovat do dalšího ročníku projektu Korenci. Radnice jim formou příspěvku u vybraných obchodníků přispívá na nákup zboží nebo služeb. Projekt je určený pro osaměle žijící seniory nad 65 let nebo rodiny s dětmi. Letos je nově v projektu zařazená taky skupina pečujících osob. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout, jestli se lidskoprávní a protidrogové odbory přesunou z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Přesun agent schválil kabinet už před 2 týdny. Experti ale vládu žádají, aby záměr přehodnotila. Poukazují na to, že je potřeba nadrezortní řízení. Premiér Andrej Babiš z ANO připomínky dostal minulý týden. Do dneška by je měl posoudit. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přehaňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na příjezdu do Brna po D1 vás zdrží kolona ve směru z Vyškova. Pomalý provoz od Rousínova až k Rohlence, je to asi na 15 minut. A pomalu pojedete taky na silnici 43 ze Svitav do Brna, kolona před Lipůvkou. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: země.
1: Za 5 minut bude 7:45, tady je Český rozhlas Brno. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, kteří v polovině minulého století potkal podobný osud. Byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavraždění komunisty. Tento týden mučedníky katolická církev blahořečí na slavnosti v Brně. Tamní diecéze k tomu připravila i výukové materiály. A s těmi teď lektoři jezdí do škol přednášet dětem. A právě tomu se věnuje také první díl našeho seriálu.
2: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
3: To mám za semka,
4: povolání.
3: Povolání.
5: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
2: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
6: Takže proč o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi?
2: Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo. Já to napíšu.
5: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
7: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
2: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
3: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
7: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
5: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
8: Máte vy nějaké svaté? Třeba svatý nás? Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii?
9: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený, a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
5: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
9: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
5: Oba kníží byli odsouzeni v takzvaných babických procesech.
9: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež, a doplatili na to.
5: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 47 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 17 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje zataženo na celém území přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, při dalším slunečním svitu může být až 23 stupňů. Mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr do 25 km za hodinu bude během večera slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 53 minut. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chce revokovat akční plán Dukovany. Řekl to v Senátu. Dokument, který schválila minulá vláda, počítá s celkovou investicí 15 miliard korun, mimo jiné do posílení bydlení, vzdělávání či lékařské péče pro nově příchozí zaměstnance. Dotčené obce se teď obávají o své investice, i když je Karel Havlíček ujistil, že o ně nepřijdou. Podrobnosti už má redaktor Tomáš Kremr, který je se mnou ve studiu. Tome, víte, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Ministr Havlíček označil akční plán za piankošek, který vydala obcím minulá vláda. A připomenu, že akční plán vychází ze 2 roky staré studie dopadu dostavby na region a nutné náklady vyčísluje na celkem 15 miliard korun. Z toho 12 má zaplatit stát a zbylé 3 Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a dotčené obce. Havlíček později Českému rozhlasu řekl, že podporu regionu nikdo nespochybňuje o způsobu financování, ale bude současná vláda jednat s každou obcí individuálně a začne s tím po komunálních volbách letos v říjnu.
2: Předpokládám, jak se ustanoví ta zastupitelstva, vedení těch obcí a městeček a měst, tak v tu chvíli začneme to opět projednávat a skončí to buď koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku.
0: Jak na novou situaci reagují starostové obcí v okolí jaderné elektrárny?
1: Ti, se kterými jsme mluvili, byli překvapení a nejčastěji hovořili o pocitu nejistoty. Obce v okolí Dukovan se totiž připravují na příchod až 10 000 nových obyvatel, což vyplývá z už zmiňované studie dopadu na region. Půjde jak o stavitele, tak o zaměstnance elektrárny, ale taky o jejich rodiny. Obce proto už teď počítají s nárůstem bytové výstavby a proto začaly taky nejdřív investovat do kanalizací a vodovodů, jak připomíná třeba bezpartijní starosta Dalešic Jiří Loukota.
3: My jsme čistinu odpadních vod museli navýšit a intenzifikace jenom té čistiny odpadních vod stála 32,5 milionů, což při rozpočtu městí se 10-12 milionů ročně je prostě nemyslitelné uhradit to z vlastních zdrojů.
1: Starosta Třebíče Pavel Pacal z hnutí STAN pak uvedl, že doufá, že vláda k zmiňované revokaci přistoupí pozitivně, protože bez její pomoci není region schopen příliv tolika lidí zvládnout. No a nezávislý starosta Náměšti nad Oslavou Jan Kotačka zase upozornil, že na změny není moc času.
0: Jak nový postoj vláda vnímá vedení Jihomoravského kraje i kraje Vysočina, Tome?
1: Tak třeba náměstek Jihomoravského hejtmana Marek Sovka z TOP 09, který má agendu spojenou s rozšířením elektrárny v regionu na starosti, prohlásil, že se zástupci jednotlivých ministerstev už je v kontaktu a chce jim všechno vysvětlit tak, jak to musel vysvětlovat i minulé vládě.
4: Zkrátka musíme přesvědčit novou vládu o tom, že ty peníze v tom území jsou potřeba. My jsme od začátku starostům říkali, žádné zlaté kliky a červené koberce, s těmi nepočítejte. Všechny ty relevantní projekty musí být v souladu s dostavbou a budou hodnoceny na národní úrovni v rámci těch klíčových požadavků, které od státu máme, zdali je splňují. A teďka v té fázi toho jednotlivého projektování a posuzování musí stát říct, to má v tom případě, jsme ochotní takovou a takovou míru podporu pustit do tohoto území.
1: Hejtman kraje Vysočina Martin Kukla, co by stranický kolega Karla Havlíčka z ANO, připomněl, že řada staveb už vzniká. Dělníci například opravují silnice nebo staví obchvaty tak, aby po nich mohla auta vozit nadměrné stavební díly.
5: Je třeba investovat tam, kde to bude potřeba, tak se v tuto chvíli děje. Dělá se dopravní infrastruktura, až budeme vědět další ty kroky, až bude takzvaný technologický postup té stavby, tak se bude investovat do těch míst, tak bude investovat i kraj Vysočina, i stát. Takže já s panem ministrem naprosto souhlasím.
1: Předseda výboru pro dostavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany Radek Koten z SPD pak řekl, že na projekty, které budou v souvislosti s výstavbou elektrárny stát, určitě nějaké peníze najde. A předseda Senátu a krajský zastupitel Vysočiny Miloš Vystrčil z ODS prohlásil, že na něj to sdělení Karla Havlíčka působilo, jako by snad ani nevěděl, že nějaký akční plán existuje.
0: O penězích pro obce a kraje v souvislosti s dostavbou dukovanské jaderné elektrárny jsme mluvili s redaktorem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a
1: Slyšenou, hezký den.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Silnici z Újezdce do Syrovína zajistí proti sesuvu opěrná zeď. Komunikace bude kvůli stavebním pracím 4 měsíce uzavřená. K brněnským seniorbusům letos přibudou 2 nová auta. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti. A počasí čekáme většinou zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Silnice druhé třídy mezi Syrovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uhersko-Hradišťku je od dneška 4 měsíce uzavřená. Důvodem je výstavba opěrné zdi. Silničáři také vybudují novou dešťovou kanalizaci a opraví propustek. Podrobnosti přidává náměstek ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.
5: My tam provádíme sanaci sesuvu vozovky, který se tam vyskytl, je to úplně na hranici kraje. Budeme tam dělat 74 metrů železobetonové opěrné zdi, nové, která bude založena na 8 až 9 metrových pilotech. Samozřejmě to bude trošku přesahem přes nějakých 100 metrů vozovku, novou konstrukci vozovky a nový živíšný koberec.
3: Práce za víc než 10 milionů korun by měly skončit v září. Objízdná trasa bude vedená přes Boršice, Osvětimany, Ježov a Žeravice. Seniorbusy v Brně letos rozšíří provoz. Dopravní podnik města Brna tuto službu poskytuje seniorům a lidem se zdravotním postižením přesně 10 let. Při té příležitosti zástupci podniku oznámili, že ke 4 vozům pořídí další 2 nové. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
6: Základní flotila jsou 4 elektrické vozy plus 2 vozy s rampou, tak aby se mohli naložit vozíčkáře. Aktuálně teď plánujeme nakoupit 2 větší dodávky právě s rampou, aby jsme mohli rozšířit tu nabídku pro seniory, kteří jsou teda jako na vozíčku.
3: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do 2 splátek, kdy první je splatná dnes, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
7: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
3: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun.
4: Sport.
3: Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přehaňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Hustý ranní provoz u Brna na dálnici D1 před Brnem kolony v obou směrech. Delší je zvyšková, o sjezdu na Rousínov Krohlence pojedete asi půl hodiny. A půlhodinová kolona taky na silnici 43 ze Svitav před Lipůvkou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, začíná nový týden a začíná také nový měsíc. Dnes je 1. června 2026 a nezapomeňte dnes popřát všem dětem, mají dnes svůj mezinárodní den. Všechno nejlepší, ale přejeme také podle kalendáře všem Laurám a Lorám a těm také posíláme první písničku Mosty, kterou zaspívají Lenka Filipová s Karlem Zichem. A nechť tahle písnička potěší také všechny dnešní narozeninové oslavence. Slavíte ve stejný den jako třeba Karel Šíp, nebo taky Dan Hůlka, anebo Richard Krajčo. Ať jste zdraví, šťastní a spokojení, to vám z celého srdce přeje Pavel Kašpar a také celý Český rozhlas Brno, který vám už za chvíli nabídne také počasí s brněnskými meteorology. Ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá. Hezké pondělí.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jitko, máme za sebou noc, ve které zapršelo, možná někde i zabouřilo. Můžete prosím zrekapitulovat, jak to vypadalo na jihu Moravy?
2: Určitě ano, těch srážek v podstatě za posledních 24 hodin, za kterou dobu se tedy měří, tak spadlo v Jihomoravském kraji většinou jenom jednotky milimetrů. Větší množství v rámci těch jednotek bylo v západní části kraje, tam to bylo i třeba k 5 milimetrům, nejčastěji od 2 do 5. Ten jihovýchod kraje měl srážek nejméně, tam spíš neměřitelné množství, anebo tam možná se najdou i místa, kde nespadlo vůbec nic. Ty srážky výraznější byly dál potom na západě Moravy. No a teď aktuálně je obloha víceméně všude zatažená. Další srážky zase přibývají od severozápadu až severu, takže teď momentálně prší zhruba v severní polovině kraje. Něco málo se objevuje i na jižním okraji na hranici s Rakouskem a ty srážky vlastně je to takové pásmo, které postupuje od severozápadu až severu, takže ten déšť zřejmě v těch následujících hodinách by měl postupně se dostat i do té jižní části kraje. Teploty jsou celkem vysoké, většinou kolem 16 stupňů, no a vítr teď fouká od západu nebo severozápadu. Na některých místech je slabý, ale třeba na severu nebo na jihozápadě kraje fouká už i mírný.
1: Jitko, naznačila jste, že přes den asi zaprší, aspoň podle předpovědi to tak vypadá. Dá se odhadnout, jaký bude průběh tady toho dne, co se srážek i teplot týče?
2: Ano, to dešťové pásmo by mělo teď během dopoledne od toho severu, severozápadu postupovat přes Jihomoravský kraj dál k jihovýchodu. Za ním se potom během dne v odpoledních hodinách budou tvořit asi celkem četné přehánky, takže v podstatě by se to asi dalo nazvat, nebo ten dnešek by se dal nazvat jako deštivý den. Teď spíše tedy ten déšť, potom více přehánek během odpoledních hodin. Někdy zhruba k večeru se ty srážky budou postupně od toho severozápadu až severu vytrácet a večer by se už mohla i protrhávat nebo ubývat oblačnost. Teploty nejvyšší dnes zřejmě budou dosahovány často až někdy v podvečerních hodinách. Měly by být mezi 17 až 20 stupni Celsia. V těch srážkách ta teplota teď moc nikam dál šplhat nebude. Na severu kraje to může být o něco méně, tam nejčastěji kolem 16 stupňů, takže od těch aktuálních se zas o tolik nezvednou. No a vítr dnes mírný západ, postupně severozápadní až severní a během večera bude slábnout.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 1. červen.
2: 32,8 stupně Celsia je nejvyšší hodnota, naměřena byla v roce 1947 v Mikulově a Boskovice v roce 1977 měly nejméně minus 1 a 0,2 stupně Celsia.
1: Moc krát díky. To byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: V pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: nejsou tu. Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. V části Jižní Moravy od dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Týká se části Břeclavska. V Lednici je teď naše reportérka Aneška Hlávková, která nám k tomu přímo z místa řekne detaily. Aneško, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně lidé nesmí dělat?
1: Vodárny tu zakazují hlavně zalévání zahrad pitnou vodou, napouštění bazénů nebo mytí aut. Ode dneška platí omezení v Bulharech, Hlohovci, Lednici, Nejdeku u Lednice, ve Valticích a v Úvalech u Valtic. Naopak běžné používání pitné vody v domácnostech, třeba na pití, na vaření, hygienu nebo na praní, to zůstává bez omezení.
0: Podobná regulace platí několikáté léto po sobě. Je letos něčím výjimečné?
1: Ano, to omezení přichází výrazně dřív než v předchozích letech. Loni se zákaz v regionu zaváděl až na konci června. Letos některá omezení začínají platit už dnes. Vodárny navíc počítají s tím, že se 15. června zákazy rozšíří i na Mikulovsko. Celkem by mělo jít o 23 obcí v kraji. Důvodem je dlouhodobé sucho a výrazně vyšší spotřeba vody po prvních teplých dnech. Menší vodovodní soustavy pak mají problém takovou spotřebu pokrýt a vodárny se snaží předejít úplnému vyčerpání vody.
0: Týká se ten problém jen jižního cípu Jižní Moravy?
1: Vůbec ne. Odběr vody regulují dlouhodobě taky některé obce na Boskovicku a Blanensku. Vodárenská akciová společnost tam omezuje odběr například v Letovicích v místní části Kladoruby a v Dlouhé Lhotě, Štěchově, Deštné, Kořenci, Benešově, Skrchově, Újezdu u Boskovic a v Žerutkách. Důvodem je hlavně nízká vydatnost místních vodních zdrojů a slabé lokální vodovody. K šetření pitnou vodou od minulého týdne vyzval taky třeba nedaleký Kunštát na Boskovicku, který si vodovod provozuje sám. Důvody omezení ale zůstávají obdobné.
0: Aneško, teď praktická otázka. Hrozí lidem za porušení těchto zákazů postih?
1: Ano, obce nebo vodárny mohou porušení pokutovat. Starostové ale zároveň říkají, že lidé většinou omezení respektují a větší problémy s tím nebývají. Například starostové Velkých Pavlovic a Staroviček na Hustopečsku mi při loňských omezeních potvrdili, že řada domácností v regionu využívá buď to vlastní studny nebo dešťovou vodu, třeba na zalévání zahrádek.
0: Říká reportérka Aneška Hlávková. V části Jižní Moravy ode dneška začínají platit omezení odběru pitné vody. Další obce podle vodáren přibudou na seznamu během června. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Uvliváte.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Klienti České správy sociálního zabezpečení v Brně můžou od dneška využívat už jen jednu pobočku. Okresní správa sociálního zabezpečení pro Brno venkov se přestěhovala z Kounicovy ulice do budovy městské správy v ulici Veveří naproti krajskému úřadu. Ta je lépe uspůsobena pro kontakt úředníků s klienty. Je v ní například vyvolávací zařízení a čekárna. Od dneška začínají v Ostopovicích u Brna příležitostně dohlížet na pořádek strážnici z nedalekých Modřic. Ostopovice vlastní městskou policii nemají. Hlídky mají kontrolovat dodržování obecních vyhlášek a správného parkování. Také se nejspíš zapojí do měření rychlosti aut. Promítání v kině v Novém Městě na Moravě obnoví ještě letos nový vlastník budovy. Radnice promítací sál zavřela před 12 lety, protože nechtěla investovat do digitalizace a oprav staré budovy. Kino později koupil nový majitel, který teď dokončuje jeho obnovu. Vedle projekce filmů tam zařizuje i bar a vedle buduje filmový hotel. První promítání je v plánu na říjen. Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. O přesunech agent dnes má taky jednat vláda. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 před Brnem kolony v obou směrech. Delší je zvyšková od sjezdu na Rousínov v Krohlence, pojedete asi půl hodiny. A kolona taky na 43 ze Svitav před Lipůvkou, i tady zhruba na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 37 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, protože světový šampionát skončil a včera ve Švýcarsku skončily zápasy o medaile. Odpoledne se hrálo o bronzové, ve kterém Kanada podlehla Norsku. A pane Meixner, mě by zajímalo zaslouženě. Vítejte, dobré ráno.
1: A příjemné, takové mírně deštivé, ale matka příroda to potřebuje, takže je to dobře. No tak ano, prohrála si to zaslouženě, protože pánové z Kanady, jak oni tvrdí, my vždycky jedeme jenom pro to zlato a to ostatní už nás moc nezajímá. Ale a takže se tam motali jak nudle v bandasce. Byla to bída, navíc ještě v 7. minutě jejich brankář Greaves zase vycestoval za branku, tam ano. Petersen sebral puk a v pádu ho zastrčil do prázdné brány. Opět se potvrdilo to, co já říkám, brankáři přivázaní lanem k tyčce, protože jak začnou vymýšlet a vyjíždět, tak to v mnoha a mnoha velkých procentech zavání průšvihem. No a potom ještě ve 30. minutě tam letěla střela od Solberka, od modré čáry a kanadský obránce tam si to srazil, prolítlo mu to mezi nohama a tady o stehno se mu to odrazilo do brány. Takže to ještě byla taková smůla. Faktem je, že v třetí třetině Greaves vychytal dvě tutovky noru, jedno solo a jedno jeli dva na jedno, tak tím to trochu napravil. Kanaďané překvapivě už 7 minut před koncem odvali golmana, zkoušeli to, že z napět pak dokonce dostali přesilovku, nic. Vrátil se do brány golman, ale v závěru zase asi 3 minuty to zmačkli. No a jak oni to umí, to je charakterizuje, tam teda zabrali perfektně. Tomáš ranou do vinglu na 1-2 a asi 7 vteřin před koncem zase znovu Tomáš čáry to tam dorazil. Takže se šlo do prodloužení, to bylo stejně jak v té skupině. A samozřejmě tam se točí, tam se to hraje na 10 minut. Samozřejmě špatný gól je konec. Tam se to hodně točilo, tak nebo málo točilo, takže třeba Kanaďané měli šanci, jeli 2-1, celé by jim dostal puk, ale už byli tak utahné, že ani ho nespracoval, utekl mu a v zápětí jeli Norové na branku a ten to vzal na sebe, nenahrál kolegovi, naznačil a šup do vinglu, takže Norové slaví první medaily v historii norského hokeje, je to velké překvapení a jestli si pamatujeme, tak nás porazili. Tak.
0: Večerní zápas o zlato rozhodlo až prodloužení a hala v Curychu v ten moment skameněla. 20-letý Finn Helenius prostřelil jinak vynikajícího gólmana Genoniho a Švýcaři neuspěli. Pane Meixnere, už pokolikáte ve finále světového šampionátu?
1: Je to tedy s nimi na dracha, protože já jsem se podíval do historie, tak samozřejmě jako v té novodobě je to popáté, ale je tam ještě jedno z roku 1935, kdy také to prohráli ze Švédy dokonce v nastavení. A jinak ty tedy prohráli 2013, 2018, 24, 25 a teď 26 a tady ty jsou třikrát za sebou a věřte, takže celkem 6krát byli ve finále a ani jenom nevyhráli. Už z toho musí mít takovou nějaké trauma. A tady v těch posledních 3 letech v tom finále ani jednou nestřelili gól. To je prostě hlava, už jim to přitom jako jo, ta snaha je tam až tak enormní a je trochu křečovitá zřejmě. No a tak samozřejmě tam byl rozhodující moment. Jinak teda Finové dali gól, ale vysoká hokejka nad hlavou skoro, takže neuznaný. A potom hráli Švýcaři ve druhé třetině přesilovku 5-3, to byl klíčový moment a nedali gól. Skoro hráli to fakt špatně. No a potom došlo na prodloužení, tam je čas 20 minut, ale špatný gól je konec. V 71. minutě mladíček, 20-letý finský borec Helenius si vybrusil také ze zadu a objel to prostředkem a vystřelil a Genoni měl smůlu, protože zrovna v tom okamžiku jeho obránce přejel před ním, takže on ten puk vůbec neviděl. Takže to byla taková smůla, no tak, ale švýcarští diváci se ukázali jako feroví, protože poté, co skameněli, tak potom stoupli a dlouze tleskali. Byli tam slzy i samozřejmě starých zkušených borců, protože ti Švýcaři fakt mají výborný manšaft. A no ale co nadělat, je to smůla. A samozřejmě Finové velebí Barkova kapitána týmu, který celou sezonu nehrál, byl zraněný, nehrál v NHL a pak se vrátil tady na to mistrovství. A tvrdí, že on dovedl je k těch zlatým medailím, tak to je a Finové už mají pátou zlatou medaili. Uh-huh. 95, 2011, 19, 22 a teď 26. Takže mistrovství skončilo samozřejmě pro nás jakýmsi zklamáním. Obsadili jsme páté místo a to u nás jako samozřejmě se považuje za velký neúspěch. Tak uvidíme, co se bude dít. A tím jsme skončili letošní hokejovou sezonu.
0: Pane Mexere, moc krát díky. Milé setkávání bude určitě brzko pokračovat, tak užívejte červnových dnů. Mějte se moc pěkně, děkujeme za to dnešní setkání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8:45 a minuta k tomu. Počasí vypadá venku v celku oblačně, deštivě, taková je konec konců prognóza pro dnešní den. Rozpětí teplot na jihu Moravy momentálně mezi 15 a 18 stupně Celsia, nejtepleji v tuto chvíli v Lednici. A předpověď, ta dnes slibuje zataženo, na celém území přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky, ale ráno ještě budou srážky četné méně. K večeru by měly ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, jen při delším slunečním svítu může být až 23 stupňů. Vítr dnes mírný, západní postupně v severozápadní až severní do 25 km za hodinu a během večera bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 8 minut před pátou, zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 8 hodin 49 minut, čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Spolkový život na Moravě je pestrý, bohatý a tentokrát vám představím znojemský okrášlovací spolek. Jarka Vykoupilová se vydala do historického centra za mužem, který v čele organizace stojí a bude mimo jiné i gratulovat k 800 letům Znojma.
1: Okrašlovací spolek Znojmo má svého nového předsedu, je to Karel Fiala. Co všechno je tedy úkolem vašeho spolku?
2: Okrašlovací spolek má strašně dlouhou historii. Ten byl založený už na konci 19. století a fungoval doteď samozřejmě s přestávkou v komunismu. A my máme dva základní takové směry naší činnosti, což je péče o zeleň ve městě a blízkém okolí, což tím navazujeme na ty naše předchůdce, který to Gránický údolí osázeli. A druhým hlavním cílem je zvýrazňovat naši historii, takže i publikační činnost, starost o památky. Vždycky jednou za rok děláme takové ocenění lidí, kteří si to zaslouží a přesto nejsou jaksi v tom městě politicky aktivní, takže my jsme asi největší občanský sdružení, nepolitický ve městě.
1: 800 let má letos Znojmo, určitě se také podílíte na oslavách, jak?
2: Okrašlovací spolek našel odkaz na starou desku krále Jiřího z Poděbrad, která byla u dolní brány. Tu jsme nechali znovu tedy udělat a bude pověšena. Jako každý rok pořádáme promenádní koncerty v městském parku. Naše velká snaha je, aby přijela pražská hradní kapela a zahrála.
1: Vy sám máte Znojmo určitě rád. Kde to máte nejraději?
2: Především tu historickou část, řeku Dý, která taky teď jde i na lodičkách se tam povozit. Chtěl bych třeba připomenout jubilejní park nedávno rekonstruovaný, ke kterému jsme taky jaksi přispěli v diskuzi o tom, aby tam byly zachovány původní prvky, a myslím, že to se velmi dobře podařilo.
1: 800 let jsou krásné kulaté narozeniny, co byste královskému Znojmu popřel?
2: Velice bych chtěl, aby mladí tady zůstávali, a to znamená třeba i zlepšit školství, protože jakmile mladí odejdou, už zůstanou většinou jinde. Snažíme se o to, aby to tady bylo pěkné, aby se lidi měli rádi.
0: Jarka Vykoupilová natáčela přímo v centru Znojma v jedné z kaváren na Dolním náměstí. Já připomenu, že tento pátek budeme ze Znojma odpoledne vysílat mezi 14. a 16. hodinou, kdy vás čeká znojemský narozeninový speciál s Borkem Kapitančikem. Nenechte si tohle vysílání ujít.

0: 8 hodin a 55 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Začíná nový týden, začíná nový měsíc, dnes je 1. června. S kým jiným oslavit Mezinárodní den dětí lépe než se Zdeňkem Junákem, který si myslím, že v duši je stále tím skvělým klukem. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, ano, víkend byl výborný a dneska je tedy Mezinárodní den dětí, dneska jsme měli jako lehkou disputaci s mojí ženou.
0: Jako?
1: A jako mi říká, tak víš, že den dětí? A říkám, já to vím, no. A tak co skoupil vnoučatům? Říkám, promiň, to nejsou naše děti. To jsou vnoučata. Naše dítě je naše dcera Zuzanka. Co si jí koupila ty? No přece to je chátě, nic dávat nebo. Říkám, tak to já jo. Já jsem mi nachystal obálku. Protože já, když si vzpomenu na své dětství,
0: ano.
1: Dokud žila maminka, každý rok na den dětí mě prostě dala nějaký dárek.
0: To je hezký.
1: Protože ona je naše dítě.
0: To je pravda.
1: Jo, tak to je
0: pravda.
1: Tak to je. No, takže jsme se dneska nasmáli teda, jo. A říká, počkej, to řekl Zuzaně, že Sabina ze Sebíkem jsou naše děcka. Říkám, to jsou naše vnoučata. No jinak, víkend byl výborný, my jsme vysílali sobotní srdcovky ze Zlína.
0: Ano.
1: Bylo to fakt bezvadný, bylo tam spousta lidí.
0: A krása.
1: Jako já pořád zjišťuju, že nás mají rádi a já jsem za to taky velmi rád. No a vzal jsem sebou taky svoji vnučku Sabinku, jinak ona by musela být sama doma, protože maminka dělala uzávěrku, Sebastian byl na tréninku a tak byla se mnou a užívala si to, bylo to velice fajn. Takže tak, Pavlíku, dneska teda ti tady jsem přinesl počasí trošku pošmourné.
0: To mě nevadí.
1: Když jsem šel, tak trošku pršelo, ale ta teplota je opravdu příjemná.
0: Že?
1: Takže si ten dnešní den užij a zítra je úterý, budeme se vidět, budeme se vidět.
0: Díky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Dana Jedličky. Báseň se jmenuje Brno. A u čáry je potkám zas. Bubínky, zvonky, mnoho hlas. Hare Krishna, Krishna Krishna, hare hare. Říkám, chlapi, muzika dobrý, ale ty texty. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnská úrazová nemocnice bude mít vlastní magnetickou rezonanci za 40 milionů korun. Dálnici D55 u Hulína dnes začnou opravovat silničáři. Fotbalisté Artisu Brno jasně prohráli i druhý barážový zápas. Do první ligy nepostoupí. A dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vedení úrazové nemocnice v Brně plánuje pořídit magnetickou rezonanci. Zatím ji chybí a lékaři proto musí posílat pacienty na jiná pracoviště. Technologie se používá při vyšetření poranění páteře, kloubů, vazů, svalů a nebo třeba neurologických komplikací po úrazech. Přístroj má stát zhruba 40 milionů korun. Přesný termín jeho zprovoznění zatím není daný.
2: Nemocnice nejdřív musí upravit technické zázemí a prostory, kde magnetická rezonance bude. Vedení Brna na práce přispěje 33 milionů korun. Podle náměstka ředitele nemocnice pro léčebně preventivní péči Radima Herůvka bude pořízení přístroje znamenat pro pacienty kratší čekací dobu na vyšetření a rychlejší stanovení diagnózy, tím pádem i rychlejší léčbu a případně dřívější operaci. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Dnes začínají omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem.
1: Sport.
0: Fotbalový Artis Brno prohrál v odvetě baráže o účast příští prvoligové sezóně na hřišti Slovácka 0-3. V součtu tak brněnské mužstvo prohrálo dvojzápas 1-7 a zůstane v druhé lize. Podle trenéra Romana Nádvorníka baráž ukázala, že Artis ještě není na postup do nejvyšší soutěže připravený.
4: Některé věci prostě nepřeskočíte, můžete to poskládat, ale stejně to musí mít nějaký vývoj, musíte to mužstvo na to připravit. Samozřejmě může se to povíc, ale já tohle tomu moc nevěřím. Já si myslím, že to mužstvo musí pracovat, musí se poskládat a musíte pro to udělat jakoby na tom hřišti ještě víc.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženost přeháňkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 před Brnem kolony v obou směrech. Delší je zvyšková, od sjezdu na Rousínov k Rohlence pojedete asi půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. První červen, toto letí, zas tu máme svátek dětí, ovšem dodám mechanicky také jméno, jako vždycky. Někdy od dob dinosaura svátek slaví každá Laura, běžím k ní jak o závod, k tomu nesu pugét z not. Věřím přitom, že den celý jí můj dárek rozveselí. Vždyť zas spolu s rozhlasem samé perly vybral jsem. Dobré hudby hromadu užijte v mém pořadu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 1. června roku 2026 a svátek mají laury. Takže všem laurám vinšujeme všecko nejlepší, ale pozor, 1. červen je také Mezinárodní den dětí, takže všem dětem, bez rozdílu věku, dnes posílám taky písničku a vinšuji jim všecko nejlepší. Užijte si šťastný dnešní den. No, my jsme v sobotu byli se srdcovkami na výjezdu, jak říkáme, a zavítali jsme do Zlína, protože tam právě teď probíhá, tuším až do 3. června, festival dětských filmů, filmový festival. A tak jsme vysílali z obchodního centra Zlaté jablko. Bylo to velmi, velmi příjemné. Přišla dost lidí, kteří nás jako podporují. A hlavně taky přijela až z dalekého Bzence Natálka Jakšová. Tak jsme si spolu povídali, taky jsme se spolu vyfotili a Natálka říká: Zdeňku, zahraj mi nějakou písničku. To ví, že Natálko, ti zahrají, takže tady teď mám jedno přáníčko. No a ta písnička, která bude, tak bude i pro tebe, milá Natálko, jo? Takže mám tu přáníčko z mailu a to zní takto. Ve Štípě u Zlína se praví, že 1. 6. Petr a Radmila Ponížilovi 52. výročí svatby slaví. Synové Michal a Jindřich s rodinami přejí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Jestli můžete, zahrajte Silencio. Děkuji, Michal Ponížil. Milý pane Ponížile, rád zahrají vašim rodičům a také se řadím do toho dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji jim ještě dlouhá, šťastně prožitá léta. Vybral se písničku a jen si dovolím přidat, že tahle ta písnička nebude jen pro vaše rodiče, bude samozřejmě pro všechny posluchače, ale také pro moji milou Natálku Jakšovou. Il Silencio.
1: Český rozhlas Brno,

0: Tak, to byla skladba Il Silenzio. Doufám, Michale, že jsme potěšili vaše rodiče a že já jsem potěšil taky všechny posluchače a i Natálku Jakšovou ze Bzence. Moji milí, dnes slavíme Den dětí. A možná je to dobrá příležitost připomenout si, že někdy ke štěstí stačilo opravdu málo. Pamatujete? Člověk přišel k okénku a žádné dlouhé rozhodování se nekonalo. Na výběr byla vanilková, jahodová nebo čokoládová. Kdo měl štěstí, dostal kopeček pořádně přes okraj kornoutku. A když byla zmrzlina za korunu, připadalo nám, že máme celý svět v kapse. Dneska pistácie ze Sicílie, slaný karamel, mango z chili. A než si člověk vybere příchuť, stihl by doběhnout večerníček. Jenže víte co? Na jedné věci se za ty roky vůbec nic nezměnilo. Děti mají pořád stejnou radost, když jim zmrzlina začne kapat po prstech. A dospělí mají pořád stejnou radost, když to vidí. Tak jestli máte dnes po ruce vnuka, vnučku, pravnouče nebo třeba sousedovice rošťáka, vezměte ho na zmrzlinu. Ne kvůli tomu, jakou bude mít příchuť, ale kvůli tomu, že si za pár let nevzpomene na dárky. Za to na společnou zmrzlinu v létě si možná bude pamatovat celý život. A kdo ví, třeba si přitom dáte jednu i vy, čistě z nostalgie. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Martin Maxa a Selaví, jeho písnička. No a já už tady mám další přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Prosím o zahrání. Zdravím vás všechny v rozhlase a prosím o zahrání písničky 1.6. pro ročník 1938 z Mařatic. A prosíme písničky od Věrky Domincové, Teče voda z Javora, a to je ten zamoravský. Také Věrku Domincovou pozdravujeme, Blažka a Zdenka. Děkuji.
0: Tož, milá paní Vlaďko a Zdeňko, to víte, že rád vám zahrají a splním to vaše přání. Takže já jsem to tomu porozuměl, takže bude hrát skupina Soláň a Teče voda z Javora, paní Domincová. Ať vás písnička potěší.

nádherný song, nádherný hit 70. let, tam, kde je Babylon, všichni jsme zpívali a znali, to byla skupina Bonnie M. Dívám se na hodiny, máme přesně 9:30 a protože začínáme nový týden, tak mám pro vás první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte a napadne vás to, potrhnete, sečtete a výsledek mi pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Ztracená kniha dobrodružství. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. Tahle křehká žena v 7 letech propojila Francii, Moravu i Čechy. A vlastně dokonce i Řím. Opakuji pondělní indicii. Tahle křehká žena v 7 letech propojila Francii, Moravu i Čechy. A vlastně dokonce i Řím. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Jiřího Korna.

0: Ano, ano, ano, chráň svoje bláznovstvá, zpíval Peter Náď. No, moji milí, a já tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, ráda bych poprosila o písničku pro svou maminku Ludmilu Tichou z Vyškova. Maminko, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělala a posílám ti velkou pusu. Tvoje dcera Petra. Milá paní Petro, nebo slečno Petro, rád splním vaše přáníčko pro vaši maminku, takže už jí posíláme vy, i já, i Český rozhlas Františka Nedvěda, Peřina.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 1. června pomaly linku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Tahle křehká žena v 7 letech propojila Francii, Moravu i Čechy. A vlastně dokonce i Řím. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, tento týden jich bude přesně 5, jako vždycky, to jen minulý týden byla taková výjimka, že jsme byli se srdcovkami ve Zlíně. Takže nebojte se, ještě přijdou 4 a jak už Miloš Šenkýř pomáhá, tak v pátek dá takovou malou piko nápovědičku, abychom všichni věděli, koho vlastně nebo co, nebo kdy se ta událost, kterou hledá, udála. Tak, moji milí, já zase připomínám, je mi to opravdu, já nevím, jak bych to řekl, vypadá to, že už si nic nepamatuju, ale neustále mi píšete a prosíte, abych zahrál k narozeninám. Prosím pěkně, nehraju k narozeninám. K tomu jsou určeny jiné pořady Českého rozhlasu a já bych lezl svým kolegům, kteří moderují pořad Blahopřání s písničkou, jak se říká, do zelí. Jsou to Ivanka Slabáková, Květuška Navrátilová, Jiřinka Ostrá a nebo taky Karel Hegner. Takže ne. A vy to pošlete a ono to, ten přístroj to přijme, ale vygeneruje to jako špatně, protože vy to adresujete na srdcovky @rozhlas.cz. Ne. Ono to někam zapadne, já už se k tomu nedostanu. Vy pak čekáte u rozhlasového přijímače, že vám zahraju a ten junák nic. Je mi to líto, tak dávejte si pozor, pište mi, volejte mi, vždycky v dostatečném předstihu a máte tyto možnosti. Buď mi to můžete namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici 7 dnů v týdnu, tedy non-stop, nebo na e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní písničku v konkrétní den, konkrétní datum, prosím pěkně, musíte mi to napsat v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, do našeho playlistu zařadit, jak už tu písničku, tak i ten vámi vybraný text, který si přejete, aby zazněl. Takže to je pro dnešek asi všechno. Nezapomeňte, dnes je 1. června, je to Mezinárodní den dětí, takže věnujte se svým dětem, vnoučatům nebo pravnoučatům a jak jsem říkal v úvodu, vemte je třeba, no, třeba na zmrzlinu. Tož tak. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brno dnes zpřísnilo pravidla pro parkování v modrých zónách. Kino v Blansku je zhruba na měsíc zavřené kvůli modernizaci. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. A počasí čekáme většinou zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Brně od dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U Vily Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a ne jenom v noci. Stejně jako podél tržiště v aleji pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne.
4: Nerezidenti budou muset každou neděli večer od 17 hodin za parkování platit hodinovou sazbu. Dosud to měli zdarma. Magistrát tak vyhověl obyvatelům širšího centra města, kteří si stěžovali, že nemají v neděli večer kde zaparkovat, protože jim místa do noci zabírají auta návštěvníků. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Sál kina v Blansku je od dneška zavřený kvůli rekonstrukci. Hlavní změnou bude úprava stupňovitvého uspořádání sedaček v hledišti. Dělnici každý stupeň mírně prodlouží, aby lidé měli více prostoru na nohy. Přibydou nové širší sedačky, místo modrých budou červené. Město nechá vyměnit koberce a obložení sálu kvůli akustice. Přemístí taky bezpečnostní světla do míst, kde nebudou diváky oslňovat při sledování filmů. Kapacita sálu se kvůli změnám ale zmenší, vysvětluje ředitel kulturního střediska města Blanska Tomáš Mokrý.
5: Současná kapacita je vlastně 340 míst a tím, že budeme zvětšovat prostor na nohy, tak musíme tím pádem ubrat i prostoru jakoby celkově a zaniknou dvě řady. I na krajích nějaký sedečky budou, tím pádem přicházíme o 60 sedeček a nová kapacita sálu blanenského kina bude 280 míst.
2: Modernizace za více než 4 miliony korun má být hotová nejpozději začátkem července. Je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté zvítězili v prvním přípravném duelu před startem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. O branky se na pražské Letné postarali Ladra a Hložek. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Tam ho čeká další přípravné utkání proti Guatemale a v noci na 12. června českého času pak vstup do mistrovství světa proti Jižní Koreji.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vád bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Na příjezdu do Brna z Vyškova popojíždí kolony od kilometru 219, je to nesouvislá frontáž k omezení na 196. kilometr. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny. Tolik doprava aktuálně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Už od roku 1950 si každý první den měsíce června připomínáme Mezinárodní den dětí, takže milé děti, školou povinné, ale i vy ostatní, všechno nejlepší. A jak říká jeden moc pěkný citát, že v divoké zahradě dětství je všechno obřadem, užívejte si ten krásný čas. Já připomenu ještě to, že OSN k tomuto svátku přidalo také globální den rodičů, takže vlastně slaví obě skupiny, nejen děti, ale i ti, kteří se o ně s láskou starají. My v našem dopoledním vysílání za okamžik představíme Oskara Hesse, nového moderátora, kterého budete pravidelně slýchat v odpoledním vysílání každé pondělí. Podíváme se také do Boleradic, a to s naším jihomoravským stopařem. Nebudou chybět ani babské rady anebo pozvání do zoologické zahrady v Brně, která si pro dnešní den právě pro děti připravila jeden speciální dárek. Věřím, že lákání zafungovalo. Jarka Vykoupilová vám přeje dobrý poslech a ještě lepší náladu.

0: Věra Špinarová v Dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno zaspívala o meteoru lásky. Podobným způsobem dnes věřím zazáří a vtrhne do našeho odpoledního vysílání jedna novinka. Každé pondělí po 13. hodině totiž budeme nabízet rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat talentovaný herec i tanečník Oskar Hess. Před prvním vysíláním si ho k mikrofonu pozvala kolegyně Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli, jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte, naši milí posluchači Osobnosti Česka, s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině. Dnes odpoledne v premiéře. Užijte si je.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: S naším regionálním stopařem Vojtěchem Halešem objevujeme krásy i zajímavosti Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby během jediného dne alespoň trošku poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do Lulče, tam mají mimo jiné tedy krásné přírodní koupaliště. Tam mu místní vylosovali na dnešek návštěvu Boleradic a tam zase mají výborný divadelní spolek s letitou tradicí. Tak Vojto, už jsi na místě a co nám v úvodu o Boleradicích prozradíš?
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne. Ano, i o divadelním spolku budu mluvit. Už jsem zrovna přijel před chvílí, i v lehkém dešti si tady kousek ode mě hraje místní školka. No ale zpátky k Boleradicím. Ty jsou městysem, kde žije téměř tisícovka obyvatel a patří mezi významné vinařské obce. Kromě ale vinařské tradice se mohou Boleradice pochlubit také dlouhou a bohatou historií. Jejíž kořeny sahají až na období Velké Moravy. Významné doklady dávného osídlení přinesl totiž archeologický výzkum provedený v roce 1942. Na území obce bylo objeveno staroslovanské pohřebiště. No a první písemná zmínka o Boleradicích pochází z roku 1141, kdy jsou uvedeny v soupisu majetku olomouckého biskupství. V průběhu středověku se v dnešní obci vystřídalo několik šlechtických rodů. Popánek z Boleradic vlastnili vesnici od roku 1358 páni z Kunštátu, ti v roce 1530 prodali pánům z Víckova. Významným mezníkem v dějinách obce byl pak rok 1512, kdy byly Boleradice povýšeny na městečko. No a v druhé polovině 19. století byly Boleradice součástí hustopeckého hejtmanství a kloboučského soudního okresu. Obec tehdy zaznamenala výrazný kulturní a společenský rozvoj. Vznikaly zde spolky a organizace, které významně ovlivňovaly život místních. Mezi nimi byl například čtenářský spolek, pěvecká cyrilská jednota či hasičský spolek. No a roku 1897 bylo v obci odehráno první ochotnické divadelní představení a jak se říkala, divadelní spolek tady funguje dodnes. Významnou událostí novodobé historie se pak stal rok 2006, kdy byl Boleradicím navrácen status městyse.
1: No a co tedy se chystáš v Boleradicích nebo i v blízkém okolí navštívit, pochlub se?
2: Chystám se určitě na kostel svatého Jana Křtitele. Chtěl bych se i v tomhle počasí podívat na rozhlednu na Nedánově, což je vrch tady nad Boleradicemi. No a určitě se chci podívat také k vinným sklepům a jako vždy si nechám poradit od místních, kam se ještě vydat.
1: Výborně, tolik tady regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den v Boleradicích a ještě se odtud určitě ozve. Tak Vojto, děkujeme za zprávu, šťastné cesty i v tom příjemném už červnovém deštíku a kdyby si potkal i někoho z ochotnického spolku, tak je osobně ode mě moc pozdravuj.
2: Určitě vyřídím pozdravit, když někoho potkám a těším se, co tady všechno uvidím.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: písnička pamatuje rok 1976, právě v něm si odbyla svoji premiéru. Zpívá se v ní mimo jiné něco o sladkém úsměvu a o lásce, tak kéž vás i tyhle ty emoce provází během dnešního 1. červnového dne. No a hodí se připomenout, že způsobů, jak oslavit Den dětí, je mnoho. Můžete využít třeba pozvání do brněnské zoologické zahrady, kde se můžete těšit na klasická pondělní komentovaná krmení a taky na spoustu letošních mláďat. Já už teď v našem dopoledním vysílání vítám mluvčího zoo Brno, Jana Bedřicha. Dobré dopoledne, slyšíme se.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: Tak spojení funguje, to jsem ráda. Vy máte každoročně pro děti na jejich mezinárodní den pěkný dárek v podobě zajímavého vstupného. Připomeňte prosím tuto tradici.
1: Je tomu tak, my máme tady vstupné, my jsme to nazvali, že to je vstupné pro mládě, kdy vstupné pro mládě máme za 10 korun, takže chceme takhle popřát těm dětem, aby se sem za námi jednak vydali, ale samozřejmě, aby měli také nějaké ulevenější vstupné. Sice nám počasí moc nepřeje, ale o to spousta zvířat je více venku, více aktivní, takže určitě zveme na návštěvu v tento Mezinárodní den dětí a přejeme jim všechno nejlepší.
0: Děkujeme. No, vy mluvíte o lidských mláďatech, ale vy máte ve výbězích spoustu zvířecích mláďat. Připomeňte, co se už narodilo.
1: U nás je to takový jarní baby boom a my z toho máme obrovskou radost. Určitě nalákám na 5 mláďat u kapibar, které jsou velmi oblíbené. Máme také 8 mláďat korzaků, což je brněnský prvoodchov. Z toho máme obrovskou radost, to jsou takové malé lištičky. Máme také 3 mláďata u sobů polárních. Rodí se nám také vapity sibirští, což jsou ti kopytníci, jsou to vlastně jelení ze severu, z oblasti Sibiře. A nalákám také na další mláďata, o kterých teda zatím mluvit nemůžu, ale určitě jich ještě pár bude, takže určitě přijďte a samozřejmě lákám je také naše malá lvice, která se narodila loňský červenec.
0: Výborně, no a v pátek to musíme připomenout, co uskuteční speciální dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno přímo z vaší zoologické zahrady. Jaký krásný důvod k tomu my všichni máme?
1: Důvod je ten, my se na to samozřejmě ohromně těšíme, že vás tady budeme moci přivítat a že budeme moci vysílat přímo tady z oblasti Beringie, respektive z expozičního celku Beringie, kde momentálně máme 3 dospělé lední medvědice a rozrůstáme se, budeme mít další 2 medvědice a u té příležitosti právě to živé vysílání bude, protože bude lákat na sobotu 13. června, kdy to bude velká akce s názvem Vítejte medvědi, kdy ve zrekonstruovaném tradičním výběhu pro lední medvědy přivítáme právě 2 nové samice z Dánska.
0: No tak to zní báječně, takže Brno zase bude mít něco speciálního v zoologické zahradě, na to jsme pyšní. Tak velice děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky, ať se daří vám i samozřejmě všem vašim svěřencům zvířecím a ať návštěvníci jsou spokojeni. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se moc hezky a hezký den děti ještě jednou.
0: Takže tento pátek, 5. června mezi 10. a 12. hodinou poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Kolega Zdeněk Truhlář se ozve přímo z brněnské zoologické zahrady, kam se ostatně i dnes můžete vydat a oslavit tím Mezinárodní den dětí.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Findl i s celým jménem tady Ondřej Ládek, původně vystudovaný scénarista a dramaturg na FAMU, zpíval o tom, že chata může být hradem. Možná nás posloucháte na nějaké chatičce, ve vinohradu, na zahradě, v kuchyni, v práci, za volantem, ať je to kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi. V Dobrých radách, v pondělních Dobrých radách mezi 11. a 12. přivítáme bylinkářku Blanku Kocourkovou a povídat si budeme o kvetoucích bylinkách, to tedy říkám s předstihem. Teď vás v Babských radách čeká zajímavý recept na bylinkový sýr. Vůbec se toho nemusíte bát, je to snadné. A ještě nám k tomu budou za okamžik Javory, tedy Hana Petr Ulrichovi, zpívat píseň Bylinky. No, nesešlo se to ideálně, dámy a pánové, mám pocit, že ano. Tak Jarka Vykoupilová vám stále přeje dobrý a teď chci říct i užitečný poslech.
1: Babské rady.
0: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení má v Brně od dneška už jen jednu pobočku v ulici Veveří. Uzavírka silnice omezí provoz na pomezí Kyjovska a Uhersko-Hradišťska. Vláda dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli odhlásit sami. A dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Klienti České správy sociálního zabezpečení v Brně můžou od dneška využívat už jen jednu pobočku. Okresní správa sociálního zabezpečení pro Brno venkov se přestěhovala z Kounicovy ulice do budovy městské správy v ulici Veveří naproti krajskému úřadu. Ta je lépe uspůsobena pro kontakt úředníků s klienty. Je v ní například vyvolávací zařízení a čekárna, říká mluvčí organizace Sandra Volkánová.
2: Klientské služby budou poskytovány primárně v budově Veveří 5, která je k tomu uspůsobena. Zaměstnanci budou v budově v Kounicově ulici zajišťovat takzvané back-office činnosti bez přímého pravidelného kontaktu s klienty. Stejně tak budou přízemí a první patro budovy nadále užívat zaměstnanci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.
0: Hlavní silnice ze Syrovína na Kyjovsku do Újezdce na Uhersko-Hradišťku od dneška obsadili stavbaři. Vybudují tam opěrnou zeď. Pro řidiče je kvůli tomu úsek do září uzavřený. Objízdná trasa vede přes Žeravice, Ježov a Osvětimany.
3: Železobetonová zeď dlouhá 74 metrů má chránit silnici proti sesuvu. Stát má za zpevněnou krajnicí. Dělníci musí zasadit do země piloty, osadit bezpečnostní svodidlo a taky zajistit odvodnění. Práce výjdou na více než 10 milionů korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
4: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků. Dalších 15 podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova kolony od kilometru 215 až k Rohlence. Navíc na 208. kilometru by měla překážet nehoda v jízdním pruhu. Zdržení asi 15 minut. Objíždět se to moc nevyplatí, ucpaná je i stará silnice před omezením u Rohlenky. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pondělní dobré rady se zaměří dnes na kvetoucí bylinky. Ty si určitě zaslouží naši pozornost, které se vyplatí sbírat právě teď, se dozvíte v následujících 60 minutách. Mým milým hostem bude bylinkářka Blanka Kocourková. Takže na řadě je určitě černý bez, budeme si také povídat o hluchavce bílé, sedmikrásce chudobce nebo kontryhelu zelenožlutém. Tohle to si nenechte ujít, samozřejmě bude opět otevřena i telefonní linka pro vaše dotazy 726 6046 5200. Pojďme si užít společný čas, já říkám ten nejkrásnější v roce, čas, kdy všechno kvete, dozrávají třešně a jahody, začíná měsíc červen a začínáme také pořad Dobré rady. Jarka Vykoupilová vás zdraví od mikrofonu i mixážního pultu.

0: Posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno. Já jsem moc ráda, že mohu přivítat paní Blanku Kocourkovou z Pelero.cz. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: No tak mohli bychom říct, že letos na jaře se nabízí o průběhu počasí takové torčení, jako ve známé Vančurově novele, tedy slogan Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným nebo snad netradičním. Teploty nám skáčou, méně pršelo, trápí nás sucho, přesto kvetou léčivky, které jsou prospěšné našemu zdraví nejen na jaře, ale budou k dispozici ideálně celou zimu. Tak co z léčivek v tomto rozmarném počasí tedy kvetlo, kvete a co můžeme sbírat a zpracovávat?
1: Dneska se nám dalo do deště, nicméně to nevadí tomu, že všude možně a nemožně kvete černý bez. Ten samozřejmě musíme sbírat, protože všichni ho známe. Jenom pro zopakování, botanicky patří do čeledi pížmoškovité, což je takový pěkný název. Ten rod se jmenuje bez a u nás se sbírá a léčivé účinky má především bez černý, Sambucus nigra, abyste byli vzdělanci, tak latinský název. Považoval se historicky za léčivou rostlinu, která má nadpřirozenou moc. Dokonce se dával sazenice černého bezu jako dárek ke svatbě, jako svatební dar. Vyskytuje se v křovinách, prořidlých lesích, často rovněž v blízkosti lidských obydlí, u plotu, u zdi. V době kvetení sbíráme celé květenství. Teď budeme mít možná problém trošku s tím, že do toho napršelo. Nicméně nevadí, zítra už můžete klidně květy černého bezu sbírat. Samozřejmě pokud dozraje, tak se sbírají ty bezinky, což není tak jednoduché, protože ty jsou syrové, velmi jedovaté. Samozřejmě, že toho černého bezu vzhledem k těm léčivým účinkům jak květu, tak plodu, tak se vyšlechtily odrůdy, které poskytují jednak velmi kvalitní květy, ale i plody. Znám několik bývalých sadů, kde se pěstoval právě odrůdy černého bezu. Měli byste někdo zájem, tak rozhodně ovocnáři vám rádi poradí.
0: Pojďme si zopakovat, co černý bez obsahuje a na co se tedy prakticky používá.
1: Tak samozřejmě, že aktuálními obsahovými látkami jsou flavonoidy, pak teda takové ty antioxidační kyseliny jako kávová, chlorogenová, potom malé množství slizu, třísloviny a jiné látky. V každém případě si musíme uvědomit, že to plodenství, ty bobulky, to jsou především antokyanová barviva, tam jsou vitamíny, ovocné kyseliny, zase ty flavonoidy. Ale v čerstvých plodech jsou to také kyanogenní glykosidy, které můžou způsobit takovou otravu, která se projevuje zvracením průjmem a celkovou slabostí. Těch kyanogenních glykosidů je větší množství obsaženo také v listech a v kůře, protože někteří lidoví léčitelé používají na obklady kolem reumatických kolen, kotníku a tak dále. Právě ty listy opatrně s tím, protože těch kyanogenních glykosidů je tam daleko víc. Čili pozor, používáme-li listy, eventuálně kůru, což už je není zcela obvyklé. Ty květy černého bezu mají především potopudný účinek, čili se dají použít proti horečce a při všech nemocech z nachlazení. Tepelně zpracovaná šťáva nebo zavařenina z těch plodů slouží při reumatických bolestech. Je velmi známá z různých typů likérů z bobulek nebo z plodů černého bezu. Receptu kolem černého bezu, už jsem se tady v rozhlasu o tom namluvila poměrně hodně, chystáme k vydání takovou brožurku recepty z černého bezu, třeba se k ní někdy dostanete. Samozřejmě je potřeba mít na paměti, když půjdeme na černý bez, že to musí být v oblasti, který není kontaminovaný nějakým spadem. Musíme zachovávat zásady udržitelného sběru, to znamená, nebudeme ty větve odřezávat a potom teprve sbírat květy, to by bylo škoda. A musíme umět ten černý bez bezpečně poznat. Tady kolem Brna je poměrně dost výskytu takzvaného bezu červeného anebo bezu chebdí. Ten bez chebdí je bylina, čili to poznáte, že nemá třebnatou část, a ten bez červený, když to rozřežete nebo utrhnete, tak ta dřeň je tak skořicově zabarvená. To je takový nejbezpečnější poznání. Znamení.
0: My si dáme recept za malý okamžik, bude to recept na marmeládu, těšte se. No a připomenu spojení se studiem 726 465 200. Naším hostem je stále bylinkářka Blanka Kocourková.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené, lékárny, pravý moudrý citát. O bylinkách právě teď kvetoucích si dnes povídáme v Dobrých radách s Českým rozhlasem Brno s paní Blankou Kocourkovou. A slíbili jsme recept na marmeládu z bezu, tak pojďme na ni.
1: Je to takový trošku netradiční recept, protože marmeládu z květu černého bezu neděláme každý rok. Já ten recept jsem získala od paní Nadi z Modřic, čímž ho zdravím a moc děkuji. Na tu marmeládku budeme potřebovat 15 až 20 květů černého bezu, 750 ml převařené vody, 200 gramů želírovacího cukru, 200 gramů obyčejného cukru, jeden balíček gelfixu a jednu limetku. A budeme postupovat takto. Čisté květy zalejeme převařenou vodou a louhujeme 3 dny v chladu. Čisté květy se myslí tím, které byly položeny na nějakým bílým prostěradlem nebo ubrousku, aby vylezly hlavně ti broučci. Nemusíme to jako pod tekoucí vodou. Ty květy zalejeme převařenou vodou a 3 dny necháme v chladu louhovat. Pak to scedíme přes plátínko. Do šťávy přidáme cukr, ten želírovací cukr a gelfix a šťávu z 1 limetky. Povaříme krátce, dáme horké do skleniček, obratíme dnem vzhůru. Je to mňamka veliká, mám ještě teď plnou pusu.
0: Připomínáme spojení se studiem a možnost ptát se 726 465 200. A já, než se někdo dovolá, ještě ráda tak nějak připomenu další důležitou kvetoucí léčivku, a to je hluchavka bílá. Já na ní mám osobně vzpomínku z dětství, kdy jsme povinně na základní škole sbírali. A řeknu vám, že nazbírat těch 10 deka, nebo kolik to byl ten předpis, bylo neuvěřitelná práce, protože to je tak drobný květ a když to seschlo ještě, tak to už nic nevážilo, že? To bylo náročné.
1: Všichni ve škole jsme si říkali, budu sbírat hluchavku, za to je hodně peněz. Ale jak představa, že teda to vlastně hrozně moc namáhavý, než se nazbírá těch 10 gramů, tak je. Ale přesto ta hluchavka bílá je známa jako lidový léčitelský prostředek při vylučování vody z organismu a přispívá také k normálnímu trávení. Ty mladé květy, nebo respektive tu mladou kvetoucí hluchavku, můžeme přidávat do jarních salátů, což jsem začala v letošním roce realizovat, protože nebylo nic moc, žádná zelenina, tak jsem si zvykla právě na tu hluchavku a sedmi krásku. Jinak hluchavka je vytrvalá bylina, ty listy připomínají kopřivu, je ale nižší a kvete samozřejmě bíle. Je rozšířena po celé Evropě, v Americe i v Asii. Sbírají se buď ty samostatně ty bílé květy, což máme tu vzpomínku z té školy, ano. Anebo celá nať, ale na začátku kvetení, to znamená, když ty květy nejsou úplně rozvinuté. Hluchavka zase obsahuje flavonoidy a především kvercetin a kamferol, což jsou látky, které mají ohromný protizánětlivý efekt. Pak jsou to 3 sloviny, malé množství saponinu a slizu a tak dál. Ta náť i květ se používají podobně, to znamená, že mají stejné obsahové složení.
0: A my už tady máme dotaz od posluchačů. Já se ptám, kdo nám volá. Dobrý den, krásné dopoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady posluchačka Olga z Brna. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat na oplat z listí černého bezu. Naše stařenka to používá na bolavý kolena. Já jsem si na to po letech vzpomněla. A když mě bolí třeba záda nebo něco, tak to používám. A dokonce třeba na jaře, když ještě není olištěný ten keř, tak si nastřihám větvičky, dám to do vázy a ono ty listy vylezou a pak teda s tím to používám. Mm-hmm. Má to dobrý účinky nebo dělá se to nějak speciálně, můžu se zeptat.
0: Mm-hmm. Děkujeme za zajímavý dotaz, paní Olze, zdravíme, díky za poslech, takže.
1: Já jsem ty listy a tu kůru jsem připomínala na začátku, samozřejmě proti těm reumatickým obtížím je to tradice, ano. A jsou o tom i publikace, že jako je to opravdu tomu zdraví, hlavně těm reumatickým potížím, velmi prospěšné. Jenom prosím upozorňuji na to, že jsou tam ty kyanogenní glykosidy, co znamená, že nesmíte to do pusinky ani ruce umít nejlépe pracovat s tím opatrně. Aby vám nebylo z toho špatně. A je dobrý, když si chystáte ten obklad na koleno, na kotník, na záda, tak to trošku poválet válečkem.
0: No, připravit si to.
1: Připravit, aby teda se uvolnili ty látky rychleji.
0: Ano, a nejlépe tedy válečkem třeba přes potravinovou folii, aby na tom válečku nezůstaly ty zmíněné nebezpečné látky. Děkujeme. Sedmikrátská chudobka, další taková krasavice, která je dostupná

0: Kouzelné květince povíme za malý okamžik. Já opět ráda připomínám spojení se studiem 726 465 200. Dnes v dobrých radách o kvetoucích bylinkách.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
2: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Věra Martinová dál jen vejdi, ano, i my vás zveme do naší poradny, tedy dnes na téma kvetoucí bylinky Dobré rady Českého rozhlasu Brno jsou v plném proudu. Paní Blanka Kocourková u protějšího mikrofonu trpělivě odpovídá na vaše dotazy i na ty mé samozřejmě. Co takhle dát si domácí sedmikráskovou mast, na co by byla dobrá?
1: Ta sedmikrásková mast, podobně ji připravíme, jako jsme zvyklí, měsíčkovou a tak dál, na poranění drobné, na modřiny, na ekzémy, na akné, vlastně taková drobná poranění, všechny by to mohlo řešit a potírat s tím jizvy po operacích a taky může pomoct při otocích. Důležitý je sbírat tu sedmikrásku v tom jarním období, když ještě není úplně rozkvetlá. Samozřejmě, že dneska se vyskytuje sedmikráska celosvětově a my víme, že už jsme ho sbírali v únoru a pořád ještě se vyskytuje kvetoucí sedmikráska, dá se říct, v neudržovaných trávnicích.
0: Přesně tak. A já se dívám na telefonní linku a volají nám posluchači, takže dáme jim teď slovo. Kdo nám volá právě teď? Dobrý den.
2: Dobrý den. Božena z Vysočiny. Chtěla jsem se paní Blanky zeptat, na co se dá použít lozový lésti. Panácké je to.
1: Lozový lésti? Myslíte tím...
2: Lozový lésti. Jestli vám to něco říká.
1: No to může být lésti z černého bezo, ne?
2: Z černého bezo. Já jsem právě zkoušela... Uměla inteligence, poradila, že je to lopuch.
1: To je taky možný, ale ten z toho lopuchu. Máte pravdu, já tu hanáčtinu už skoro zapomínám, tak z toho lopuchu je lepší používat kořen. Ten kořen má takový efektní použití, když chcete si spravit trošku vlásky. Já mám pocit, že mně se to v posledních měsících daří, protože používám mezi tím, co si umývám každý třetí den vlasy, tak si používám ten lopuchový extrakt lihový buď, anebo se to dává i do čajových směsí ten lopuch. Listy bych asi nepoužívala, protože jednak je to v takových oblastech, se vyskytuje lopuch, kde jsou těžké spady, takže si najděte místečko, vyrejte a ty kořeny použijte na extrakt.
0: Děkujeme a zdravíme paní Boženku na Vysočinu. No a my tady máme před sebou ještě jednu zajímavou rostlinu a to je kontryhel zeleno-žlutý, který ocení hlavně ženy. Ona není úplně takhle známá, ta rostlinka. Pojďme si ji více popsat a přiblížit.
1: Je to taková víceletá rostlina, která je zajímavá. Dokonce se začala i šlechtit a používá se do květinových vazeb, což ale není náš problém bylinkový. Pro tu rostlinu je typický takový celistvý dlanitě laločnatý list. Původem je z chladnější oblasti Evropy a Asie, roste na krajích lesů, pasekách, loukách a sbírá se kvetoucí nať, která obsahuje tři sloviny flavonoidy a triterpeny. Pomáhá při pocitu těžkých nohou, ale hlavně a tradičně použití kontryhele v gynekologii na podporu premenstruačního a menstruačního komfortu. Používá se jako také prostředek podpoře trávení, normální funkci dýchacího systému a je i součástí některých kosmetických přípravků. Co se týče kontryhele, tam bych apelovala na ty znalce, kteří mají za sebou nějakou výuku biologie nebo fyziologie rostlin. Ta rostlina vylučuje přebytečnou vodu pomocí takzvaných vodních skulin a projevuje se u ní takový jev, kterému se říká gutace. Taková ta kapička v tom listě vypadá velmi zajímavě. Fotografové si s tím vyloženě si to užívají. Mám tady jeden takový recept z kontryhele. Čaj na podporu ženské plodnosti. Ten má toto složení. Použijeme 5 dílů kontryhelu, 6 dílů Kořeny lopuchu, znovu se vracíme k lopuchu, o kterém jsme už mluvili, 4 díly Kořeny libečku, 4 díly Nati pupence, který taky jsme teď na jaře sbírali kvetoucí, 3 díly Nati průtržníku, 3 díly Nati země dýmu a 3 díly Kořeny vlaštovičníku. Ten můžeme i vynechat. Nicméně je to zaručený recept na podporu ženské plodnosti.
0: Říká host našeho dopoledního vysílání bylinkářka Blanka Kocourková. Těšíme se na další vaše dotazy. Telefonní linka 726465200 vede přímo do našeho vysílání.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: O jarní kvetoucí přírodě se někdy říká, že se na nás směje právě díky květům. My pro vás dnes máme dobré rady s bylinkářkou Blankou Kocorkovou a o kvetoucích bylinách si povídáme. Tak mám tady také takový pěkný dotaz od posluchače Jana, který nás poslouchá. Nedávno byla řeč o kerblíku, že by si ho lidé mohli zaměnit za nějakou jedovatou bylinu. Mohla by, prosím, paní Kocorková, říct svůj pohled na tuto věc? Velice děkuji.
1: Tak co se týče kerblíku, tak je to taková naťová zelenina, kterou použitelná místo petržele, místo celerové natě a tak dál. Samozřejmě by se dala zaměnit s mrkvousem, dala by se zaměnit i s bolševníkem, který způsobuje těžké alergie. Zkrátka, nevím, jestli je nutný zrovna vsadit na kerblík, já bych zůstala u té hladkolisté petržele.
0: Výborně, tak a další dotaz položí další z posluchačů. Přímo do našeho vysílání. Krásné dopoledne.
2: No dobré dopoledne, tady je Ševčíková Marie, já vás poslouchám, ale nestihla jsem si, prosím vás, ten recept na tu marmeládu z bezinek, jestli
0: ano,
2: je možný.
0: Ano, z bezových květů. Tak... My
1: pozor,
0: to zopakujeme.
1: Pozor, to jsou bezové květy, zopakuju
0: Píšte
1: to.
0: Píšte si, ano, děkujeme.
1: 15 až 20 květů černého bezu, 750 ml převařené vody, 200 gramů želírovacího cukru, 200 gramů obyčejného cukru, jeden balíček Gelfixu a jednu limetku. Převařenou vodou zalijeme ty květy, necháme 3 dní v chladu, pak to středíme přes plátínko, přidáme cukr, jeden, druhý, Gelfix,
0: ano.
1: A převaříme, nebo povaříme, tak jako jsme zvyklí u džemu a dáme do skleniček, obrátíme dnem vzhůru a je to mňamka.
0: Tak paní Marie, doufám, že budete úspěšná v přípravě a do vysílání zveme dalšího volajícího. Krásný den.
3: Dobrý den. Já bych prosila se zeptat paní Kocorkové, jestli by se dalo dát obklady z listu černého bezu na krk, na uzliny nebo čistě štítné žlázy.
0: Děkujeme.
1: No, můžete, ale velmi opatrně. Protože přece jenom je to blízko toho, abyste jako to nepožila. Takže když budete si dělat ten obklad potravinovou folií, rukavice nejlépe, jo.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Tak, děkujeme, my to připomínáme stále. A další volající dostane slovo.
4: Dobrý den, tady volající z Koryčan. Jana, babička, vnuka, který má od malička atopický ekzem. Jestli by měla paní Kocourková nějakou radu, protože rodiče už vyzkoušeli kdejaké přípravky, ale všechno ho do toho štípe. Je to svědivý, taková svědivá suchá kůže.
0: Děkujeme za důvěru i dotaz.
1: Tak jako kdybych byla jako odborná lékařka, asi bych poradila, jezděte každý rok k mrtvému moři, což mi připadá v mém postavení velmi úsměvné. Samozřejmě by to bylo ideální, ale musíte mazat ten atopický ekzem a nejlíp, když jste z Koryčan, máte možná přístup k normálně obyčejnému právě vyškvařenému vepřovému sádlu, tak mazat tím sádlem a můžete použít tu sedmikráskovou mast, čili rozpustit tu sedmikrásku v tom sádílku nebo i měsíčkovou mast. Zkrátka musíte to promašťovat, ten atopický ekzem, aby teda to nedošlo do té fáze. Kromě toho je ještě možnost používat kapsle s pupálkou dvouletou, případně s brutnákem lékařským. A ta pupálka by byla velmi, velmi dobrá. Ta se dá taky pěstovat, jenomže vylisovat olej, to byste toho semínka potřebovali hodně. Čili se dá koupit v lékárně kapsle s pupálkovým olejem anebo pupálkový olej samotný a natírat to. A potom taky to miminko hodně cpat černým rybízem. Protože i černý rybíz má tu kyselinu gamma-linolenovou, která na to pomáhá.
0: Takže léčit i zevnitř. Tak děkujeme za další dobrou radu paní Blanky Kocourkové a hned po písničce budeme pokračovat v tématu kvetoucí bylinky, jak slyšíte, nejen v něm.
5: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno. Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
6: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Marek Ztracený a jeho Ztrácí se v našem dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno. Každé pondělí také pořad Dobré rady. Dnes s Blankou Kocourkovou, expertkou na bylinky, a já už rovnou nebudu zdržovat, ale dám slovo posluchačům, protože jich máme na telefonní lince v řadě několik. Krásné dopoledne.
1: No, dobrý den, volám už po druhé dneska, zdravím vás, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, v posledním čísle zahrádkáře je o přezálce tečkované a mimo jiné je lze ji využít i na uklidnění, úzkost nebo zlepšení kvality spánku. Chtěla jsem se zeptat, jaký to má účinky, jestli má třeba podobné účinky nebo stejně silné účinky, jak nějaké prášky, nějaké léky prostě uklidňující, chemické.
0: Děkujeme za dotaz.
2: Ta přezálka je taková teda... Pro mě, nechci říct kontroverzní, ale taková bylina z mnoha účinky. Ty tečky, jak mluvíme o tečkované, tak vlastně ten obsah hypericinu ovlivňoval i stav kůže. Ale nám jde o to, jestli třezálka nám pomůže místo z prášku na spaní. Já jsem známý nespavec, tak nepomůže mě třezálka místo prášku na spaní, ale snažím se prášky na spaní neužívat. Musíte se uklidnit. Jednak si dejte magnésku před spaním, to vás tak trošku jako uklidní. A já z té třezálky mám tak trošku takovou, nechci říct, posvátnou hrůzu anebo obavy, protože to působení musí být komplexní. Takže když nevíte, jako proč nespíte, tak zkuste se zaměřit na jinou spací bylinu, a to je kozlík lékařský. Mm-hmm. Kozlík lékařský. Dokonce se mám ten dojem, na trhu objevují ty s hořčíkem kapsle dohromady s tím kozlíkem lékařským.
0: A to je dobrá kombinace na spánek.
2: Ano, to je dobrá. Mm-hmm. A možná, že by vám pomohlo, když už musíte ten prášek na spaní, tak půlku, a uvařit si kotel meduňkového čaje. Mm-hmm. Meduňku lékařskou. Tu třezálku bych já tak trošku jako nepreferovala.
0: Tak, děkujeme za názor i za rady. A další volající je kdopak. Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady je Marie z Vysočiny. Já mám dotaz na paní bylinkářku. Vnučka má bradavici na noze, a už se jí to vypalovali to tím nějakým dusíkem a udělalo se jí to zase. Co by nám paní bylinkářka poradila? Mm-hmm.
0: Děkujeme.
2: Takový to žlutý mlíko z vlaštovičníku.
0: Přesně, to jsme si jako děti taky...
2: Vlaštovičník větší, ten všude teď na okrajích příkopu roste, žlutě kvete, a když to rozlomíte, tak z toho teče žlutý mlíko, tak tu bradavičku průběžně natírat tady tím vlaštovičníkem.
0: Je to ideální řešení a velmi jednoduché. Ten čas je neúprostný, máme poslední minutku. A já bych chtěla poděkovat paní Blance Kocourkové za její čas i cenné rady i návštěvu našeho vysílání. Popřát také vám osobně hodně zdraví, radosti z jara a všechno dobré. A já vím, že máte ještě jedno pozvání pro posluchače.
2: Dívejte se, tady v těch léčivých rostlinách paní redaktorka použila označení expertka. Vůbec nejsou expertka. Čím jsou starší, tak tím mám pocit, že nic o bylinách nevím. Nicméně můžete se dozvědět o bylinách možná o něco víc. 11. června, což je příští týden, se otvírá výstava zdraví pro zdraví lidí, nebo příroda pro zdraví lidí, která je v botanické zahradě na Kraví hoře. V 11 hodin 11.6. se tam na vás budu těšit taky. Mimo jiné. Naschledanou.
0: Výborně. Naslyšenou, naschledanou ještě jednou. Vše dobré, pokud jste třeba nestihli celý náš pořad, všechny ty dobré rady o kvetoucích bylinách můžete použít zpětný poslech na našem webu, případně aplikaci Můj rozhlas. Jarka Vykoupilová děkuje za pozornost, přeje všem dětem krásný Mezinárodní den dětí, hlavně buďte veselé, spokojené a zdravé, no a posílám Michala Horáka, který to písní Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád, vlastně všechno vyspívá.
4: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
5: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Pozveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Brněnská úrazová nemocnice bude mít vlastní magnetickou rezonanci. V Ostopovicích budou na pořádek dohlížet strážníci z nedalekých Modřic. Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Vedení úrazové nemocnice v Brně plánuje pořídit magnetickou rezonanci. Zatím jí chybí a lékaři proto musí posílat pacienty na jiná pracoviště. Technologie se používá při vyšetření poranění páteře, kloubů, vazů, svalů nebo třeba neurologických komplikací po úrazech. Přístroj má stát zhruba 40 milionů korun. Přesný termín jeho zprovoznění zatím není daný.
3: Nemocnice nejdřív musí upravit technické zázemí a prostory, kde magnetická rezonance bude. Vedení Brna na práce přispěje 33 milionů korun. Podle náměstka ředitele nemocnice pro léčebně preventivní péči Radima Herůvka bude pořízení přístroje znamenat pro pacienty kratší čekací dobu na vyšetření a rychlejší stanovení diagnózy, tím pádem i rychlejší léčbu a případně dřívější operaci. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Ode dneška začínají v Ostopovicích u Brna příležitostně dohlížet na pořádek strážníci z nedalekých Modřic. Ostopovice vlastní městskou policii nemají. Hlídky mají kontrolovat dodržování obecných vyhlášek a správného parkování. Také se nejspíš zapojí do měření rychlosti aut. Podle nezávislého starosty Ostopovic Jana Simona vyjde hodina působení strážníků v obci na 2,5 tisíce korun.
4: Je opravdu o namátkovou, velmi sporadickou činnost, která spíš jako pomůže řešit ty občasné přestupky. Dosud nemáme nějaký zásadní bezpečnostní problém, proto nedává smysl, aby jsme měli vlastní policii, což by bylo velmi náročné finančně.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy a navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Charlotte Dětková.
5: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
1: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, vát bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na silnici 52 na 3. kilometru ve směru na Brno. Havarovalo tam nákladní auto, zasahuje do silnice, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Aktuální zdržení v místě je asi 5 minut. Časné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

No tak dnes to byla Straňanka, která vás spolkou Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské pozvala k poslechu Moravy krásné země. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a dnes je 1. června, Mezinárodní den dětí. Já tedy přeji všem dětem, aby je nic netrápilo, aby byly veselé a hlavně zdravé. No ale nesmíme zapomenout, že svátek slaví i Laury, na Slovensku Žanety. Samozřejmě i jim vše nej. Ještě připomínám telefonní číslo 726 46 5200 a nyní už pro všechny děti známé lidové.

0: Tak já doufám, že si děti zaspívali a já doufám, že ten dnešní den bude pro ně stejně veselý, jako byly tyto písničky. No a už tady mám první telefonáty, ještě než dám do vysílání paní Marii ze Žeravic, tak já bych vám všem, milí posluchači, ráda připomněla, abyste si před tím, než se k nám dovoláte, vypnuli rádio a také vypnuli hlasitý poslech na mobilu. Takže moc děkuji, ale teď už paní Marie ze Žeravic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady ty Hochová Žeravice. Já bych vás poprosila o zahrání písničky k zítřejším 73. narozeninám sestře Jiřce Smolákovi ze Žeravic. A já jsem měla včera 75, takže oběma všecko nejlepší, hlavně zdraví.
0: Ano.
1: Děkuju moc.
0: Tak já i této mladé paní Marii Hochové přeji všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám. Paní Marie, samozřejmě i vám. Stejně tak jako paní Jiřce přeji jen to nejlepší v tom dalším životě. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju moc.
0: Není zač, naschledanou. A teď už paní Lenka z Miroslavy. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, já bych chtěla přes váš rozhlas poslat písničku, nějakou pěknou písničku Karlu Račákovi z Kumrovského Krumlova, který se teďka nachází v rehabilitačním centru v Brně u svaté Anny. A chtěla bych mu popřát, ať se teda brzo uzdraví, protože jako hodně cvičí, je šikovnej. A chtěla bych mu popřát, aby mu v pátek vyšly teda dobře výsledky.
0: Dobrý,
2: děkuji.
0: Tak jo, pan Karel občas zavolá.
2: Naschledanou.
0: Pan Karel občas zavolá, víme, že se to opravdu zlepšuje, ta jeho kyčel, takže paní Lenka mu popřála vlastně takovými slovy povzbuzení. Je u svaté Anny, kam posílám tu písničku i všem těm dalším pacientům. No a písnička k dnešním 70. narozeninám i pro pana Pavla Škracha z Lubné. A je tady i přání, 70 to nic není, jen více zkušeností a větší lenošení. Ať rodina ti je navždy na blízku, když ji chceš mít a společné chvíle dávají důvod se smát a žít. Jako děda si úžasný, co má styl a řád, s tebou je na světě prostě radost se smát. Všechno nejlepší ti přejí manželka a dcery s rodinami. Na písničku zahraje Stříbrňanka.

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky, jak už jsem říkala, hrála Stříbrňanka. Děkuju vám, rodičové. No a u telefonu už je připravena paní Kristová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát paní Zitě Sladké z Koryčan k jejím 83. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Přeje sestra Boža a Jelka.
0: Mm-hmm, tak jo, přáníčko odeznělo. Hezký den vám přeji, nashledanou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Hana ze Slupného. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase. Dnes bychom chtěli touto cestou popřát ke krásným narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a boží požehnání, radost ze své zahrádky, která je pro naši oslavenkyni nade vše. A toto přání je pro paní Aničku Soukupovou ze Slupného. Přeji jí to manžele Janíkovi s dcerami Michálkou a Adriánkou a sousedka Hana. Děkujeme jí za vnoučátka, že když je potřeba, tak nikdy neřekne, vždycky ráda pohlídá. Moc krát jí děkujeme a přeji vám hezký zbytek dne.
0: Tak jo, i vám hezký zbytek dne, paní Hano. Nashledanou.
2: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou. A tady prosíme o zahrání pěkné písničky pro naši kolegyni Martinu Petrášovou. Martina pracuje v naší žluto-zelené firmě ve Slavkově dnes přesně 10 let. Hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů jí přejí kolegové z Měrového a šéf. No a písnička ta také nechybí, to jsou chlapci z Bojanovic.
3: Český rozhlas.

Tak to byl Verbuňk, Antonína Osičky a hráli Hornobojani. To jsou chlapci z Bojanovic. No nám se tady v Brně mezi tím rozpršelo, lije jako z konve, tak věřím, že zahrádkáři mají dnes ten šťastný

0: tady Jana z Prašic.
1: Aha, tak paní Jano, napřed je vyjmenujte všechny a potom jim prostě pošleme jedno přání.
0: Chtěla bych popřát. Zeťuj tatinek, můj zeď je ze Slovenska, ze Záhorí, tak do dědinky Pernek na Záhorí bych chtěla, zeťuj tatinek byl William, měl svátek William, tatínkovi, nebo našem svatovi. Všechno nejlepší ke svátku přeju Krotilovi z Prašic.
1: Tak ano, paní, ano, já vás hned na začátku přeruším. Nám budou stačit samozřejmě jména, když řeknete, nemusíte říkat ty příbuzenecké vztahy, to není až tak pro nás důležité. A potom všem najednou pošleme nějaké pěkné přáníčko a také hezkou písničku, jo? Takže toto bylo přání do Perneku, ano.
0: Ano, doma máme malého Filipka, školáka, zeď je Filip a syn měl narozeniny, bude Adriánky a Ladislava, tak všecko nejlepší posílají babička a děda Krotilovi z Prašic. Na, i na Záhorí, všecko nejlepší.
1: No vidíte, paní Krotilová, tak zase tolik jich nebylo ještě, takže písnička je připravená, tak hezký den a někdy
0: tak
1: zase nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A ještě jeden telefonát. Dobrý den i vám. Kdo pak je tentokrát?
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás zdravím ze Slopného a já bych chtěla pozdravit a popřát hodně zdraví, štěstí k dnešním narozeninám paní Anice Soukupové do Slopného. A písnička ať potěší moji tetu v Čejkovici Husnojím a paní Marii Šoráňovou a naši velkou celou rodinu. A já jim všem přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, ale hlavně zdraví. A to vše jim přeje Marie ze Slopného a rodina Janošova.
1: Mm-hmm.
2: A já vám, paní Ostrá, strašně moc děkuji.
1: Nemáte za to, taky. Nashledanou. A další... Zahrajte prosím nějakou hezkou písničku pro moji babičku Filoménku Hanáčkovou z Blatnice pod svatým Antonínkem, která dnes slaví 97. narozeniny. Prosím o zdraví a ochranu Panny Marie nejenom pro babičku, ale i pro moji maminku, která se o Filoménku dlouhá léta s láskou stará. Vnučka Kateřina. No a už je čas na písničku a je to přímo Laskavý valčík.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: No a teď se společně s vámi z hezkých písniček těší Jiřina Ostrá. Vrátím se k té předchozí, byl to Laskavý valčík Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka podání Podhoranky. No a už další telefonáty. Pán Mirek z Bánova je připraven. Dobrý den.
3: Takže dobré popoledne z Bánova a chtěli bychom popřát paní Stance Kohoutkové do Nivnice, která má dnes narozeniny a v nedávných dnech měl, no v pětnu to bylo někdy, narozeniny druhé 35. její manžel Bohumil, takže oběma všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání přeji Janku z Bánova. No a zdravím dolů manželku, to poslouchá s dcerou Magdalenou a chtěl bych poděkovat za včerejší pěkný koncert u Farance ze Šakvic, kteří hráli ve Vlčnově na ukončení jízdy králů a zítra bude mít zhodou okolností narozeniny zpěvačka Dita Bilíková, tak i všechno nejlepší, zdraví, štěstí, já už jsem ji popřál tam osobně, ale tak písničku od vás a zdravím všechny přátelé a známé a hezký den přeji.
2: Tak vám také, nám tady lije jako z konve, pane Mirku. My máme
3: tady
2: fakt...
3: u nás ne, u nás přestalo.
2: My tak, máme fakt hezký
3: potřeba,
2: den.
3: Je potřeba,
2: no, právě, no. Tak jo, hezký den my vám, nashledanou.
3: Děkujem.
2: Tak a paní Marie ze Zahnašovic, dobrý den.
4: Dobrý den, paní Jiřinko, já bych vás chtěla pozdravit, i vašeho zvukového mistra. A dneska bych chtěla, aby zaletěla krásná písnička tady do Zahrašovic na kopec. Bydlí tam Laci Chytil, ale on se jmenuje Vladimír, tak měl nedávno svátek a narozeniny, tak mu přeju za sebe a za celou naši rodinu. Hlavně zdraví, štěstí, ať se mu daří a takovou tu osobní spokojenost, ať si dělá i malý radostí jsem tam. A za písničku děkuju a mějte se krásně.
2: No a vám ať se také daří, paní Marie, a třeba se zase někdy brzo uslyšíme. Nashledanou.
4: Děkuju.
2: Nashledanou. No a dnes slaví krásné narozeniny mladá paní Evička Koprolová ze Slavkova u Brna. A přání, milá Evičko, přejeme ti ze srdíčka stálý úsměv na tvých líčkách. Jako skálu pevné zdraví, vrať se k věcem, co tě baví. Ve sklence se chladí dvojka, zapije to naše trojka. Užívej mládí a života krásu, pro sebe najdi si taky trochu času. Radost ať ti dělá rodina i přátelé, ať tvoří se ti v životě jen vzpomínky veselé. Spoustu štěstí do života a božího požehnání ti s láskou posílají Pavča s Janičkou. No a písnička to bude také veselá pod Slováckým Vinohradem.

0: Tak to byla pěkná polka Miloslava Procházky a Stanislava Pěnčíka, hrála Svárovanka. A už tady mám další telefonáty. Paní Jana Soukupová, může mluvit. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam všechny pěkně zdravím, přeju vám pěkný den a chtěla bych dneska popřát panu Václavu Soukupovi Střílep, který dneska slaví své 76. narozeniny. Chtěli bychom mu popřát hlavně nejvíc pevné, ale strašně moc pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, aby ho bavilo ty ryby, které chodí na ryby s manželkou, radosti ze života, z dětí, z vnoučátek, aby ho ta noha nebolela, aby dobře chodil a stále dělal to, co má rád, že zvládne s tou svou nemocí hodně práce, tak mu přejeme všichni, hlavně to pevné veliké zdraví. Přejí synové Petr s manželkou Jitkou, Marek s Lenkou a vnoučata Monička, Davide, Daneček, Matýsek a Tomášek a hlavně největší pusu posílá pravnučka Nelinka. Přejeme mu jen to hlavně pevné, ale hlavně pevné zdraví. Přeji manželka Jana za celou rodinu.
0: Tak určitě už na něho někde čeká zlatá rybka, paní Soukupová, která manželům Soukupovým splní vše, co si přejí. Mějte se, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: No ale měla jsem tady ještě jeden telefonát, také to byla paní Jana, byla ovšem ze Severní Moravy, Závířova, a já jenom, bohužel se mě ztratila během hovoru s paní Janou Soukupovou, já jenom vím, že chtěla poslat nějakou pěknou písničku své mamince, tak kdyby se paní Jana už nedovolala, tak já tu písničku pošlu té milé mamince paní Jany Závířova za ní a jménem její dcery jí popřejí jen to nejlepší, hodně toho zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody. Tak snad paní Jana si ještě dovolá, aby to mamince řekla osobně, no ale já už se tady dívám na další přání. Je to přání pro úžasnou Marušku Pavelkovou ze Slopného, která včera 31. května oslavila 65. narozeniny. Naše milá Maruško, přejeme ti ze srdíčka hlavně moc pevného zdravíčka, štěstí i lásky, ať z tebe stále sála radost a pozitivní energie jako doposud. Máme tě moc rádi. Martina, Žanda, Kiki a Veselané. No ale nám nebudou hrát Veselané, nám budou hrát Skaličané.

0: No tak to byla krásná písnička, písnička Antonína Gajdoše a Miroslava Irši, hráli Skaličané, ta Skalická brána. No ale teď už dávám slovo paní Pavle. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, všechny posluchače i vás tam ve studiu. Já bych chtěla tuto písničku poslat a moc, moc poděkovat. V pátek bylo Noc kostelů a zpíval u nás ve Zlechově Stříbrnský pěvecký sbor pod vedením Šárky Brantalové a doprovodil na klávesi Pavel Pelikán Stučap. Moc bych jim chtěla poděkovat, bylo to nádherný, přes hodinu koncert, žánr měli od všelijakých písniček, odvážných až po ty kostelní, prostě bylo to nádherný. Ti, co přišli, byli moc spokojeni, odvěřilo se jim velkým potleskem. Bohužel ti, co nepřišli, můžou litovat, protože fakt to bylo nádherné.
0: Tak třeba přijdou jindy. Byl to duchovní zážitek, paní Pavlo, že, na které budete vzpomínat?
1: Byl to krásný duchovní zážitek, opravdu jo.
0: Dobrý, tak jo, tak písnička bude za chvíličku, nashledanou.
1: Děkuju vám moc krát.
0: Nashledanou, vy také, no, vypadá to skoro na poslední telefonát. Nevím ještě, kdo tam je. Dobrý den, Ostra.
2: Dobrý den, paní Ostra, přeju vám příjemný den. Tady je pan Karel z Moravské Krumlova. Já chci teda ještě popřát těm lidem, kteří mě podpořili k té operaci toho kyčelního kloubu, přátelé a známí. No a rád bych poděkoval, kteří mě jako podpořili. Takže bych chtěl jim poděkovat a jak se vrátím domů, tak bude oslava.
0: No to děkuji si pište, pane Karle. Tak jo, všichni držíme palce, abyste to už roztočil doma na té oslavě. Nashledanou.
2: Ano, to taky.
0: Nashledanou.
2: Příjemný den.
0: Vám také. A tady je vinšování pro naši dlouholetou posluchačku, milou maminku, babičku, paní Marii Rožnovjákovou z Brumova Bylnice. K dnešním narozeninám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, spoustu radostí a božího požehnání do dalších let přejí děti s rodinami. Před sebou mám přání pro pana Antonína Vaculíka z Břeclavy. Dnes je ten správný den a toto přáníčko ti dá štěstí, hlavně zdraví a lásku k tomu k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší od Jarky a Tondy. Tak to byla další pěkná přání a na řadě další pěkná písnička. Je to přímo hvězdička v podání Veselky.
3: Český rozhlas.

Veselka dohrála polku Jana Lipolta a Lipolda a Zdeňka Beneše, Hvězdička. No a tady čtu, rádi bychom věnovali písničku našemu tatínkovi, dědečkovi a manželovi, panu Janu Sucháčkovi z Lačnova k jeho 76. narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu radostí, štěstí a pohody. Ať se mu daří ve všem, co má rád, u včel, na zahrádce i v zemědělství. Ať mu jeho práce přináší radost a dobré výsledky. Zároveň mu přejeme mnoho krásných chvil s vnuky, které má tak rád. S láskou a poděkováním za vše mu posílá pozdrav celá rodina. Přejeme také všechno nejlepší jeho sestře Marii Kořenkové, která slaví spolu s ním. No a poslední přání je pro paní Marii Kráčmarovou z Bukovan u Olomouce. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 80. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za všechno. No a takto blahopřeji z celého srdce děti a manžel. A písnička tu bude hrát pod Dužánem.

No tak to byl Podlužan a ještě pozvánka, tak jako každé pondělí, tak i dnes vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin bude pro vás hrát oblíbené melodie. No ale teď už je 12 hodin 650 minut, takže Morava krásná zem, tedy její polední část, ještě už končí. Ještě na vás čeká ta druhá část a ta začíná krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostráno a teď už melodie lásky v podání Žadovíků.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno dneškem zpřísnilo pravidla pro parkování v modrých zónách. Stát neví, jestli jsou dotace na zadržování vody efektivní, chybí jednotná pravidla posuzování. Na brněnském výstavišti zítra začne třídenní veletrh Urbis, ukáže obcím možnosti chytrého rozvoje. Dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. V Brně ode dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U vily Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a nejenom v noci. Stejně jako podél tržiště v aleji pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne.
3: Nerezidenti budou muset každou neděli večer od 17 hodin za parkování platit hodinovou sazbu. Dosud to měli zdarma. Magistrát tak vyhověl obyvatelům širšího centra města, kteří si stěžovali, že nemají v neděli večer kde zaparkovat, protože jim místa do noci zabírají auta návštěvníků. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné. Informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá také to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavu stavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Na výstavišti v Brně zítra startuje třídenní veletrh Urbis. Letošní ročník se zaměří hlavně na odolnost měst a obcí ve vztahu k ochraně lidí nebo z pohledu kyberbezpečnosti. Vystavovatelů letos bude přes 160, dosud nejvíc. Podle ředitele festivalu Urbis Petra Maliňáka budou mít letos zástupci měst a obcí možnost získat příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu.
4: Zástupci těch municipalit mají jedinečnou příležitost na letošní veletrh Urbis získat pilotní projekt vlastně od MPO v hodnotě až 200 000 korun. Stačí najít tady na veletrhu Urbis nějakou inspiraci mezi vystavovateli, mezi partnery, vytipovat nějakého dodavatele s zajímavým řešením a navrhnout ten pilotní projekt v ruku v ruce s tím poskytovat tento řešení.
1: Na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku musí od dneška řidiči počítat s omezením. Silničáři tam postupně opraví zhruba 7-kilometrový úsek. Jako první pracují na mimoúrovňové křižovatce se sjezdem na Hulín. Řidiči se tak do města dostanou pouze exitem 30 u Otrokovic a po silnici 1/55 nebo z dálnice D1 exitem 260 u Kroměříže.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Pád bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Poruchané auto omezuje provoz na silnici 43 u Lipůvky. Neprůjezdný je pravý pruh. Místo je průjezdné, očekávejte možnost zdržení. Kolona se vytvořila na D1 mezi 213. a 205. kilometrem ve směru na Brno. Zdržení je 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali takový jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo vlastně a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím. A já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, zastavit. Vy tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží, dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky, někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor a ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama, on to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy a do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobné, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to čtyři oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá, a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém, nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk, je to lokalizované v horní části pravé síně, a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stav těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie, takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je, to je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten

0: Když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9 nebo 10.
1: Koho můžete prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
0: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na tu, na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, mi se zdá, můžu to říct,
1: že
0: se stala v Chicagu taková, teďka jsem je koukal v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme, tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci, jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí, protože máme na sebe hrdí a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to je nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vožá, fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co, a tak jsem měl tu jako fakt jako čest, prostě fakt jsem byl nadšenej, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo. Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře léčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo teda bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl nejpříklad z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, a on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: musíte mě pomoct.
3: Že, jako, já jsem přišel jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže no, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnská služba Seniorbus se letos rozšíří o dvě nová auta. Kino v Blansku je zhruba na měsíc zavřené kvůli modernizaci. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti. Dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Seniorbusy v Brně letos posílí provoz o dva nové vozy. Službu provozuje dopravní podnik města Brna. Seniory a lidi se zdravotním postižením převáží po městě 10. rokem. Při té příležitosti zástupci podniku oznámili, že plánují provoz rozšířit kvůli stále vyššímu zájmu cestujících.
2: Základní flotila jsou 4 elektrické vozy plus 2 vozy s rampou, tak aby se mohli naložit vozíčkáře. Aktuálně teď plánujeme nakoupit 2 větší dodávky právě s rampou.
3: Vysvětluje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Brněnské seniorbusy za 10 let přepravily téměř 500 000 cestujících. Město službu dotuje asi 10 milionů korun ročně. Jarmila Kaválková ji využívá asi 4 roky.
4: Nejčastěji jezdím k lékařům, ale jezdím i na návštěvu ke kamarádce, na hřbitov, tam mě pomohou třeba zapálit svíčku.
3: Jízdu, za kterou zaplatí 50 korun, si lidé objednají telefonicky až 14 dní předem. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Sál kina v Blansku je ode dneška zavřený kvůli rekonstrukci. Hlavní změnou bude úprava stupňovitého uspořádání sedaček v hledišti. Dělníci každý stupeň mírně prodlouží, aby lidé měli více prostoru na nohy. Přibudou nové širší sedačky, místo modrých budou červené. Město nechá vyměnit koberce a obložení sálu kvůli akustice. Přemístí taky bezpečnostní světla do míst, kde nebudou diváky oslňovat při sledování filmů. Kapacita sálu se kvůli změnám zmenší. Vysvětluje ředitel kulturního střediska města Blanska Tomáš Mokrý.
5: Současná kapacita je vlastně 340 míst a tím, že budeme zvětšovat prostor na nohy, tak musíme tím pádem ubrat i prostoru jakoby celkově a zaniknou 2 řady. I na krajích nějaké sedečky budou, tím pádem přicházíme o 60 sedeček a nová kapacita sálu blanenského kina bude 280 míst.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do 2 splátek, kdy první je splatná dnes, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
6: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve 2 splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. K večeru se budou srážky a postupně i oblačnost od severozápadu až severu vytrácet. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů. Na severu kraje bude většinou kolem 16. Povane mírný severozápadní vítr, který bude během večera slábnout. Biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 212. kilometru ve směru na Vyškov. Auto tam narazilo do svodidel. Částečně zasahuje do silnice. Před místem je kolona, zdržíte se asi 5 minut. Přerušovaná kolona se vytvořila také na D1 na obchvatu Brna v obou směrech. Směrem na Jihlavu je celkové zdržení asi 10 minut, ve směru na Vyškov celkem asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne a to s Českým rozhlasem Brno. Vám přeju, vážení přátelé. Zdravím vás od mixážního pultu na Beethovenově ulici, tady je Borek Kapitánček a za malou chvilku uslyšíte ještě další a další jména, ale podstatné je to, že chci být s vámi, tedy ne, že bych já chtěl a to by bylo to nejpodstatnější, ale že vy, kteří budete poslouchat naše dobré odpoledne, budete mít společnost až do 16. hodiny. Ať už to bude Jitka Kučerová, která za malou chvilku poví, jestli nás čeká ještě v tomto týdnu znovu oteplení, anebo jestli třeba bude pršet až do neděle. A samozřejmě se dočkáte i reportáží dalšího typu na výlet a taky soutěže. V Trefě za hodinku budete mít možnost získat dva vstupy na koncert, který se bude uskutečňovat v Mikulově už tento pátek, tedy na počest Karla Krautgartnera. A to ještě pořád není všechno. Náš Hantecový Edův zvonek, ten vás samozřejmě potká taky. A nechtěl bych na něco zapomenout, takže teď už raději dám slovo Heleně Vondráčkové a jen připomenu, že dnešek, ten první červnový den, je dnem, kdy má svátek Laura, že je to také 100 let, co se narodila Marilyn Monroe a že narozeniny, co se týče známých osobností, jsou přímo, no, v obrovském balíku. Jak se tak dívám, tak narozeniny slaví Karel Šíp. Znáte jistě tohoto moderátora, scénáristu a textaře. Ovšem i Daniel Hůlka, Richard Krajčo či herečka Veronika Kek-Kubařová. No prostě těch gratulací by bylo moc. Vám všem přeju hlavně zdraví.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: O tom, že každého z nás občas něco bolí, zpívali R.E.M. a její zpěvák Michael Stipe. A já jsem si u toho nemohl nevzpomenout na tu intenzivní přeháňku před zhruba 2 hodinami a myslel jsem na naše pivoňky, které si se už odkvétají, ale jak je to asi muselo bolet, to teda byl pěkný švunk. Říkám to, protože teď jsou na řadě informace o počasí a Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, ví hodně o tom, jestli nás něco podobného čeká v dohledných chvílích. Dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak teď už je to jenom na vás. Nejdřív prosím o souhrn toho, jaký je stav počasí na Jižní Moravě právě v tuhle chvíli. Něco málo po 14. hodině.
2: Na obloze je zataženo, tam je to celkem jednoduché a ten švuňk, jak jste to nazval, tak se přesunul v podstatě zhruba do jihovýchodní poloviny kraje, kde jsou teď ty srážky dešťové takové nejintenzivnější. Dokonce jsem teď zaznamenala v prostoru Bílých Karpat, tedy na východě Hodonínska, zhruba i bouřku. Naopak ta severní a západní část kraje, ta už se pomalu těch výraznějších srážek zbavuje, ale i tam i nadále prší, ale je to spíš takový děravější občasný déšť, řekněme. Teploty, ty se snaží šplhat, dokud ještě nepršelo, nebo na místech, kde nepršelo, tak i ke 20 stupňům, ale teď se většinou srovnali a jsou nejčastěji kolem 16-17, vyšší polohy 13, no a vítr ten fouká od severozápadu, na některých místech i takový svižnější, někde může pofukovat jen slabý.
1: Co nás čeká na večer, jaká bude noc na úterek, to mě taky zajímá.
2: Někdy teď v těch pozdějších odpoledních hodinách k večeru se ty srážky a postupně i oblačnost zhruba od severozápadu až severu začnou pomalinku vytrácet, ubývat. V noci už potom srážky nečekáme, v první části noci už může převládat dokonce polojasno, případně i skoro jasná obloha, takže v průběhu večera se ta oblačnost postupně bude tedy ubývat nebo rozpouštět. Potom během noci se bude postupně dokonce i vyjasňovat, ale v údolích se mohou tvořit, vypadá to, že i poměrně časté mlhy a teploty ty budou klesat nejnižší mezi 12 až 9 stupňů, v údolích to může být lokálně jen kolem 8 nebo 7, vítr slabý severních směrů anebo bezvětří.
1: Zítra bude úterý 2. června, slunce v Brně vyjde ve 4 hodiny a 51 minutu, zapadne ve 20 hodin 52 minuty středoevropského letního času, platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. A co nás mezi východem a západem slunce tedy zítra v úterý čeká?
2: Zítřek by měl být takový poměrně slunečný, minimálně ze začátku ráno, z počátku dopoledne by mělo převládat skoro jasno, takže jenom nějaká spíš malá oblačnost, anebo bude obloha bez oblačnosti. Z rána se ještě v údolích mohou rozpouštět nějaké ty mlhy. No a potom v pozdějších dopoledních hodinách se začne vyvíjet kupovitá oblačnost, k ní se pak ještě přidá postupně od západu průsvitná oblačnost a to vše dohromady sečteno a podtrženo dá převažující polojasnou anebo na nejvýš oblačnou oblohu. Nějaká taková další větší oblačnost začne přibývat zítra později večera, hlavně v noci na středu. Teploty odpolední zítra výrazně vyšší než dnes, 23 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a během odpoledne a hlavně večera bude trošičku zesilovat na mírný jihovýchodní.
1: Léto milové možná zajásali při vašich zatím posledních slovech, že to vypadá, že možná ve středu bude ještě o něco teplej, ale bude o něco teplej ve středu na Jižní Moravě?
2: Nebude o něco teplej, tam to spíš bude vypadat podobně jako dnes, takže další deštivý den, tento týden to bude mít takové střídavé. Teploty odpoledne 16 až 20 stupňů, znovu převážně zataženo, už v noci a nad ránem se od jeho západu začnou objevovat přehánky nebo déšť, možná i nějaká bouřka a během ranních dopoledních hodin potom déšť postupně asi na celém území, odpoledne se zase bude měnit v lokální přehánky, částečně se bude i protrhávat oblačnost, nicméně v tu středu a v noci na čtvrtek ještě na jihovýchodě kraje, jakoby ten déšť se může vracet nebo udržovat a tam bude přetrvávat možná až do čtvrtečního rána a teploty ranní, ty budou také vysoké, podobně jako byly dnes 16 až 12 odpoledne jsem zmiňovala, 16 až 20 stupňů, vítr mírný jižních směrů, bude se měnit na západní až severozápadní.
1: Společně s meteorology a meteoroložkami brněnské pobočky ČHMÚ sledujeme počasí každý den a čím bližší je to období, na něž předpovídají počasí, tak tím je větší pravděpodobnost, že se předpověď taky naplní. Takže zatím to nechme do té středy a já se zase zítra ozvu. Jitko, děkuji vám za informace a přeji vám dobré odpoledne.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Teď je 14:19. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a přichází vás pohladit po duši tahle písnička v podání Jiřího Korna. Za malou chvilku pro vás budu mít minimálně jednu pozvánku na místo, kde by se vám třeba mohlo líbit. Nevím, jestli to bude tam u dvou cest. Ale Jiří Korn, ten už ví.
0: Český rozhlas Brno.

0: úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byla Hana Zagorová, ale já myslím, že jste ji poznali podle hlasu. Tady je Borek Kapitánčík a dávám znamení vám všem, kteří čekají na pozvánky, které už jsem částečně oznámil, i když já řekl jenom o jedné. Mám pro vás dvě, jednu na pátek a druhou na sobotu. A dá se říci, že v obou dvou případech se jedná o pozvánky zaměřené na ty, kteří mají spíše, no řekněme, specifické zájmy. Tak nejprve ta páteční. Je to pozvánka na vystoupení muziky Balkaniky v pátek ve 20 hodin na Ponavě v Lužánkách. Brněnská kapela tohoto jména, tedy muzika Balkanika, vznikla v roce 2015 a jak už napovídá její název, zaměřuje se hlavně na interpretaci lidové hudby z oblasti Balkánského poloostrova. A v pátek ve 20 hodin uslyšíte, jak to zní, když se balkánské muziky chytnou Brňáci. Počítejte prosím se vstupným. A ta další akce, ta je sobotní a opět se jedná o, no, pro ty, kteří mají spíše specifické zájmy. Událost pořádá Japonská kaligrafie a Zdeněk Daniels a je to pozvánka na Brno Nippon Matsuri, na Japonský den v Brně. A to ve sportovním klubu policie v Brně na Bauerově ulici, tedy v Pisárkách. Čeká vás tam den plný japonské kultury. V sobotu mezi 10. a 17. hodinou. Bojová umění, jedinečné divadlo Kyogen, tematické odborné přednášky, originální japonské svitkové obrazy, sushi, japonské čaje, bonsai, origami, kaligrafie. Bude toho hodně. Tahle akce, tam prosím počítejte také se vstupným, ovšem děti do 15 let ji mají zdarma a parkovat se dá v areálu sportovního klubu policie Kometa Brno na Bauerově. Tahle akce se koná v sobotu mezi 10. a 17. hodinou. Tak vám přeju, ať se vám tam líbí. A teď máme 14 hodin 28 minut, bych vám rád pověděl, jak to bude v našem vysílání za pár chvil znít. Dětský ombudsman dostal za necelý rok fungování přes 1500 podnětů, 176 přímo od dětí. A dnes, na Den dětí, pozval do svého sídla žáky ze dvou brněnských škol. O čem spolu mluvili, tak právě to prozradíme za chvíli. Ale teď hned vám prozradím, že Eda Štatlař se dnes zadíval do říše zvířátek.
1: Edův zvonek.
2: Hažo, hantec, mít smen ze želvo, a ta háže tázanec, proč má tak krátký ušiska? Víš, já jsou romantické.
3: A co to má společného s krátkýma ušiskama?
2: No, jednou jsem tak ležel v parku a zaposlouchal jsem se do slavičího zpěvu tak, až jsem přeslechl sekačku.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tohle byla dáma v černém od Juráhy. Trošku jiné barvy pro svůj dnešní outfit zvolila kolegyně, které za malou chvilku dám slovo, ale než se tak stane a slovo dostane Vlasta Gajdošíková, tak vám něco musím říct. Dětský ombudsman řešil za necelý rok svého působení skoro 1560 podnětů. 176 mu jich poslali přímo děti, zbytek dospělí. Vždy se ale týkali dětí a jejich práv. Instituce začala fungovat loni 1. července. Dětský ombudsman Martin Beneš k bilanci využil dnešní Mezinárodní den dětí a shrnutí jeho práce prezentovali sami děti. A byla u toho i redaktorka Vlasta Gajdošíková, které teď dávám slovo. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: S čím se děti na dětského ombudsmana nejčastěji obracejí, Vlasto?
1: Často se jejich podněty týkaly rodičovských sporů. Na základě žádosti jednoho dospívajícího chlapce například dětský ombudsman poprvé vstoupil i do soudního řízení, aby podpořil jeho práva a práva jeho mladšího bratra. Děti si taky často stěžovali na postupy škol nebo poměry v dětských domovech a podobných zařízeních. To shrnutí připravili formou hry žáci základní školy Horníkova a gymnázia Řečkovice v Brně. Ve skupinách utvořili redakci novin a měli sestavit vlastní zprávu, vysvětluje Martin Beneš.
2: Děti vlastně dostali příležitost vybrat to, co důležité je, a zároveň je to prostě zapojení dětí, je to ta participace, je to to, co vlastně jako dětský ombudsman má dělat, zapojit je do toho fungování, dát jim prostor, poskytnout jim hlas.
1: Kancelář dětského ombudsmana za uplynulý rok věnovala se taky systémovým tématům, například dostupnosti škol pro děti s postižením nebo debatě o zákazu mobilů ve školách. Ombudsman se vyjadřoval taky k návrhům zákonů. Upozornil například na nutnost zachovat obsah pro děti ve veřejnoprávních médiích nebo podpořil možnost, aby lidé od 16 let mohli volit v obecních volbách.
0: Dětský ombudsman bude mít svůj poradní orgán složený z dětí. Jak je vybíral a kdy tato skupina začne fungovat?
1: Zájemci se přihlásili na základě veřejné výzvy. Za 2 týdny přišlo 700 přihlášek, což je hodně a pracovníky kanceláře to docela překvapilo, protože poradní skupina má mít celkem 30 členů a Martin Beneš chce, aby v ní byly zastoupené děti z různého věku, s různou životní zkušeností, se zdravotním znevýhodněním i děti z menšin. Vybírat mezi nimi se má losem, a to právě dnes. Poprvé se mají dětští poradci sejít přesně za 3 týdny.
2: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Trochu uvidíme i podle toho, jak se nám vlastně ten tým poskládá. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
1: Martin Beneš dodal, že ty schůzky zaberou pravděpodobně jeden pracovní a jeden víkendový den, aby i takto dal najevo, že nejde o nějakou víkendovou zábavu, ale důležitou práci. Dětský ombudsman bude s tímto poradním orgánem konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí. Sami děti také mají přinášet vlastní témata, která je zajímají.
0: Dětský ombudsman Martin Beneš dnes bilancoval 1. rok fungování této instituce. Kvůli ochraně práv dětí se na něj obrátilo přes 1500 lidí. Víc než 1/10 z nich byly děti. A my jsme o tom v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno mluvili s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 39 minut. Už teď si možná říkáte, kdy pak nás pozvou na výlet. Za chviličku. A k pozvánce na výlet do míst jemu milých dnes přidá Antonín Moravec z Klubu českých turistů i několik historických zajímavostí.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, vítejte při další turistické pozvánce, kterou dnes připravil pro vaše potěšení a pro vaše šťastné kilometry Antonín Moravec z Klubu českých turistů. Tondo, vítám tě.
1: Ahoj, dobré odpoledne, Borku, dobré odpoledne, vážení posluchači.
0: Jaký bude cíl té letní vycházky, i když léto ještě astronomicky nenastalo?
1: Úvodem, než řeknu kam, tak řeknu, že tak jak v zimě děláme třeba jenom půldenní vycházky kvůli tomu, že je zima škaredě, tak teďka v těch vedrech se hodí někdy taky jenom kratší vycházky, třeba na půl dne vyjít odpoledne odpočatí od toho horka a udělat takovou kratší vycházku. Tentokrát vyrazíme z náměstí v Ivančicích a přijdeme k mostu ke kopci Réna. Ten most je přes řeku Jihlavu a tady já budu mít při této vycházce několik takových historických odkazů. Ten most po válce v rámci americké pomoci Evropě byla taková pomoc, které se říkalo UNRA. A v rámci té UNRY zničený most přes řeku Jihlavu byl nahrazený železným mostem a ten most tam slouží do dnešních dní. Přejdeme tenhle ten most a jsme v parku na Réně. I ten má svou historii a musím tady udělat takový historický odkaz. A sice, když vznikl protektorát Bémen und Mähren a byly vytyčeny ze strany agresora násilím hranice, tak se najednou to místo, kam jsme teďka přešli přes ten most, octli ve Velkoněmecké říši. Naštěstí ale se podařilo protektorátní vládě některé ty sporné hraniční úseky, kde to nejvíc asi vadilo, upravit. Takže na Těšínsku se opravovala hranice a u nás právě díky parku, který tady byl, se podařilo přesunout hranici od řeky až na hřeben kopce Réna. Tak to je druhý odkaz této vycházky. Třetí nedávné historie, vykráčíme zhruba do poloviny kopce a tam v 60. letech bylo vybudováno letní divadlo. Dnes je totálně devastované po roce 89 v takovém tom období divokého kapitalismu se tam těžil bentonit a tu historii raději nebudu popisovat, ale celé to divadlo, včetně parku, včetně sadu, bylo devastované tou těžbou. Ale to letní divadlo, to si Vančáci dodnes vzpomínají, protože řada koncertů, třeba Vaška Neckáře, Marty Kubišové, Heleny Vondráčkové, ale i Valdy Matošky se tam odehrálo. A to už jsme pod rozhlednou na Réně. Tahle rozhledna je zasvěcená velkému ivančickému rodákovi, a sice Alfonzi Muchovi. A my máme z této rozhledny Ivančice jako na dlaní. A jsme na místě, až kam sahala Velkomoravská říše. A tady ten dnešní typ na výlet bych ukončil a my na něm navážeme na tomto místě při některém z dalších typů.
0: S Tondou Moravcem jsme se pohybovali zejména v Ivančicích a na Réně. A bude tomu tak v blízké budoucnosti ještě jedenkrát. Ještě všechno nebylo řečeno a ještě všechny trasy jsme si neprošlápli. Ale Tondo, za tvoji návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Brno děkuju.
1: Já děkuju. Nasledanou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brněnská úrazová nemocnice bude mít vlastní magnetickou rezonanci za 40 milionů korun. Vláda se k přesunu agent už vracet nebude. Rozhodnutí je definitivní, řekl Babiš. V Ostopovicích budou na pořádek dohlížet strážníci z nedalekých Modřic. Dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Vedení úrazové nemocnice v Brně plánuje pořídit magnetickou rezonanci. Zatím jí chybí a lékaři proto musí posílat pacienty na jiná pracoviště. Technologie se používá při vyšetření poranění páteře, kloubů, vazů, svalů nebo třeba neurologických komplikací po úrazech. Přístroj má stát zhruba 40 milionů korun. Přesný termín jeho zprovoznění zatím není daný.
4: Nemocnice nejdřív musí upravit technické zázemí a prostory, kde magnetická rezonance bude. Vedení Brna na práce přispěje 33 milionů korun. Podle náměstka ředitele nemocnice pro léčebně preventivní péči Radima Herůvka bude pořízení přístroje znamenat pro pacienty kratší čekací dobu na vyšetření a rychlejší stanovení diagnózy, tím pádem i rychlejší léčbu a případně dřívější operaci. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí. Dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
5: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
2: Ode dneška začínají v Ostopovicích u Brna příležitostně dohlížet na pořádek strážníci z nedalekých Modřic. Ostopovice vlastní městskou policii nemají. Hlídky mají kontrolovat dodržování obecních vyhlášek a správného parkování. Také se nejspíš zapojí do měření rychlosti aut. Podle nezávislého starosty Ostopovic Jana Simona vyjde hodina působení strážníků v obci na 2,5 tisíce korun.
6: Opravdu namátkovou, velmi sporadickou činnost, která spíš jako pomůže řešit ty občasné přestupky. Dosud nemáme nějaký zásadní bezpečnostní problém, proto nedává smysl, aby jsme měli vlastní policii, což by bylo velmi náročné finančně.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. K večeru se budou srážky a postupně i oblačnost od severozápadu až severu vytrácet. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů. Na severu kraje bude většinou kolem 16. Povane mírný severozápadní vítr, který bude během večera slábnout. Biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na D1 mezi 213. a 197. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuální zdržení je asi 20 minut. Nehoda se stala na silnici 1/50 u Slavkova u Brna. Na místě probíhá úklid. Úsek je se zvýšenou opatrností průjezdný. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je to první červnové odpoledne roku 2026 a oproti ještě včerejšímu počasí, mám tím na mysli spíše Brno. Je pravda, že na jižní Moravě bylo vícero míst, kde to bylo podobné, ale taky vícero míst, kde už včera tak trošku zasáhly mraky. Že už to prostě včera všude nebylo úplně modré nahoře. Ale je faktem, že dnešek je dnem spíše s deštivějším počasím a ochlazením. Něco podobného nás čeká zase pozítří. Jo, zítra podle toho, co říkala Jitka Kučerová před zhruba hodinkou v našem dobrém odpoledni. Zítra bude oblačnosti málo, i když ráno mlhy, ale teploty ty by měly zítra vystoupat až na 26 stupňů. Je to takové na houpačce, nahoru a dolů. Ale my už za sebou máme první hodinu dobrého odpoledne a možná jste zvědaví na to, které cílové stanice pro tu druhou hodinu zvolili ti, kteří odpovídají třeba za naše reportážní mikrofony. No tak pojedeme do Rapotic, taky se stavíme v Boleradicích, dozvíte se, co v učebnicích nebylo, ale už za chvilku je to vlastně na vás, abyste zvolili to správné telefonní číslo 726 465 200. Je to kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno a už za chvilku na tomhle telefonním čísle jeden z vás, bude-li mít štěstí, možná dostane dva vstupy na mikulovský koncert tento pátek. 5. června se totiž v Mikulově uskuteční 24. ročník jazzového večera. No a ten je konán na počest Karla Krautgartnera, významného jazzového hudebníka a mikulovského rodáka. Nutné ovšem je mít, to říkám raději dopředu, mailovou adresu, abychom vám právě na mail mohli ony dva vstupy poslat. Myslete na to, až budete přemýšlet i o volbě témat. Z téhle čtveřice budete vybírat dnes. Brněnský Hantec, Přírodopis, Křížovka a Hlavní města. Přeju vám hodně štěstí, volejte 726 465 200.
3: Český rozhlas Brno.

0: U téhle skladby kapely Beatles, u těch slavných čtyř liverpoolských brouků, nemůžu říct, že si pamatuju to vydání singlu Love Me Do jako singlovou novinku. To jsem ještě ani nebyl na světě. Ale mám pro vás vlastně ještě jednu zprávu, která se Beatles také týká a je spojena i s 1. červnem. Bylo to právě 1. červnový den roku 1967, kdy ve Velké Británii vyšlo slavné beatlovské album Sergeant Pepper, tedy Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Ve Spojených státech byla deska vydána o den později, takže počítám-li správně, je to 59 let. Ale od Beatles směrem k naší další trefě. A samozřejmě i k ceně, kterou můžete mít za dvě správné odpovědi. Znovu připomenu, že v pátek 5. se v Mikulově uskuteční 24. ročník jazzového večera, který se bude konat na počest Karla Krautgartnera. Tohle jméno z našeho vysílání, myslím si, znáte. Byl to významný jazzový hudebník a mikulovský rodák. V pátek vystoupí vynikající swingový zpěvák Jan Smikmátor se svým big bandem, exkluzivním hostem zmíněného 24. ročníku jazzového večera bude také legendární americký tenor saxofonista Scott Hamilton. Koncert proběhne v zámeckém sále a začíná v 19 hodin a 30 minut. A vy můžete být u toho, až na vás bude mluvit třeba i kolega Zdeněk Junák, protože on bude provádět návštěvníky odpoledním i večerním programem tohoto jazzového večera a vůbec jazzového dne. Ty dva vstupy vám můžeme poslat na váš e-mail. To je bohužel nezbytná podmínka a já si to vysvětluju tak, že ti z vás, kteří rádi tak často soutěží v trefě, jsou ovšem, řekněme, mailu prostí, protože do téhle chvíle na čísle 726 46 5200 zatím neproběhl ani pokus o dovolání se do studia. Až teprve teď? Tak dobré odpoledne, tady je Borek Kapitančik.
1: Haló?
0: Někdo tam je? Ano, zdravím vás, tady je Borek Kapitančik, Český rozhlas Brno. Voláte kvůli trefě? Voláte kvůli soutěži?
1: To jsem volal, jako chtěl jsem blahopřání v sobotu, ale už je to pozdě.
0: Neptám se, jestli voláte kvůli soutěži trefa.
1: Ne.
0: Tak to je mi líto.
1: Já jsem chtěl písničku zahrát jako večer, ale...
0: To vám velmi rádi vyjdeme vstříc, ovšem až v Moravě krásné zemi. Večer po 18. hodině.
1: Dobře, no? Zavolám po 6. hodině.
0: Dobře, rádi vás uslyšíme, naslyšenou. Ovšem vypadá to, že s naší dnešní trefou je, zřejmě konec, protože žádný další pokus o výhru dvou vstupů na 24. ročník jazzového večera se nekoná. Tudíž, vážení přátelé, budu počítat do tří, nemusím, se to tam znovu rozsvítilo, tak ještě jednou. Dobré odpoledne, tady je Borek Kapitančik, Český rozhlas Brno. Kdo je prosím u telefonu?
2: Dobré odpoledne, tady Jarek z Brna.
0: Jarek vyslyšel mé toužebné volání po soutěžícím. Takže vybíráte ze čtyř témat. Brněnský hantec, přírodopis, křížovka a hlavní města. No a čekám od vás dvě správné odpovědi.
2: Tak zkusím přírodopis a hlavní města.
0: Je vybráno, spouštím trefnou minutu a začínám u přírodopisné otázky. Mimochodem, jak je to dávno, co jste opustil školní škamna, tedy co jste odešel ze základní školy?
2: Zrovna v pátek jsme slavili 45 let od ukončení základní školy.
0: Tak to mě zajímá, jestli si budete ještě pamatovat, co to vlastně znamená, když se řekne melolonta, melolonta. Ne, nebudu vás napínat, rovnou říkám, že se jedná o chrousta. A v přírodopise jsme se o nich učili, ale tady už spouštím minutový limit. Krom jiného, třeba jak dlouho dospělí chrousti žijí. Víte, jak dlouho žije dospělý chroust? Jsou to... 2 týdny, nebo 2 měsíce, nebo 2 roky?
2: Tady si typnu, opravdu nevím, 2 týdny.
0: Říkáte 2 týdny a teď ještě otázka na téma hlavní města. Hlavní město státu Brazílie se jmenuje Rio de Janeiro, nebo São Paulo, nebo Brazília?
2: To třetí, Brazília.
0: 2 odpovědi bych měl. Minuta ještě neskončila, stále ještě je čas na to, abyste třeba... Máte-li chuť, změnil své odpovědi? Nebo pokud máte rychlý Google, že? Internetový připojení.
2: Ne, nemám.
0: To taky někdy stává. Jo tak! Takže já vás vlastně ruším na cestě. Tak aby
2: to... Ne, já už jsem zaparkoval, zastavil, takže v klidu.
0: Dobře. Minuta naší trefy pomaličku končí a před vámi je ta možnost zúčastnit se v Mikulově 24. ročníku jazzového večera. Co by divák? Možná příště jako muzikant, ale... Jako divák to asi nepůjde, protože bohužel jste netrefil správně tu délku života dospělého chrousta. Dva měsíce. Oni se vlastně ty ponravě 4 roky vyvíjejí, někdy 5 let, pod zemí a potom na 2 měsíce vylezou ven, hned se rozmnoží a potom umřou. Bohužel. Bohužel i pro vás.
2: Tak nebyly to, nedá se nic dělat.
0: Nebyly to dvě správné odpovědi. Prosím?
2: Brazília byla správně. Ale...
0: Brazília byla naprosto správně.
2: Ano.
0: A navíc ta architektura Oscara Niemeyera, ta je možná spojena ve vaší mysli i právě s hlavním městem Brazílie. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuju, naschranou.
0: 15 hodin 17 minut, dnešní trefa bohužel nemá výherce, ale zítra to zase může být jinak, samozřejmě s novými otázkami a taky novou cenou. Teď už je 15 hodin 17 minut, nejvyšší čas říct vám o tom, co vás v našem dobrém odpoledni čeká. Fotbal, hry a kvalitně strávený čas s dětmi. To mluvím o něčem jiném, ale budiš. Odsouzení muži z věznice Rapotice a jejich blízcí mají za sebou akci Hra s mámou a tátou. Umožnila jim aktivní trávení času s dětmi, které není při klasické návštěvě možné. A reportáž na tohle téma si za chvilku budete moci poslechnout.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Je to pondělí odpoledne, je to první odpoledne měsíce června roku 2026. Máme zalito, tedy alespoň na jižní Moravě tomu tak je. A něco podobného nás ještě malou chvilku čeká. Tedy dnes. Zítra by mělo být zase o něco teplej a bez srážek, ale ve středu se srážky vrátí. To jen abyste věděli, pokud jste třeba nestihli předpověď počasí s Jitkou Kučerovou před hodinkou a 15 minutami v našem dobrém odpoledni. Ta druhá šance, kromě mého připomínání, je využít aplikaci Můj rozhlas, anebo se podívat do audioarchivu na webové stránce brno.rozhlas.cz. Platí to, tedy to, že máme v audioarchivu uskladněné naše vysílání po celý měsíc i pro dopolední či ranní vysílání, tak abyste věděli. A samozřejmě, že i pro noční linku. Ale teď k tomu, co je částečně za námi a částečně před námi. Mimořádný den má za sebou 11 odsouzených mužů z věznice v Rapoticích na polovině cesty mezi Rosicemi a Náměští nad Oslavou. Mezinárodní vězeňské společenství tam totiž uspořádalo den pro rodiny s názvem Hra s mámou a tátou. Děti se tak se svými otci výjimečně nesetkali při klasické vězeňské návštěvě, ale zahráli si s nimi fotbal a další různé hry.
1: Pro mě to znamená strašně moc, protože máme tady jednou měsíčně návštěvy, kde to je nějak přitažený, nebo jak ve vězení. No a doufám, že tady s holkama vyhrajeme fotbalový turnaj.
2: Takže hrajete společně, jsou to rodiny?
1: Jasné. A trénuješ, jo?
3: Pan Michal s dcerou Michaelou si společné kopání do míče užili. Stejně tak i další strávený čas.
1: Jsou plné emocí a nedokážu to jen tak specifikovat. Je to pro mě štěstí.
3: Od laviček na okraji tělocvičny pozoruje své děti při hraní fotbalu i paní Petra.
4: Jelikož kluci byli ještě malí, a když jsem táta šel, tak naštěstí oni to jako nevnímají. A proto teď jak rostou, tak ten kontakt s tím tátou je pro ně důležitý.
3: Pro syny paní Petry, dvojčata, je den s tátou výjimečnější než pro jiné děti. Na klasickou návštěvu se tam za ním dostanou málo kdy.
4: Jezdíme většinou dcera, já a dospěláci, rodiče, Jirky, manžel. A ti dva jezdí míň.
3: Návštěvy jsou totiž početně omezené, trvají navíc maximálně 3 hodiny. Tak to mohli odsouzení se svými dětmi skutečně strávit celý den. I když je to ke konci podle sociální pracovnice věznice Andreje Veselé emočně náročné.
5: Hlavně, když potom odejdou, tak je vidět, že jsou ty chlapy úplně na měkom. Všech jste viděla jenom tady ty tomu jednomu. Bohužel to nevyšlo, že rodina se nedostavila a chlap jak hora, řekla bych tvrdej odsouzený a stejně měl nám slzy v očích.
3: To se ale podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství stává skutečně výjimečně. Pro rodiny jsou totiž podobné akce způsobem, jak se s odsouzenými potkat v trochu pohodovějším režimu.
6: Běžně mívají návštěvu jednou za měsíc na 3 hodiny, musí třeba sedět jenom u stolu, nemají tady jídlo a nemají tady ten doprovodný program, je to za kontroly vlastně nějakých příslušníků.

0: ten režim je úplně jiný. Dnešní den, kde se vlastně snažíme vytvořit co nejcivilnější, aby ty rodiny se mohly cítit zase jako rodiny.
1: Kromě hry s mámou a tátou pořádá Mezinárodní vězeňské společenství ve věznicích i Den s dítětem, kde se místo fotbalu rodiny účastní hlavně různých soutěží. Z Rapotic, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Víte, jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. No tak byste si počkali, jako kdyby to Stanislav Procházka věděl společně s Míšou Linkovou. A dočkali jste se našeho dalšího reportážního, reportérského, ale taky stopařského vstupu. No tak tím jsem chtěl naznačit, že teď se nám ozve náš regionální stopař. Vojta Halaš totiž brázdí Jihomoravský kraj a ve svém seriálu si dal za cíl poznat a představit nám jeho obce. A dnešek tráví v Boleradicích. Vojto, dobré odpoledne.
2: Ahoj Marku, hezké odpoledne.
1: Ty jsi doputoval dál než já, protože já když jel naposledy tímhle směrem, tak jsem dojel do Šidbořic a do Divák. Já tam byl na Meruňkách před nějakými 40 lety. Ty jsi ještě o kousíček dál.
2: Ano, je to opravdu kousek.
1: No, tak a co jsi už v Boleradicích viděl? Kam ses stihl podívat?
2: Tak ráno bylo mojí první zastávkou kostel svatého Jana Křtitele, což je dominantní stavba tady v Boleradicích. Tento římskokatolický chrám je chráněnou kulturní památkou České republiky a zároveň slouží jako farní kostel místní farnosti. Jeho historie sahá až hluboko do středověku. První písemná zmínka totiž o kostele pochází již z roku 1287. No potom mým dalším cílem byla rozhledna Nedánov, která se tyčí nad Boleradicemi a měří 26 metrů a i v dnešním počasí nabízí docela široký výhled do okolní krajiny a dokonce až na Brno. Za dobrého počasí by byl výhled samozřejmě ještě dál, snad až na Alpy. No ale výstup na vrchol této rozhledny byl jedním z nejhezčích momentů dne, protože to byla asi jediná chvíle, kdy zrovna nepršelo. Ale zároveň jsem pak zavítal i k jiným sklepům Tihelna, což je soustava asi 13 sklepů s náměstíčkem a když je tam nějaká vinařská akce, tak věřím, že to tam musí krásně žít. No a momentálně se nacházím před místním divadlem.
1: Jak je mým zvykem třeba i v okamžiku, kdy je mým hostem Hana Slabáková, Hana Varmužová, nebo vlastně kdokoliv jako zástupce Klubu českých turistů, tak i s tvými reportážními vstupy mám otevřenou googlovskou mapu, abych viděl, kde se vlastně nachází v tuhle chvíli. A pokud, jak říkal jsi, u místního divadla, tak to je vlastně hned vedle Orlovny, jak tak vidím.
2: Ano, ano, je to přesně tak. A já musím teda říct, že ještě s místním divadlem mám takový pro mě už daleký zážitek. Byl jsem totiž s tímto ochotnickým spolkem před 13 lety se svojí cymbálkou na návštěvě ve Vídni. Tak i proto jsem zavídal teďka k němu.
1: A tak to je hezký. Já jsem myslel, že jsi měl dokonce nějakou roli a hned jsem tě chtěl zpovídat, jak se učíš texty. No.
2: Na to jsem si ještě netrouf.
1: A jak se žije vlastně v Boleradicích místním v téhle obci?
2: Já jsem se bavil i přes ten déšť s několika místními, které jsem zrovna potkal venku a ti byli vlastně spokojení tím, jak se tu žije. Je tu přes týden klid, ale zároveň zvlášť o víkendech je tu spoustu kulturních akcí, ať už v divadle nebo dalších spoustu hudebních akcí. No a připomenu, že tu je spoustu spolků, jsou tu jak divadelníci, vinaři, hasiči, zahrádkáři, včelaři, je tu dokonce modelářský klub, takže každý z obce si může najít to svoje. No a jestli je nějaká komplikace, tak to je podle nich v současné době samozřejmě to, že část obce je rozkopaná. Ale to už by se mělo přibližně v půlce srpna, jak jsem se dozvěděl, změnit. A to by totiž měla být hotová celková rekonstrukce, kanalizace dalších sítí tady v obci.
1: No, kdyby s náhodou při svém příštím zastavení v jakékoliv jiné obci slyšel podobné nářky, tak místním řekni, jeďte se na malou chvilku podívat do Brna na Českou, ať vidíte, jak to vypadá, když je rozkopáno non-stop. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky hezky, měj se a i tobě posluchačům.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který tráví den v Boleradicích a dnes se nám ještě nepřihlásil naposledy, musím říct.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Teď je 15:40 a za chviličku dostane slovo Martin Písařík. To proto, aby vám nabídnul to, co v učebnicích nebylo. Dnešní vydání téhle rubriky nabídne spoustu zajímavostí o těch s dlouhými krky. No, o žirafách. Už za chvíli s Martinem Písaříkem v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno.
3: Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stár. Hej, už z rodnýho ranče vidím jen komín a stár. Rychlý v barvě pomeranče

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

někdy se to tak sejde. To mluvím o té náhodě, která vlastně může, no může to vypadat vzhledem k tomu, jak vypadalo hudební složení dnešního dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno, že jsem si nějak zasedl na slovo Hurts v angličtině. Byli tady R.E.M. a jich Everybody Hurts a teď Love Hurts od Nazaret. Ale to je vlastně jenom, jak říkám, náhoda. Ono se to tak někdy sejde. A řekl bych, že tyhle písničky vybral i dnes náš hudební dramaturg, proto aby vás potěšil, abyste si třeba rozvzpomenuli na doby dávno minulé. Ale teď se chci podívat spíše směrem kupředu, abyste věděli, že po 16. hodině vás znovu čeká humoriáda. A pokud si říkáte, kdo pak to asi pro nás dnes bude vybírat scénky v hodině plné humoru na přání a komu budeme telefonovat, no tak Patriku Rozehnalovi a Petru Salavovi. To bude host humoriády už za pár chvil. Den v kraji, ten vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Brno po 17. hodině a po 18. hodině k mikrofonu znovu usedne Jiřina Ostrá, aby vám nabídla druhou část Moravy krásné země. Ty nejhezčí písničky v podání dechových hudeb a cymbálových muzik. Už za pár chvil, no tak za pár chvil bude zpívat Petr Kolář a já se s vámi už teď budu muset rozloučit. Blíží se 16. hodina a to bude čas zpráv s Jitkou Uhnavou. Zítra naslyšenou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče,

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie evakuovala 400 lidí ze školy na Mendlově náměstí v Brně. Brno dneškem zpřísnilo pravidla pro parkování v modrých zónách. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. Dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Z gymnázia na Mendlově náměstí v Brně evakuovali policisté 400 lidí kvůli nahlášenému podezřelému předmětu. Míří tam pyrotechnik. Policie zároveň uzavřela přístup do ulic vedle školy. Omezila tím auta i městskou hromadnou dopravu. Na místě teď máme reportéra Šimona France.
2: Pro většinu evakuovaných dětí už si podle mluvčího policistů Davida Chaloupky přijeli rodiče, pro ostatní jsou nachystané evakuační autobusy nedaleko školy. S dětmi ale nikam neodjíždějí, zůstávají na místě. Někteří studenti se vrátili do okolí školy až k místům, kde mají policisté zátarasy. Ti operují zhruba od 14:30, pyrotechnik míří na místo, kde je podezřelý předmět nahlášený. Podle policie se nachází mimo budovu školy. Policisté na Mendlovo náměstí auta nepouštějí, odklánějí je okolními ulicemi, například ze Schillingova náměstí. Není vjezd k Mendlovu náměstí vůbec možný. Místem neprojíždějí ani tramvaje. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: V Brně od dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U vily Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a nejenom v noci. Stejně jako podél tržiště pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne. Nerezidenti budou muset každou neděli večer za parkování platit hodinovou sazbu. Doteď bylo parkování v tuto dobu zdarma. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop za litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Brněnské biskupství připravilo pro školy výukové materiály o mučednících Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Katechetky o nich teď jezdí do škol přednášet dětem. Ve dvouhodinovém programu se učí o jejich životě i o vykonstruovaných procesech v 50. letech minulého století, při kterých oba muže zavraždili komunisti. Pokračuje lektorka Renata Lojdová.
3: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. K večeru se budou srážky a postupně i oblačnost od severozápadu až severu vytrácet. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů. Biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli zásahu policie řidiči neprojedou přes brněnské Mendlovo náměstí. Místo je kompletně uzavřené, volte jinou trasu. Kolona se vytvořila na D1 mezi 213. a 197. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuální zdržení je asi 30 minut. Porouchané auto omezuje provoz na D1 na 243. kilometru. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Salava je tady s námi.
5: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
4: Je
5: hezký den.
4: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu Moriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, ano. Kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit svýho pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společnýho. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných ano, prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to šlo, když nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak, jo.
3: Nebo v dějepise, no teď některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na té Letný. To asi už bych se nezorientoval, to je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopičnej v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano?
3: Takže.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
3: a já
4: den.
3: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. V požehnaném stavu. Hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády. Sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině.

0: Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: Připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat. Zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Milan odkud?
2: Od Hořovic.
0: Tak, od Hořovic.
1: Zdravíme.
0: A ptám se.
2: Taky vás zdravím.
0: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
2: Tak rozhodně víc než 5000.
0: Petře?
1: Ano, teď je jich asi 5557.
0: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
0: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
0: Radovánky, tu naše
2: Radovánky,
0: čtvrtou.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhořovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano.
2: Tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás. Vybere
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Kouká mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořádka. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to
4: Luďku,
3: říkáš taky.
4: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrát, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, máš show sako, musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Jo, tak. Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bys ti pomohl, že bys ti zaranžoval. No,
3: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď tak show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, bo to bylo show světla. No, Vida. Máme show
4: světla. Světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý. Ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělček, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný. To se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Sousaka.
3: Sousaka. Sousaka máme, sousaka.
4: To je japonský, to je japonský, je to saka na show.
3: Jo.
4: Saka na show. To je nutný, musíš
3: ano.
4: Tu mapé, ono tam.
3: Přinesli, to, saka na show přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim, všim, všim.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší,
1: kde,
2: co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem a
2: proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
2: náš telefon. Souboje.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili Humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na Humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: A u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a praje vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco, páha, to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě, to nemyslitelný, prostě blbneš, nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít jiný průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a má říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to je, nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tento krátké konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtí?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Na Mendlově náměstí v Brně zasahují policisté kvůli podezřelému předmětu. Kraj půjčí třebíčské nemocnici na provoz 120 milionů korun. Kino v Blansku je zhruba na měsíc zavřené kvůli modernizaci. Dnes čekáme většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Unavá. Policisté zasahují na Mendlově náměstí v Brně kvůli podezřelému předmětu u tamní školy. Z budovy gymnázie evakuovali asi 400 lidí. Dopravu v místě odklánějí. Přímo na místě je reportér Šimon Franz.
4: Pyrotechnici na místo dorazili zhruba před půl hodinou. Z místa, kde stojím, je vidět jejich auto i pyrotechnický robot. Pro většinu žáků už si podle policie rodiče přišli. Policisté rozšířili omezení a auta okolo školy tak vůbec neprojedou. Omezení platí taky pro 14 linek hromadné dopravy. Mají zpoždění až okolo hodiny. Cestující můžou využít náhradní autobusy, které obsluhují okolní zastávky. A jediná tramvaj, která jezdí po své trase, je tramvaj číslo 1. Ostatní jezdí Václavskou ulicí odklonem. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Půjčku ve výši 120 milionů korun dnes nemocnici Třebíč schválili krajští radní. Peníze mají zařízení pomoct zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti o půjčku žádala už loni. Tehdy jí úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň ale kraj od nemocnice žádá úspory, uvedl hejtman Martin Kuklas ANO. Sál kina v Blansku je ode dneška zavřený kvůli rekonstrukci. Hlavní změnou bude úprava stupňovitého uspořádání sedaček v hledišti. Dělníci každý stupeň mírně prodlouží, aby lidé měli více prostoru na nohy. Přibudou nové širší sedačky, místo modrých budou červené. Město nechá vyměnit koberce a obložení sálu kvůli akustice. Přemístí taky bezpečnostní světla do míst, kde nebudou diváky oslňovat při sledování filmů. Kapacita sálu se kvůli změnám zmenší, vysvětluje ředitel kulturního střediska města Blanska Tomáš Mokrý.
5: Současná kapacita je vlastně 340 míst a tím, že budeme zvětšovat prostor na nohy, tak musíme tím pádem ubrat i prostoru jakoby celkově a zaniknou dvě řady. I na krajích nějaké sedečky budou, tím pádem přicházíme o 60 sedeček a nová kapacita sálu blanenského kina bude 280 míst.
2: Odbory agentury pro sociální začleňování založily platformu odborů ve veřejném sektoru. Společně s odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií chtějí hájit nezávislost státní správy a bránit změnám, které by ji podle nich mohly oslabit. Například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO chtějí podle předsedy Václava Nykla poslat dopis, ve kterém upozorní na rizika změn.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. K večeru se budou srážky a postupně i oblačnost od severozápadu až severu vytrácet. Nejvyšší teploty je 17 až 20 stupňů, na severu kraje většinou kolem 16. Povanem jiný severozápadní vítr, který bude během večera slábnout. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Semafory mimo provoz komplikují provoz v Brně v Merhautově ulici. Před místem se tvoří kolona, aktuální zdržení je asi 8 minut. Kvůli zásahu policie řidiči neprojedou přes brněnské Mendlovo náměstí. Místo je kompletně uzavřené voltejnou trasu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Jsou 4 minuty po 17. hodině, dnes je pondělí 1. června 2026. V pořadu Den v kraji vám už za malou chvíli nabídneme přehled důležitých událostí z Jižní Moravy. Krátce před 17:15 to bude předpověď počasí s brněnskými meteorology a několik minut před 17:30 rozhovor s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Jitkou Uhnavou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V Brně ode dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U vily Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a nejenom v noci. Stejně jako podél tržiště v aleji pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne.
3: Nerezidenti budou muset každou neděli večer od 17 hodin za parkování platit hodinovou sazbu. Dosud to měli zdarma.
2: Vedení úrazové nemocnice v Brně plánuje pořídit magnetickou rezonanci. Zatím jí chybí a lékaři proto musí posílat pacienty na jiná pracoviště. Technologie se používá při vyšetření poranění páteře, kloubu, bazu, svalů nebo třeba neurologických komplikací po úrazech. Přístroj má stát zhruba 40 milionů korun. Senior busy v Brně letos rozšíří provoz. Dopravní podnik města Brna tuto službu poskytuje seniorům a lidem se zdravotním postižením přesně 10 let. Při té příležitosti zástupci podniku oznámili, že ke 4 vozům pořídí další 2 nové. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
4: Základní flotila jsou 4 elektrické vozy plus 2 vozy s rampou, tak aby se mohli naložit vozíčkáře. Aktuálně teď plánujeme nakoupit 2 větší dodávky právě s rampou.
2: Hlavní silnice ze Syrovína na Kyjovsku do Újezdce na Uhersko-Hradišťsku ode dneška obsadili stavaři. Vybudují tam opěrnou zeď. Pro řidiče je kvůli tomu úsek do září uzavřený. Objízdná trasa vede přes Žeravice, Ježov a Osvětimany. Železobetonová zeď dlouhá 74 metrů má chránit silnici proti sesuvu. Práce vyjdou na více než 10 milionů korun. Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou od dneška navrhovat projekty do participativního rozpočtu. Na uskutečnění vítězných návrhů město vyčlenilo 500 tisíc korun. Návrhy mohou zájemci zasílat výhradně elektronicky a jeden předkladatel může podat jeden i více projektů. Podle pravidel musí mít projekt lokální charakter a záměr musí být veřejně prospěšný. Návrhy lidé mohou přihlašovat do konce září.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky je právě teď meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Obloha je zatím víceméně zatažena, ale už přece jenom oblačnost má tendenci na některých místech se začít protrhávat, hlavně v severní části kraje, takže někde není zataženo, ale skoro zataženo, možná dokonce i oblačná obloha na tom severním okraji. Také srážky od severu, severozápadu ustupují, teď už se většinou objevují v podobě slábnoucího deště jenom na jihojižním nebo jihovýchodním okraji Jihomoravského kraje. Teploty jsou momentálně kolem 17 stupňů a vítr fouká slabý nebo mírný, směr má severozápadní až západní.
1: Očekáváte výrazné změny v průběhu večera a noci?
2: Víceméně by oblačnost měla dál ubývat, ty srážky se postupně také budou vytrácet, no a v noci už čekáme v téměř polojasnou oblohu na většině území, případně může být i skoro jasno. Potom během noci to vypadá, že by se mělo dále vyjasňovat, ale v údolích se mohou tvořit, vypadá to, že možná i poměrně časté mlhy. Teploty v noci nejnižší 12 až 9 stupňů, v údolích to může být lokálně o něco méně, kolem osmičky, no a vítr slabý severních směrů anebo bez větří.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zítřek by mohl být poměrně slunečným dnem, minimálně z počátku ráno a dopoledne bude převládat skoro jasno nebo možná i jasno, z rána se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy, potom v pozdějších dopoledních hodinách se bude tvořit nebo začne se vyvíjet kupovitá oblačnost, také bude od západu přibývat průsvitná oblačnost vysoká, to dohromady vše bude dávat převážně polojasnou oblohu nebo na nejvýš oblačno, no a další oblačnost až do zatažené oblohy potom bude přibývat zítra, později večer a hlavně v noci na středu. Teploty nejvyšší zítra odpoledne 23 až 26 stupňů, vítr slabý proměnlivý, během odpoledne a hlavně večer potom i mírný a jihovýchodní.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji také. Naslyšenou.

0: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si v rámci svého seriálu dal za cíl objevovat a představit nám obce Jihomoravského kraje. Dnes už se nám dvakrát přihlásil z Bole Radic a nyní už ho mám jako hosta tady ve studiu. Vojto, ty jsi už zmiňoval historii obce, jaké jsou tam památky nebo turistické cíle, ale jak to v Bole Radicích žije?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, zaujala mě hned jedna akce, která se koná právě teď v místní knihovně, a to je kurz oblékání boleradického kroje. To myslím si, že pro toho, kdo třeba ten kroj běžně nenosí, může být velmi zajímavé. No ale v Boleradicích se toho během roku pořádá opravdu mnoho, takže bych o tom taky mohl vyprávět mnoho, ale vyberu namátkou určitě velikonoční výstavu vín, na které i letos vystoupila místní cymbalová muzika Primáš. A v obci se konají taky další vinařské akce, ale třeba i také rybářské závody. No a významnou kulturní událostí je rovněž regionální přehlídka divadelních souborů Mrštíkovo divadelní jaro v Boleradicích, kterou organizuje známý místní ochotnický divadelní spolek. Na konci srpna zase bude slavit místní sbor dobrovolných hasičů 130 let od svého vzniku. A asi největší událostí jsou bezesporu místní hody, které se letos uskuteční poslední červnový víkend, takže už za pár týdnů. A jejich zajímavostí a odlišností od hodů třeba v jiných obcích, v jiných koutech Jižní Moravy, je tanec zvaný Zavátka, což je tradiční tanec právě z Hanáckého Slovácka, kam patří i Boleradice, a jde o pomalý a důstojný tanec ve tříčtvrtečním taktu, svatební tanec.
1: A na závěr prozraď nám, co ti los určil, do jaké obce se tedy podíváš příští týden?
2: Podívám se do obce Lesní Hluboké, což je kousek u dálnice D1 u Devíti křížů, ale to je zatím všechno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 30 minut. Komu mají patřit příjmy z úsekových radarů v našich městech a vesnicích? Vybraným obcím, státu, krajům? Najít spravedlivé řešení není jednoduché, říká editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Brno a Zlín dělí stovka kilometrů. Zatímco v prvním z těch měst není ani jeden stabilní úsekový radar, v tom druhém fungují hned na několika místech. Je ale to první město výrazně bezpečnější než druhé, nebo obráceně? Pocitově není. V tom tedy kouzlo radaru nebude. Vládní plán zabavit obcím výnosy z pokut a nechat jim jen jejich menší část budí logické reakce. Proč bychom se měli dělit, když jsme vybavení nakoupili a platíme provoz? Ptají se na radnicích. Ovšem naopak, řidiči, kteří si tolik nehlídají dodržování předpisů a už nějakou tu pokutu dostali, říkají, patří jim to. Jen nám zdírají kůži za nějaký ten kilometr navíc, aby měli peníze. Je naprosto jasné, když na nějakém místě nainstalují radar, zůstává to po určitou dobu zlatý důl. Pak si ale projíždějící začnou dávat pozor a výtěžek klesá, až jednou dosáhne výrazně nižší úrovně, kdy si na sebe radar sotva vydělá. Pak začíná být trošku tou prevencí, kterou mnozí radní instalaci zdůvodňují. Jenže k té spravedlnosti dodejme ještě toto. Když ty úplně malé obce někde sežnou peníze na radar, získají všechno povolení, což také není jednoduché, a nechají vše nainstalovat, nevyhrávají. Výnosy z pokut totiž končí v pokladně blízké obce s rozšířenou působností a na té je, jestli nějakou korunu pošle zpět do míst, kde se snaží bojovat proti rychle projíždějícím autům.

0: Čechům. Bráno tak do důsledku ten vládní záměr je vlastně podobná taktika přes kopírák. Tedy vytažená o další patro, či možná patra, výš. Vy zkontrolujete, vyberete, my vezmeme peníze, případně je budeme vymáhat. Fakticky správné řešení nedělá výběrčího přímo závislého na vybrané sumě. Ovšem vydělá jinému, který se často ničím nezasloužil. A tady je potřeba se ptát, když už změna, neměli by z vybraných peněz něco dostat i ty malé obce, které často nové silnice rozdělili na dvě části, ty, které radar zaplatili, ale na podíl právní nárok nemají?
1: Říká ve svém pravidelném pondělním glosáři Miloš Šenkýř.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. V baráži o účast v nejvyšší fotbalové soutěži dosud nikdy neuspěl tým, který se snažil postoupit z druhé ligy. Letošní souboje ale byly ještě jednoznačnější než v předchozích letech. Na suverénní Baník Ostrava navázalo i Slovácko, které v domácí odvětě porazilo Artis Brno 3-0 a celkově tohoto soupeře porazilo 7-1.
1: Když se sečtou výsledky všech čtyř letošních barážových zápasů mezi fotbalisty Baníku Ostrava s Táborskem a Slovácka s Artisem Brno, prvoligové týmy dali dohromady 15 gólů a druholigové jediný. Příčiny historicky nejjasnější prolínací soutěže hledal trenér Slovácka Roman Skuhravý.
2: Myslím si, že to je tím, že letos se do baráže dostali dva týmy, který umějí kontrolovat hru a nedostali se tam týmy, který hrajou vlastně stejným způsobem jako druholigový mužstva, proto ten rozdíl byl tak obrovský.
1: Kouč Artisu Roman Nádvorník zažil baráž už po třetí a ta se Slováckem byla výrazně jiná než předchozí.
3: Se hrálo vlastně do poslední minuty. Buď to o setrvání v lize nebo o sestup, takže asi to letos ukazovalo, korespondovalo poprvé, že rozdíl mezi těma manšaftama, který teda za mě Slovácko baráž rád nemělo a Baníka taky ne s tou svojí kvalitou, takže to byly manšafty spíš z toho středu té první ligy a že to bylo momentálně na nás moc.
1: Podle záložníka poraženého týmu Martina Pospíšila bylo Slovácko pro Artis nejtěžším možným soupeřem z těch, kteří před závěrem sezóny připadali v úvahu.
4: To Slovácko tím fotbalem jednoznačně nejdál z těch týmů, co tam byli. A líbí se mi na něm, že jako jeden z mála týmů ještě tady v tom českém rybníčku se snaží ten fotbal hrát fakt fotbalem, takže to bych chtěl ocenit tu její hru, že se na to i dobře dívá a dělají s tím výsledky, takže v tomhle jim fandím.
1: Jednoznačný vývoj baráže umožnil taky jeden dojemný moment. S kariérou se rozloučil dlouholetý hráč Slovácka Vlastimil Daníček. Střídal těsně poté, co dali domácí v 15. minutě úvodní gól. Původně měl hrát déle, zranil se ale při předzápasové rozcvičce.
5: Myslím, že mi padl svál opět. Už jsem to párkrát zažil, takže vím na 99,9%, že mi to padlo, ale já jsem do toho zápasu prostě musel jít, i kdybych měla nohou padnout, nebo já nevím. A už my jsme na sebe kývili s trenérem, že půjdu dolů, ještě to bylo 0-0. A já můžu děkovat jenom pánu Bohu, prostě, že to takhle pěkně vyšlo, jsme dali na 1-0 a mohl jsem si s klukama ještě oslavit gól a pak tak odejít.
1: Vzkazoval Daníček, který možná u týmu zůstane i po konci kariéry. Od trenéra Skuhravého dostal nabídku dělat mu asistenta. Napevno se ale ještě nedomluvili. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A po písničce uslyšíte pravidelnou rubriku s názvem Černá kronika.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Krátce před 18. hodinou je tu ještě malé nahlédnutí do dnešní černé kroniky. Důležitý zákrok se podařil hlídce brněnské městské policie. Její mluvčí dnes informoval, že v březnu dopadli řidiče, který se opakovaně dostal do potíží se zákonem. Strážníci ho přistihli na vytížené křižovatce Trnité ulice a Zvonařky, kde hrubě porušil dopravní předpisy tím, že se rozjel na červenou. O dvě křižovatky dál ho strážníci před jiným semaforem dostihli a dávali mu jasný signál, ať vůz odstaví. Muž ale místo toho částečně najel Mercedesem na chodník, aby objel seřazená čekající vozidla a začal rychle ujíždět. Strážníci ho následovali až do chvíle, kdy v Komárově zamířil do slepé ulice, spěšně vystoupil z auta a rozběhl se ke skateparku. Na opakované zákonné výzvy sice nijak nereagoval, ale hlídka městské policie ho dohnala a pod hrozbou použití služební zbraně spoutala. 27-letý muž z Brněnska měl navíc zákaz řízení platný až do roku 2027. Strážníci ho tedy předali státním policistům. A policisté dnes zveřejnili statistiku květnové nehodovosti na jihu Moravy. Při dopravních nehodách na silnicích zemřeli 4 lidé, o jednoho více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. V květnu se stalo 478 nehod, tedy o 11 nehod více než loni. Těžce se při nich zranilo 9 lidí, lehce 256. Nejvíce nehod, celkem 29, se stalo v úterý 26. května. Za většinou nehod stálo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Celková škoda byla vyčíslena na 37,5 milionu korun, což je pod ročním průměrem. Je 17 hodin a 50 minut. Za malou chvíli se podíváme na to, jaké události čekáme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pořad Den v kraji se pomalu chýlí ke konci, ale ještě předtím je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, úterým 2. června 2026. V Mikulově zítra začíná odborná konference vodohospodářů a dalších odborníků s názvem Mrtvé řeky aneb co zabíjí život ve vodě, nejsi to ty? Na brněnském výstavišti zítra startuje veletrh Národní platformy pro chytrá, odolná a udržitelná města a obce Urbis. Akce propojuje veřejnou správu, odborníky i technologické partnery. Potrvá do 4. června. Zítra v Brně začíná série besed s mexickou historičkou a dcerou přeživších holokaustu Danielou Grolovou Spencerovou. Součástí programu je položení pamětních kamenů Stolpersteine na památku židovských spoluobčanů odvlečených do koncentračních táborů. V Popůvkách u Brna zítra předají 5 mobilních filtračních stanic určených pro zajištění pitné vody na Ukrajině, které pořídila olomoucká arcidiecézní charita. Boskovičtí radní zítra představí přípravu oslav narození Karla Absolona, investice do základních škol a dotace pro spolky a kluby. A v obecním sále v Měníně se zítra večer koná veřejné setkání k výstavbě fotbalové akademie, kterou tam plánuje FC Zbrojovka Brno. Je 17 hodin a 53 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji končí. Následují zprávy s Jitkou Uhnavou a poté pořad Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě pěkný den, naslyšenou opět zítra.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Policie kvůli podezřelému nálezu evakuovala školu v centru Brna, šlo o balíček s baterií. Vláda se k přesunu agent už vracet nebude, rozhodnutí je definitivní, řekl Babiš. Večer a v noci čekáme polojasno a teploty až do 8 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
2: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
3: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
4: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
3: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Balíček s baterií zabalenou v alobalu dnes zajistili pyrotechnici na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli tomuto podezřelému předmětu evakuovali z gymnázia 400 lidí a uzavřeli okolní ulice. Pyrotechnici předmět zneškodnili pomocí vodního rozstřelovače a potvrdili, že není nebezpečný. Policie už většinu dopravních omezení zrušila a případem se dál zabývá. Upřesňuje mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
5: V současné době, co jsme zjistili, tak pyrotechnici nám sdělili, že by se mělo jednat pouze o zdroj elektrické energie, takže nemělo se jednat ani o nástražný výbušný systém. Z tohoto důvodu se jedná o nález a tento zaevidují policisté příslušného brněnského obvodu.
0: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují. Podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí. Dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes večer a v noci čekáme polojasno, případně skoro jasno. Během noci se bude postupně vyjasňovat a v údolích se mohou tvořit poměrně časté mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích bude lokálně jen kolem 8 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Řidiče už projedou většinou ulic v okolí brněnského Mendlova náměstí. Uzavřená je pouze cesta směrem na úvoz. Policisté na místě zasahovali kvůli podezřelému předmětu. Přerušovaná kolona je stále na D1 mezi 213. a 197. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuální zdržení je asi 20 minut. Porouchané auto omezuje provoz na D2 na 26. kilometru. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestály.

polku Antonína Osičky a Bronislava Zpěváka Hornobojanom zahráli právě Hornobojani. No a je tak jasné, že začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Příjemný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Jak je zvykem, hned povím, pro koho dnes zazní písničky ze srdce. Tupeský žbáneček bude pro paní Kamilu Travencovou z Tupes. O orchestrální skladbu Václava Bačkáře Sen lásky mě poprosil pan Jara Kyselka ze Šardic. No a pan Svatopluk Krška z Brna, ten zase poprosil o tango Krásná paní v podání Lidečanky. Tak to jsou písničky ze srdce, které zazní, no ale samozřejmě zazní i jiné písničky. O tom není pochyb. A pokud nevíte, dnes mají svátek Laury, na Slovensku Žanety, blahopřeji. A dnes slavíme i Mezinárodní den dětí. Věřím, že jste pro děti nachystali něco pěkného, zábavného a babičky třeba upekly něco dobrého. Všem dětem přeji hlavně tu lásku. Nyní už telefonní číslo 726 46 5200 a teď už Moravské lidové.

0: Moravské lidové nám zaspívali Jožka Šmuka s Jiřím Helánem za doprovodu kapely Petra Olivy. No a už tady mám první telefonát, je to kuchař Miloš. Dobrý večer.
1: Pani Jirinko, já vás zdravím, dobrý večer. Prosím vás, já se hrozně omlouvám, že takhle hnedka po začátku volám, ale já mám obrovský dluh k vám. Vy jste mi 28. května posílala krásný blahopřání od Ludvíka a Rouše a rodiny, celé té rodiny mé, ale já chci poděkovat jednak jim, ale vám, protože vám se podařilo schloubit, co jsem nikdy nečekal. Jednak to byl ten pan Dufek, co jste tam třeba ocitovala, ty jeho v té verze poslední, když teda odcházel. Potom tam byla ta příhoda CD a do toho já vám můžu říct, já jsem teda byl z toho úplně, teda úplně mimo.
0: No, tak ale tak zapadlo, ale tak v dobrém jste byl mimo, pane.
1: V dobrém, protože ne, vy opravdu tím svým kouzelným hlasem byste tomu dodala tu atmosféru. A to patří poděkování vám. Já jsem ještě chtěl potom Karličkovi poděkovat taky, ale to jsem se nedala, tak volám vám, prosím. Já vám děkuju moc a na dnešní den, protože je den dětí, tak zahrajte všem dětem. Já mám 3 vnoučky, dokonce 4 vnoučky, takže vám jim zahrajte všem celé naší zárodné hlasy. Tady zahrajte krásnou písničku. Pozdravuju Marušku s celou rodinou, já jsem s ní odpoledne mluvil, takže zdravím do toho na tu Vysočinu. A zdravím všechny moje kamarády, všechny vzpomínám, co i to nejsou, protože ten den děti tam někdo odešel, někdo se dneska narodil, taky tu jednu takovou informaci jsem dneska získal. Ale nejvíc pak vám děkuju vám v tom rádiu za všechno a jsem rád, že jsem mohl se takhle vyjádřit a děkuju za všecko. A jinak se budu těšit na vás na další vysílání.
0: No a já vám děkuji, pane Miloši, za vaše laskavá slova. No musím přiznat, že někdy je to dílo náhody, někdy je to tedy blesková reakce, protože zrovna s tou dí to volala jistá paní Vlasta, pakliže si vzpomínám, ale měli jsme problém s telefonem, nemohla vstoupit do vysílání, já jsem jenom zaslechla.
1: Já to vím, jsem to poslouchal.
0: Vy jste to poslouchal, no výborně.
1: Ano.
0: Takže teď to bude směs písní o Hvoranech a vy jste posíláte písničku všem dětem, takže těch písniček bude hned několik. Vy si je také
1: já
0: užijte.
1: Děkuju. Ještě do Květné, do celé naší rodné vlasti, do Záhory posílám tu krásnou písničku vás. A děkuju moc.
0: Nemáte za co. Děkujeme za pozornost. Nasledanou. Tak jak už jsem nastínila, my tady máme jistý problém s telefonem, který se řeší. Já teď zkusím, zrovna volají Hochmanovi, tak zkusím, jestli se to podaří. Zdravím, dobrý večer, milý Hochmanovi.
2: Dobrý večer.
0: Super, už to jde, paní Hochmanová. No, Hochmanovi totiž...
2: Ale bude mluvit Vilém, ano.
0: Ano, Vilém bude mluvit, no, kolikrát jste museli to zkusit, než...
2: Mockrát, a i ten pan se nám tam ozval, co mluvil.
0: My sami nevíme, v čem je problém, každopádně se všem posluchačům omlouváme.
2: Ale to... Víte, co já vám řeknu? Já jsem přála mojemu za Karlíčka a také povídá, vypněte to a znovu to zkuste. No, tak se mě to podařilo.
0: Někdy stačí přejít z místnosti do místnosti. Dokonce se stalo, že jedna paní ležela v posteli a stačilo se v té posteli přemístit na jiné místo a podařilo se. Takže zkoušíme to, jak se dá. Ale vy jste se teď dovolali, takže teď to vezme pan Vilém do ruky.
2: Ano, jo. Děkuju a já předávám.
0: Ano, nashledanou.
3: Takže zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás Jiřinko, zvukového mistra a všechny posluchače. Moje poděkování patří všem, co mě přáli k svátku Vilém, také mojí rodině, dále Českému rozhlasu Brno a Zlín. Máte můj velký dík. Moc si toho vážím. V Přibicích je pan Vilém Skoupý, pan Vilém Soukal a v Pohořelicích je pan Vilém Dofek, rodák z Vranovic. Kamarádi, štěstí, zdraví od Viléma. Píseň, která se bude hrát, věnují moji gratulantům Českému rozhlasu Brno a Zlín. Na závěr, Jiřinko, prosím o písničku. Stavěli tesaři zedníkům lešení, panu Milanu Ďuržovi ze starého Hrozenkova. Píseň posílá Vilém a Květinka. Nevím, jak jste mě slyšela.
0: Já si to rychle píši, pane Viléme. Já mám takový pocit, jsem měla onehda, že bych se měla rychle naučit těsnopis, abych to zvládla, to vaše rychlejší mluvení. Takže já to zopakuji. Písnička Stavěli tesaři pro pana Milana Ďuržu ze starého Hrozenkova od vás, ano?
3: Ano, písničku Stavěli tesaři zedníkům lešení, protože pan Ďuržo celý život zasvětil zedničně, stavěl baráky a tak dále.
0: Tak se to bude hodit. Dobře. Takže jo, ano. Takže teď zaznělo poděkování pro všechny ty, kteří vám přáli k vašemu svátku. Ano. Ještě písnička Ze srdce, tu jsem si napsala, takže se můžeme rozloučit a já jsem moc ráda, milý pane Viléme, že to nakonec vyšlo.
3: Ano, jste moc hodná, hodně zdravíčka, jak vám, tak vaší rodince, a se vám daří.
0: Děkujeme moc, nashledanou. No a jak už jsem říkala panu Milošovi, bude to směs písní o Hovoranech.
4: Český rozhlas Brno.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo 726465200. Ale mám tady dvě milé posluchačky na telefonech. Tak nejprve má slovo paní Jiřina Křížová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá.

0: A pán starosta mě odvezl zpátky na ubytování na Tesák.
1: Tak to je krásné, to se opravdu cení, paní Jiřino.
0: No to se cení.
1: Možná byste doteď bloudila Rajnochovicemi.
0: To máte pravdu, já zabloudím jí doma v kuchyni. Ale,
1: tak jo.
0: Takže příští písničku, ať je jakákoliv, tak jim věnuj a vám všem, všichni, co se točíte kolem Českého rozhlasu Brno, přeji hodně zdraví, štěstí a pohody.
1: Jste moc hodná, paní Jiřino. Jste moc hodná. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. A teď už paní Božena. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dnes slaví krásné 80. narozeniny paní Věra Janů z Borače Utišnova. Přejeme jí především pevné zdraví, mnoho sil, radosti a spokojenosti do dalších let. A ti i nadále těší práce na zahrádce, péče o zvířata a je milované slepičky, které snášejí ta největší a nejkrásnější pajíčka. Všechno nejlepší a hodně šťastných chvíl přejí její sousedky Jitka a Božena.
1: Další krásné přání zaznělo. Naschledanou.
2: Taky děkuji za vše.
1: Naschledanou. A mám tady další přání, neuvěřitelné 70. narozeniny. Dnes slaví paní Libuška Hromčíková z Nivnice. Přeji ti, Libuško, hlavně klid a pohodu. Ať si pořád ten pevný bod na země kouli, nejenom pro tvoje nejbližší, ale i pro nás a pro kamarády na pořád dít. Možná na pořád. Na zdraví připíjí Blanka. No a teď už slíbená písnička. A je to ta první písnička ze srdce a patří paní Kamile Travencové Stupes, která měla nedávno narozeniny, tak ještě jednou blahopřeji, volá tatínek. A tak jsem se i dozvěděla, že její oblíbenou je Tupeský báneček.
3: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička Tupeský žbáneček, písnička ze srdce pro paní Kamilu Travencovou z Tupe, s kterou zdravím a přeji krásný večer i jejímu tatínkovi. A byla to písnička Václava Maňase a Vladimíra Salčáka v podání Frištátské Javořiny. Za chvilku to už bude ta druhá písnička ze srdce. No, bude to spíš orchestrální skladba ze srdce, ale předtím ještě vzpomínka. 31. května 2022 nastoupil můj tatínek, píše Honzík Buřil, do nemocnice. Pan Jiří Buřil. Já jsem byl převezený do Velety, jak se těšil, že tam bude se mnou. Bylo to všechno domluvené, ale špatně to dopadlo. Řekl mě, zavolej do Sýchotína Pětovým. Už se stalo. Spadl, jak šel k telefonu. Já jsem ho neměl poslechnout. Měl úraz. Tak to vzpomíná syn Honzík, sestřenice Jitka, která má 93 let. A ještě tady napsáno, že rád jezdíval do Úsobí na chatu a hrával házenou a měl rád les s Janou. A ještě jedna vzpomínka od Honzíka Buřila. 31. května 2008 zemřela moje prateta paní Libuše Sobolová Varmužová, bydlela v Brně Králově Poli. Až ovdověla, tak se přestěhovala do Řečkovic. Tatínek jí zemřel v roce 1933, maminka pak zemřela v roce 1981. Ta se dožila rovné stovky. Jmenovala se Anna Rozená Kubínová. Narodila se na Kořenci, měla dvě sestry, Mílu Malátovou, sestru Helenu Kosíkovou a bratry, měla dva Lojzu a Jana. Ráda také chodívala za panem Kozderkou. Ještě je tady psáno, že měla pět sestřenic, dva bratrance, narodili se na Okrouhlé, a tak to vzpomíná prasinovec Honzík. Tak a teď už tedy ta písnička orchestrální skladba ze srdce a je pro pana, no není zrovna pro pana Jaru Kyselku. Pan Jara Kyselka ze Šardic mě totiž o tuto orchestrální skladbu Sen lásky Václava Bačkáře poprosil, protože on by rád věnoval spolužákům stavební průmyslovky Brno třída D4, kteří maturovali v roce 1961. Takže já je všechny zdravím, hlavně pak zdravím pana Jaru Kyselku ze Šardic a teď už Sen lásky.

0: Tak to byl Sen lásky Václava Bačkáře, podání mistřiňanky a Grande Moravia. A o tuto orchestrální skladbu mě poprosil pan Jara Kyselka ze Šardic, kterého zdravím a zdravím všechny ty jeho spolužáky ze stavební průmyslovky. No, za chviličku přijde na řadu třetí písnička Ze srdce, ale předtím ještě telefonáty, tak paní Haně Kozubíkové dávám slovo. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Dnes má narozeniny Andula Soukupová ze Slopného a zítra má krásné narozeniny Blanka Máčalová z Vizovic. Přeji jim oběma hodně zdraví, štěstí a všechno, co si přejí. Děkuji moc krát.
0: No a Andula Soukupová si dnes užívá, paní Hano, protože ano, ta měla ano. Už dvě přání v poledne, takže teď to bude třetí hudební dárek. Jo, jo.
1: Máma, jo, děkuji moc.
0: Nashledanou. A teď už pan Jiří z Kroměříže. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Lstra. Chtěl bych vás poprosit o písničku Ze srdce, v širém poli studánečka od Jošky Černého. A je to pro Jiřího a Jiřinu Brázdilovi z Kroměříže k 50. výročí svatby.
0: Tak v širém poli studánečka Černý zpívá, jo, ano. Říkáte.
2: Ano.
0: No a pro koho to je?
2: Pro Jiřího a Jiřinu Brázdilovi z Kroměříže k 50.
0: Jiřina, počkejte, já to tak nestačím. Jiřina Brázdilovi. Brázdilovi, Kroměříž, a to je zlatá svatba, říkáte, jo?
2: Ano, 50. výročí svatby.
0: No a komu tak teď pošlete písničku, pane Jiří?
2: Tak teď bych to zrovna manželce poslal nějakou písničku a švagrové, paní Vojáčkové vlastně. A to je vše a moc vám děkuji a mějte se krásně.
0: A vy také, on se vždycky najde někdo, kdo by si ano. zasloužil nějakou pěknou písničku, že pane ano. Jiří? Tak písnička ano. i pro vás, protože myslíte na druhé. Mějte se hezky, krásný večer vám přeji.
2: Děkuji moc.
0: Naschledanou. A měla jsem tady ještě jeden telefonát, volala paní Zapletalová z Horního Němčí, tam mě děkovala za tu její komenskou vesničku, tak paní Zapletalová, já jsem ráda, že pozorně posloucháte naše vysílání, to víte, že Komenskou vesničku zase někdy zařadím. No ale teď už bude ta třetí písnička Ze srdce a bude pro pana Svatopluka Kršku z Brna, ale předtím ještě vzpomínka. Dnes 1. června bychom chtěli vzpomenout na našeho švagra, pana Alojze Ponížila z Nivnice, rodáka z Velíkové u Zlína, kterému by právě dnes bylo 80 let. Byl skvělým manželem, tatínkem, dědečkem, kmotrem a pro nás vyženěné příbuzné vynikajícím kamarádem, rádcem, přítelem. Všem nám moc chybí a jelikož doufáme v život věčný, věříme, že písničku, kterou mu zahrajete, nějakým způsobem uslyší a duši pohladí. Moc rádi a velmi často na něho vzpomínáme. Alexandr a Marie Petráňovi. No a teď už zdravím pana Svatopluka Kršku z Brna. Pane Svatopluku, krásný večer. A teď už je na řadě ta vaše krásná paní.
3: Český rozhlas Brno.

Tak dozněla písnička Tango krásná paní v podání Lidečanky pro pana Svatopluka Kršku z Brna. Tak pane Svatopluku, doufám, že jste si tuto písničku, toto krásné tango vychutná. Stejně jako třeba i ostatní milí posluchači, kteří si naladili Moravu krásnou zem. Ale teď tady mám klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny pan Petr Málek z Brna. Takže milý pane Petře, blahopřejeme k vašim narozeninám. Děkujeme za vaši pozornost k našemu vysílání a do let příštích vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti. Tak a tady mám přání, které přišlo už v neděli, tak nevím, jestli bylo odvysíláno nebo ne, ale protože přišlo na Moravu krásnou zem, tak raději ještě jednou. Chtěli bychom z celého srdce popřát k narozeninám Leonce Brázdilové z Míškovic. Přejeme jí hlavně co nejvíce zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti a děkujeme za úžasné trubičky, které s láskou stále peče, rodiny Vavrisova a Novákova. A ještě právě na tento den podle kalendáře připadá Mezinárodní den dětí. A tak hudební dárek posíláme i našim dětem, dnes už samostatným, a to Veronice a Pavlíkovi Pastorkovým. Co popřát dnes už plnoletým dětem v našich očích dárkům, na které jsme byli zvědaví skoro po celý rok. A když jsme při narození děťátka tento dárek rozbalili, zjistili jsme, že obsah je ještě víc zrušující, dokonalejší, úžasnější, než jsme snili. A tak přejeme našim dárkům hlavně zdraví, rodinu, prima tátu a mámu a spoustu lásky. Zdraví a lásku na celý život. Děti jsou odrazem, jsou motorem, který nás udržuje v pohybu. Vrací nás do světa, který jsme ztratili, do světa divů. Radost dítěte je pak i naší radostí. Užívejte si dětství, my dospělí vám můžeme jenom tiše závidět. No a jelikož 1. červen tak pomyslně otevírá cestu k prázdninám, tak všem dětem ty kouzelné, pestrobarevné prázdniny přeji. Vnoučkovi Danielovi, Verunce, hodně sil a pevných nervů v její nelehké, náročné profesi paní ředitelky ve školce, která je zároveň jejím radostným posláním. Pájovi v pracovním procesu v lese, ať se daří, byl to vždy jeho sen. Závěr, většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla sama být. No a tato slova je od mamky Věry a taťky Pavla Pastorkových z Kochavce. A ještě tady mám studiové maily, takže tady... Prosíme o pěknou písničku pro naši skoro sousedku, paní Jarmilu Wernerovou ze Želechovic u Zlína, k jejím dnešním krásným 84. narozeninám. Do dalších let přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, sílu, pohodu, lásku blízkých, radost ze života a boží požehnání sousedíkovi a zetkovi. A tady píše pan Radek Šles, chtěl bych opožděně popřát květnovým oslavencům. Nejdříve bych ale poděkoval těm, co mi přáli k narozeninám. K narozeninám bych popřál pak Ivči Tihelkové, Zdeňkovi Burianovi, Milanovi Prokešovi, Alence Hamalové, Šimonkovi Kárníkovi, Blažence Soulové, Andrejce Mičánkové, Toníkovi Novotnému a k meninám pak Vanesce Pilařové, Janě Světlíkové, Fildovi Hamalovi a Ferdíkovi Světlíkovi. Píše pan Radek Šles, který všechny zdraví a přeje všem jen to nejlepší. A úplně poslední tady mám. Dobrý večer, milá paní Ostrá, moc a moc vám děkuji za skladbu Krásná paní, byla opravdu krásná nádhera. Přeji vám příjemný večer a ještě jednou moc děkuji, Zdeněk Ondráček. Tak pane Ondráčku, já vám děkuji jako obvykle za tu vaši přízeň, kterou věnujete nám, Českému rozhlasu Brno, moc nás to těší. No ale teď už je opravdu čas na písničku, tam musí být a je to přímo Veselý život.

Tak to byl Veselý život Tomáše Matuly a Marie Matulové v podání. Byla to Šohaj, nejmenší slovácká dechovka. Ještě tady mám pozvánku pro vás. Městy Stroskotovice vás srdečně zve na Babské hody, které se uskuteční v sobotu 6. června. Začátek je v 16 hodin v areálu za hasičkou. K tanci a k poslechu bude hrát dechová hudba Hornobojani. No je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknu notečku. V dnešním pořadu přeje Jan Káčer všem dětem k svátku lidovými písněmi v podání dětských interpretů z archivních nahrávek brněnského rozhlasového studia. No a to už je ode mě vše. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Karel Hegner. No a na závěr nastrojená Miloslava Procházky hrají Vlado Kumpan a jeho muzikant.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. V Ostopovicích budou na pořádek dohlížet strážníci z nedalekých Modřic. Lektorky učí děti ve školách o mučednících Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Večer a v noci čekáme polojasno a nejnižší teploty až 8 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Ode dneška začínají v Ostopovicích u Brna příležitostně dohlížet na pořádek strážníci z nedalekých Modřic. Ostopovice vlastní městskou policii nemají. Hlídky mají kontrolovat dodržování obecních vyhlášek a správného parkování. Také se nejspíš zapojí do měření rychlosti aut. Podle nezávislého starosty Ostopovic Jana Simona vyjde hodina působení strážníků v obci na 2,5 tisíce korun.
2: Jde opravdu o namátkovou, velmi sporadickou činnost, která spíš jako pomůže řešit ty občasné přestupky. Dosud nemáme nějaký zásadní bezpečnostní problém, proto nedává smysl, aby jsme měli vlastní policii, což by bylo velmi náročné finančně.
0: Brněnské biskupství připravilo pro školy výukové materiály o mučednících Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Katechetky o nich teď jezdí do škol přednášet dětem. Ve dvouhodinovém programu se učí o jejich životě i o vykonstruovaných procesech v 50. letech minulého století, při kterých oba muže zavraždili komunisti. Pokračuje lektorka Renata Lojdová.
3: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou. Byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
0: Na výstavišti v Brně zítra startuje třídenní veletrh Urbis. Letošní ročník se zaměří hlavně na odolnost měst a obcí ve vztahu k ochraně lidí nebo z pohledu kyberbezpečnosti. Vystavovatelů letos bude přes 160, dosud nejvíc. Podle ředitele festivalu Urbis Petra Maliňáka budou mít letos zástupci měst a obcí možnost získat příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes večer a v noci čekáme polojasno, případně skoro jasno. Během noci se bude postupně vyjasňovat a v údolích se mohou tvořit poměrně časté mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích lokálně bude jen kolem 8 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se pomalu rozpouští na D1 mezi 213. a 197. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuálně se ještě zdržíte asi 10 minut. Pozor dejte na silnici mezi Sokolnicemi a Telnicemi, na silnici je vylitý olej. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Kolona je stále na D2 na dojezdu do Brna, zdržení je asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Pěkný večer, milí posluchači. Když se podíváme do kalendáře na dnešní datum, tak zjistíme, že první den měsíce června mají svátek děti. A proto jsem rád, že jim můžu na dálku popřát především písničkou v našem pořadu. Budou zpívat dětští interpreti přímo vám, dětem. Tak se pohodlně usaďte a můžeme začít. Příjemný poslech vám přeje Jan Káčer.

Jistě jste se zamysleli, kdo nám to dnes hraje a zpívá. Do dnešního pořadu jsem šáhl po jedné moc pěkné archivní dlouhohrající desce z roku 1984, kterou vydal Panton z nahrávek Československého rozhlasu Brno. Doprovázející tělesa jsou cymbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště a brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který řídí několik primášů. V úvodu se nám představili Marie Škubalová, Miloš Jestřebecký a Kristýna Maděričová. V dalším bloku písní budou zpívat Oldřich Polášek, Gabriela Pilátová-Častulíková, Jitka Málková-Novotná a Jitka a Marie Stejskalovi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rytmus, říkadlo, hra, to je pramen radosti těch nejmenších, pramen, z něhož se rozvíjí jejich hudební a pohybové nadání, jejich schopnosti a talent. K pramenům radosti přibude melodie a z říkanky je píseň a ze hry tanec. Jen básníci a umělci a nejlepší pedagogové vidí v dětské hře skutečný svět. Skutečný a přeci jiný, zářivý a krásný, protože je umocněný dětskou fantazí. Nyní se nám za doprovodu Brolnu představí v písních Jitka Novotná Málková a bratři Josef a Radek Bruštíkovi.

Poznávání, osvojování a nenásilný vztah k lidové písni, lidovému umění prohlubuje estetické cítění a vytváří postupně pocit národní hrdosti, vztah k vlasti a k domovu. Myslím si, že všichni interpreti, co dnes zpívali, přináší projevy dětské tvořivosti, jistý um dovedností a hlavně můžeme obdivovat jejich ryzí a ušlechtilé pěvecké výkony. Zpívají Martina Králíková a Pavel Forman.

Závěrečné písni dnešního pořadu nazvaného Písně od dětí pro děti nám zaspívají děti z folklorního souboru Javorníček Brno a Jarmila Šulákova. Takže milé děti a mládeži, přeji vám všechno nejlepší k svátku a nezapomeňte zpívat. Loučí se s vámi autor pořadu Jan Káčer a mistr zvuku Tomáš Chrástek. Hezký zbytek večera.

0: úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se používali mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
3: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
2: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
3: Jasně.
2: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
3: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
2: No jasně,
3: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měči, té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
2: Ježiš, to je.
3: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
2: A ta baterie je kde přímo?
3: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je, to je nějaká krabička,
2: ano,
3: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
2: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
3: Hermeticky, že tam nedostane voda.
2: Jo, takhle.
3: Že jako by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
2: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
3: Bláznivě.
2: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
3: rána,
2: v bodech?
3: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9
2: nebo 10. A koho můžete prozradit, nemůžete.
3: Ne, to je to.
2: Lékařské tajemství.
3: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako, mají nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a posílují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. My se stala, můžu to říct?
2: Řekněte,
3: se stala v Chicagu taková, teď my jsme měli v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať

Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to je nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, mám

0: se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vlže, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to,
0: jako.
1: Proč?
0: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako u mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňuji ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo? A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k tý Martě Kubišovi, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, v těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel ze Smíchova, tak já bohužel říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijak z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: Musíte mě pomoct.
0: Přišel jako na jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
0: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád, mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal 2 knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
0: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
0: Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanškrounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Peter Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Veslárů a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. Z historií Veslárů je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lord Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jody Fia, jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvillu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Vestláry a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla, dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidílku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme víc vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, a přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě 3 umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek, i co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze Zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne. Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je do

0: tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždějí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopit, červený se trochu vzepjal ve

0: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
1: Snad, podle vůně.
0: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
2: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
2: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
2: Ale no tak, tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
2: Ano, ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
2: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě to.
2: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
2: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
2: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
2: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
4: Pojď sem, Čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
5: Váš obvyklý čaj, pane.
4: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
5: Já nerozumím, pane.
4: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
5: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
4: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
5: Nic takového jsem neudělala, pane.
4: V tom případě musím na plantáž.
5: A váš nápoj, pane?
4: Vylej ho. Je to odporná břečka.
2: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
2: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
2: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor... Náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
4: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
2: Jistě, pane.
4: Pojď sem. Máš dobrý čich?
2: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel 3., 4., 5. česač a u 6.
2: Stůj, Choupengu. Co jsi měl k snídani?
6: Zelí, pane.
2: A včera?

0: zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
0: Jenom zelí, pane.
2: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíle dni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobily, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košily vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvého na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí, zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale. Dáš nám balet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit, přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
6: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři. Spojem!
2: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte, pane Jiří.
1: Rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měl rád, na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme se třeba kolovali, že v zimě, tady jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se kolovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, dostal sladký zákusky a takový. No a to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sadech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk, od těch 2 let do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celé kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky.
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal. On hlídal hranice, jenže bohužel ten vlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty vlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr, nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete?
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady by si bývali kasárny, že? Ruský. No a oni tady prostě měli ze starých aut takový hanampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku takový bunkr a tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka a my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je taková elipsovita rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to, že paní Jaruško Barbořiková už přes 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, no. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si a nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte. Tak děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano, paní Jaruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: A
1: samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu Dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze který pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to, hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleného jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherné dětství, tam i telátka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala všechno, jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. Já nevím ani, jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze, měla malej krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval a ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letný byla jedna paní, stará paní, a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, dnes se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, hrajou v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhlet v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, je už tady Veronika Rakovník.
0: Verunko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem policii, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrance, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád láklo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, šli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant. Jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. A prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šeli, říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele, teď tam bude zajíc, hele, a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, a pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takových 5-6, jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: My jste tam babička
0: pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají jak, s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to byl steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, byla, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit.

0: celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už končím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, a nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
0: ale šťastně,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Verunko, zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluji zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

knížky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch, za nový koberec.

auto přecíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: My jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra spíš se školou, na výletě. A nás, byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici, tady v Kempu.
0: V Jedovnici, na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď, pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet, to jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy, malý housátka, museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušít a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla tak asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci, tak ona tam byla, ta historická školní tabulka napsaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to dělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. A od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měl. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nesůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství, na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazí a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to tam melete. A to prostě vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
1: A to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti jsou normálka, protože ta, jako by řekla, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako no, zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáků, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
2: To bylo
1: zajímavé. Přirovnání.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti fakt a fakt na ten mobil jsou závisláci, nebo já nevím, už řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo nějak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový, Kocour Bikéš, já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
1: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
2: A zdravím vás pěkně a mějte se moc a moc dobře.
1: I vy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte. Když rád...

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížejí prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takové rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme zvírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to její zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice zvírat a myslím si, že jsme měli krásný, jo, a chodili jsme se skačenama s husama koupat za dědečkou zahradou, byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy, kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková.
0: Chutnalo by to jinak stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: Chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a tak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzo vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let bejval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosej. Tak to jsem
0: Paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová, tak mi říkali Hucina.
0: Hucina.
1: A s tím jsem si, Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo? Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pám, ne, já nejsem Lucie, jo? A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy, i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to dodnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byčme u zbytova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly ve staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostěradla a lezli potom po té zdi. A víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylekají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30 před barákem a šli jsme cvičit, no, tak. Protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky
1: děkuju,
0: dobré ráno.
1: Noc.
0: To už se blíží, za 1:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svět. Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šili jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala,

0: asi i niekdy prečtu, ale bohužiaľ som sa k tomu ešte nedostala, ale byli to, sú to moc krásne pohádky. No a sousedka tá zase miala knihu o čertech, tak neviem proč, ale mňa to bavilo, tak som to, pretože tam byli i obrázky, takže to bolo taký moc pekné. No a inak ako, neviem, no, plno vecí, co dnešní deti vôbec ani neznají. Jak už to tu bolo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. Ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrad Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
1: Miluško, no, vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
0: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
1: ano,
0: ani oni
1: ten vzorec.
0: Moc se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná, barevná, skleněná bánečka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škořápek, nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali. Bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola. A teď jezdili saně, koně, koníček. Pán seděl na tím, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne. A za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladionké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě, tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat, já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No ale všechno se zvládlo, na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí, doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 14:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: A dobrou noc.
0: Telefon
1: děkuji
0: uložte
1: vám
0: a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuji vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte? Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Ellis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles...
8: Žeby snad přece...
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvuje sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií.
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knížce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec k šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde
Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla

0: jdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil se mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek, a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak

0: Vrtem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět.

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice

0: a shlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonvillu, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí jít zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mý číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
0: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
8: Od pumpu
3: nima?
4: Pitrové,
3: davači.
1: Tohle si odpikáte.
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
6: Co ten poprask?
3: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
6: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
6: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačeli v zápěti.
6: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
6: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
3: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
6: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
6: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
6: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
6: Hlava, hlava, pozor na hlavu. Strašná díra, nebezpečná jízda, onehdy. Pět dětí, matka, statná paní, jedla zrovna obložený chléb, zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
6: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
6: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
6: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
6: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
1: Winkel, Nathaniel Winkel.
6: Sportovec, pane.
1: Tak trochu, pane.
6: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
6: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je prav zvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
6: Mile rád, pane, mile rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
8: Tapman, Tracy Tapman.
6: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
6: Prima děvče, pane.
8: Velice.
6: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
8: Byl jste ve Španělsku, pane?
6: Žil tam věčnost.
8: Mnoho úspěchů, pane?
6: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
8: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
6: Mrtva, pane, mrtva.
8: Oh.
6: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
8: A její otec?
6: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhne ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
6: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
6: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkel se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
6: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem v hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
1: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk. a oči se mu zalily slzami.
9: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
10: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili a jak tři